0: Gentle is that.
1: Krásné ráno a nebo dobrou noc. Dnes už je středa 24. června a narozeniny slaví česká zpěvačka, kterou byste možná nepoznali, protože tu mám nahrávku z jejich absolutních začátků.
2: No, strašně ráda bych zpívala, ale musím se nejdřív dodělat školu, protože no, mám před maturitou a mám z ní strašný strach.
3: Vy máte strach z maturity a před týdnem jste měla obrovskou trému před mikrofonem. No a teď už to docela jde, že? No, mimochodem řečeno, to byla ale pořádná tréma.
4: Parada pod tou skálou.
5: Ta tréma.
1: Tak jste asi poznali, ano, Helena Vondráčková v 17 letech. A teď to přijde?
6: Bez něj dál.
1: No. Ta tréma v 17 letech, to se změnilo za pár let. Obrovská sláva, nejenom písničky, ale také si Helena Vondráčková zahrála v pohádce Šíleně smutná princezna. A vzpomínali jsme na to na Blaníku celkem nedávno.
7: Já jsem si pořád ráda s kamarádkou hrala na princezny a mamince jsme vytahovali různý šaty a boty na podpacích a korále a náušnice, protože moje maminka byla parádnice.
1: No, nedávno to nebylo úplně vlastně, bylo to před Vánoci a tak jsme si pustili i malou ukázku z pohádky, na kterou Helena asi už zapomněla.
8: Že až dospěje jediná dcera krále Dobromysla, vezme si jediný syn krále Jindřicha za manželku, aby se obě království spojila a tím už nikdy nevystal důvod.
9: Dost! Tady není místo k žertování.
8: Mně taky není do legrace, tak já jsem ji v životě neviděl.
9: V životě jsi taky nebyl žena.
8: No ještě toho trochu.
1: Tak krásně se směje Helena Vondráčková. Přejeme k dnešním narozeninám všechno nejlepší. Písniček Heleny Vondráčkové dnes bude víc než dost. Teď ale trošku jiná písnička, ale každopádně hezky česky.

0: Rádio Blaník, počasí. Rádio
1: Blaník. Momentálně nám převládá jasná obloha. Nejnižší noční teploty 17 až 13 stupňů. Středeční obloha bude slunečná, v nížinách se budou držet tropické teploty. Bude jasno až polojasno, na Šumavě odpoledne při zvětšené oblačnosti může také pršet. Nejvyšší denní teploty se vyšplhají ke 33 stupňům, na horách bude kolem 23. Toliko počasí, Ivana Balkovská, Rádio Blaník.
2: Skupina e-finance přináší mimořádnou investiční příležitost.
3: Zajištěné e-finance dluhopisy akciemi hotelové skupiny EFI Hotels and Properties. Investujte s ročním výnosem až 9% a získejte jako bonus slevu 20% na ubytování ve kterémkoliv hotelu ze sítě EFI Hotels. e-finance.eu.
4: Poletíte z letiště Václava Havla Praha? Máme pro vás 5 jednoduchých tipů pro hladký odlet. Kdy vyrazit, jaké mít doklady, jak se odbavit, co si připravit ke kontrole a co mít v příručním zavazadle. Více na prg.aero/odbavte se.
5: Topcentrum.cz, dodavatel pro mistry svého řemesla. Objevte špičkovou zahradní techniku od Milwaukee, Hondy a nově i Husqvarny. Sezóna startuje. Buďte připraveni s tím nejlepším vybavením. Navštivte nás v Rohovládově Bělé, Pardubicích nebo v jediné prodejně Milwaukee Heavy Duty v Praze. Skvělé akce, slevy a kompletní nabídku najdete také online na www.topcentrum.cz. www.topcentrum.cz.

Krásné ráno přejeme, anebo dobrou noc, jak budete chtít. Každopádně už je středa 24. června a v kalendáři je jméno Jan. Honza je těsně za Jirkou, co se týká nejčastějších jmen. Ano, Jiří, to je nejčastější jméno. 296 tisíc mužů se jmenuje Jiří, já taky. Ale Honza, těch je 293 tisíce. No to je opravdu jenom těsně. Tak já věřím, že každý z nás zná nějakého Honzu, tak na něj nezapomeňte, popřejte mu k dnešnímu svátku a my si na Blaníku jdeme hrát hezky česky.

kolik klid. A za každou pokojík jak dlaň, jako má dlaň. Kolik oken, tolik skel, jim každý platil, aniž chtěl svou daň. Jo, svou daň.

pracovat a necháme čas kolem nás ubíhat. Je skoro půlnoc, já bych tě chtěl moc.

Pejtě Rogers jen dvoum život vzal. Svědomí měl vedle nich siklek. Snad se chtěl modlit.

deník a v něm, co jsem psal.

Ona měla dokonalej přehled o tom, co se nosí. Já nezapomínám 10 let, jak půl hodina.

0: počasí.
1: Momentálně nám převládá jasná obloha. Nejnižší noční teploty 17 až 13 stupňů. Středeční obloha bude slunečná, v nížinách se budou držet tropické teploty. Bude jasno až polojasno, na Šumavě odpoledne při zvětšené oblačnosti může také pršet. Nejvyšší denní teploty se vyšplhají ke 33 stupňům. Na horách bude kolem 23. Toliko počasí, Ivana Balkovská, Rádio Blaník.
2: Profi voda, s tou se nemusíte bát, jak chtěla dohoda.
3: Kvalitní vrtané studny na klíč s desetiletou zárukou. Profivoda.cz.
4: Poletíte z letiště Václava Havla Praha? Máme pro vás 5 jednoduchých tipů pro hladký odlet. Kdy vyrazit, jaké mít doklady, jak se odbavit, co si připravit ke kontrole a co mít v příručním zavazadle. Více na prg.aero/odbavte se.
5: Ještě nemáš lístky na Hrady? To je třeba napravit.
6: Dan Landa,
5: Mirá,
6: Rybičky,
5: Migové.
6: Jdeme na Hrady.
5: 8 hradů,
6: 8 víkendů.
5: Muzika a pohoda celé léto po celé republice.
6: Dan Landa,
5: Harley,
6: Tomáš Klus,
5: Single X.
6: A pozor, lístky za nejlepší cenu koupíš jen do 25. června na www.hrady.cz.
7: Hlavní partneři, Penny a pojišťovna Kooperativa.
5: Tohle není jen festival,
6: to jsou Hrady. www.hrady.cz.
8: Svítí.
9: Svítí.
8: I na síti všech sítí.
9: Blanické sluníčko najdete i na sociálních sítích.
8: Jenom tam se dozvíte, co o nás ještě nevíte.
9: Blaník na Facebooku a Instagramu.

0: Krásné ráno a nebo dobrou noc, posloucháte Blaník, už je středa 25. června a hlavně nezapomeňte, že dnes má svátek Honza. Každému Honzovi pogratulujte k jeho svátku. Helena Vondráčková narozeniny. Narozeniny slaví třeba i hvězdárna v Praze na Petříně, a to 98. narozeniny. Plavecký stadion v Praze Podolí, 61. No a před 5 lety se stala taková událost, na kterou nemohou zapomenout obce Hrušky, Lužice, Mikulčice, Moravská Nová Ves, ani město Hodonín. Prohnalo se totiž tornádo na Moravě. Ano, je to na den přesně 5 let. Tak já doufám, že dnes nás tornádo nečeká, má být jen a jen slunečný den, tak se na to připravte, teploměr má vyšplhat až na 33 stupňů a my na Blaníku hrajeme zase hezky česky.
1: Hezky česky.
2: Rádio Blaník.
1: Hrajeme vám hezky česky.
3: Rádio Blaník.

Krásné ráno, je středa 24. června. Dnes má svátek Jan a já mám pro vás přehled očekávaných událostí. Dnes se začíná na Kladensku 23. ročník celostátní přehlídky studentského a mladého divadla Mladá scéna Velvary. Potrvá do 28. června. V Českém Krumlově startuje třídenní festival Cirkusové meandry. Mimo jiné ukáže akrobaty nad řekou nebo průvod městem. Letiště v Chebu hostí prezentační akce armády, vojenské policie, policie, hasičského záchranného sboru a zdravotnické záchranné služby Karlovarského kraje. V 5 odpoledne proběhne na zámku v Teplicích zahájení výstavy 7 tváří krušnohorského krajkářství, současní nositelé tradice a Jaroslav Prášil. Očekávejme příběh řemesla, které přežilo staletí, odsunej průmysl a žije dál v rukou konkrétních lidí. A nakonec se přesuneme do hlavního města. Ve 4 hodiny odpoledne odstartuje komentovaná procházka v okolí historické budovy Porolské vodárny. Tolik očekávané události. Hezký den přeje Ivana Balkovská, Rádio Blaník.

0: Radio Blaník.
1: Hezky česky.
2: Tak koukám, sousede, že tu terasu ještě nemáš hotovou.
3: Jo, musím ji ještě natřít. To natírání prken je nuda. A hrozně to trvá.
2: No a hlavně to budeš natírat za rok znova. Já si koupil terasová prkna už ošetřená lněným olejem a mám pohodu.
3: A kde jsi je sehnal?
2: Zajeď se podívat na novou prodejnu do Soběslavy. Tam seženeš od dřeva skoro všechno.
3: S natíráním končím. Jedu hned.
2: Královská impregnace. To je moderní ochrana exteriérového dřeva. To je dřevo bez starostí.
3: www.impregnacesoběslav.cz.
1: Volím dřevo bez obav. Impregnace Soběslav.
4: Topcentrum.cz. Dodavatel pro mistry svého řemesla. Objevte špičkovou zahradní techniku od Milwaukee, Hondy a nově i Husqvarny. Sezóna startuje. Buďte připraveni s tím nejlepším vybavením. Navštivte nás v Rohovládově Bělé, Pardubicích nebo v jediné prodejně Milwaukee Heavy Duty v Praze. Skvělé akce, slevy a kompletní nabídku najdete také online na www.topcentrum.cz. www.topcentrum.cz.
1: Kdekoliv na světě
5: a 24 hodin denně.
1: Vysílání Blaníku si můžete pustit kdykoliv budete chtít
5: na našem webu radioblaník.cz.
6: Dobré ráno, hezký den, je tu pátá a vy posloucháte Rádio Blaník a hrajeme si mezi pátou a šestou jenom hezky česky.
5: Rádio Blaník, počasí. Rádio
6: Blaník. Jaké počasí přinese dnešní den? Obloha bude jasná až polojasná, teploty okolo 30 stupňů, takže si užijte další letní den. A pokud u toho bude Blaník, budeme rádi.
5: Martin Císař
1: na Rádio Blaník.
6: Za chvíli se vypravíme do světa tenisu. Markéta Vondroušová. To je to jméno, které se teď skloňuje snad všude. A my se podíváme na to, jak to vidí jiní, nejenom ona. Tak poslouchejte rozhodně ranní vysílání. Hrajeme hezky česky a já vám přeji krásnou středu. Janům všechno nejlepší k svátku.

0: tě dokola.
1: Dobré ráno, i ve středu po ránu jste s Blaníkem, který hraje mezi 5. a 6. jenom hezky česky. Za velice skandální a nesmyslné označil generální manažer českého tenisového klubu Praha Vladislav Šavrda 4letý zákaz činnosti pro Markétu Vondroušovou. Mezinárodní tenisovou agenturu pro bezúhonnost tenisu kritizoval nejen za výši trestů kvůli neodevzdanému vzorku, ale také za odlišné řešení nedávných dopingových kauz.
2: Můj názor je, že to je nesmyslný a skandální rozhodnutí organizace, kterou já považuji za velmi pochybnou, protože na jedné straně prostě za neposkytnutí vzorku v hodinách, které nejsou určený pevně, že ty hráči musí být k dispozici ve večerních hodinách někde cizímu člověku pustit do svého bytu a za to dát plnou výši trestu, jako kdyby byl ten člověk testovaný pozitivně na skutečný doping, je prostě skandální rozhodnutí.
1: Tak uvidíme, jak tahle kauza dopadne, rozhodně to budeme sledovat. Já přeji hezké ráno a pojďme si hrát.
3: Radio Blaník. I ráno vám hrajeme hezky česky.
4: Víte, proč jsou sloni tak často v porcelánu?
3: A kdy nastává hodina mezi psem a vlkem?
4: Naše Samira vám to všechno vysvětlí.
3: Proč se říká, co se říká?
4: Každý všední den po 10.
3: na Rádiu Blaník.

0: Teda já vám řeknu, to je od rána paráda, to se to skvěle poslouchá. Česká hodinka jenom hezky česky mezi 5. a 6., ale taky mezi 12. a 13. Za chvíli Monika další aktuální zprávy a potom si dál budeme hrát. Tak ať se skvěle stává a dobře poslouchá váš Blaník.
1: Pepovi parťáci na rádiu Blaník.
2: Ano, je tady středa a to znamená parťačky třeba. Ve 4 odpoledne tady přivítám herečku, taky zpěvačku a moderátorku Heidi Janku. Leďte Blaník dneska mezi 4. a 5. odpolední.
3: Pepovi parťáci na rádiu Blaník.
4: Jen do konce června zakoupíte permanentku na Pálavské vinobraní v Mikulově za 800 korun. Horkýže Slíže, Monkey Business, Richard Miller, Helena Vondráčková, Ben Kristovao a další zde vystoupí od 11. do 13. září. Vstupenky najdete na pálavskevinobraní.cz. Nabídka platí jen do konce června.
5: Nebaví vás chemie? Nás ani vaše psí kamarády taky ne. Granule Yogis pro ně vyrábíme 100% bez chemie. Jsou za studena lisované, mají vysoký podíl masa z lokálních farem a obsahují probiotika. Vše pro spokojené zažívání. Yogis. Zdraví začíná v misce.
6: Topcentrum.cz. Dodavatel pro mistry svého řemesla. Objevte špičkovou zahradní techniku od Milwaukee, Hondy a nově i Husqvarny. Sezóna startuje. Buďte připraveni s tím nejlepším vybavením. Navštivte nás v Rohovládově Bělé, Pardubicích nebo v jediné prodejně Milwaukee Heavy Duty v Praze. Skvělé akce, slevy a kompletní nabídku najdete také online na www.topcentrum.cz. www.topcentrum.cz.
7: Domov Dobrá voda u Březnice. Péče, která léčí klidem. Senlife. Domov pro seniory, prostor klidu, atmosféra prvorepublikových lázní a kvalitní péče. Dobrá voda u Březnice. To vše a ještě více na senlife.cz.
8: Atención, señoras y señores!
9: Roztančete se do léta v latinskoamerickém rytmu. La Tropical pořádá intenzivní kurz tance pro dospělé.
8: Un, dos, tres!
9: Mix latino, bachata, salsa, dance heels a reggaeton.
8: La Tropical!
9: Přihlaste se hned teď online na www.latropical.cz. La Tropical. Taneční kroky vás naučí všude, ale my vás naučíme tančit.
8: Awarashar!
10: Každé ráno se město znovu rozběhne. Světla, tramvaje, výtahy, kanceláře, domovy. Za tím vším jsou lidé, které často nevidíme. Ale jejich práce je vidět všude kolem nás. V PRE hledáme další z nich. Ty, kteří chtějí dělat práci, co udržuje město v chodu. Když ráno rozsvítíte, když přijede tramvaj, když se otevřou dveře a město běží tak, jak má. Přidejte se i vy na pre.cz/kariéra.
11: Baest Machines and Structures je stabilní firma s téměř 30-letou tradicí. Baest Machines je významný hráč ve strojírenství z Benešova. Baest Machines hledá nové parťáky do výroby na pozice svářeč, zámečník, technolog, konstruktér, operátor CNC, ale i do technické kanceláře. Nabízíme stabilní práci se spoustou benefitů v přátelském kolektivu. Jsi z Benešovska a scháníš dobrou práci? U nás ji najdeš. www.baest.cz, sekce kariéra. www.baest.cz. Najdeš nás i na Facebooku a LinkedInu.
12: Na grill máme masíčko, nebo sýry třeba. Ve Vraňanech nakoupíte i výborný chleba.
13: Farma Vraňany hlásí rozšíření sortimentu ve farmářském obchůdku.
14: Než si žena nakoupí pro celou rodinu, tak já si vyberu skvělý maso na grilovačku a stihnu si dát v bistru i svačinku. Chleba s nejlepší vajíčkovou široko daleko.
13: Farma Vraňany. Vaše zdravé jídlo.
15: Nemáme ani moře, ani velehory.
16: Místo toho však máme něco, co nám závidí celý svět.
17: Zlaté české ručičky. Poslechněte si výjimečné příběhy výjimečných lidí.
16: Každé všední dopoledne po 11. hodině.
17: Zlaté české ručičky u nás na Blaníku.
18: Radio Blaník. Zprávy.
19: Krásné ráno přeje Monika Holubová. Poslanci by dnes měli schvalovat návrh zákona o státních zaměstnancích. Ten má podle tvůrců z řad koalice mimo jiné usnadnit jejich výměnu. Z opozice zaznívají obavy z politizace státní správy. Středisko správy a údržby D3 v Kaplici na Českokrumlovsku vznikne za víc než 518 milionů. Středisko bude zajišťovat údržbu jižní části dálnice. Kroměříská radnice chystá opravu silnice v dopravně vytížené obvodové ulici. Práce za zhruba 6 milionů začnou koncem června a měly by být hotové do konce srpna. Úsek bude průjezdný Kyvadlově na semafory. Tradiční domácí anketu Zlatá hokejka pro nejlepšího českého hráče sezóny vyhrál poprvé útočník Martin Nečas Koloréda. Druhý skončil osminásobný vítěz David Pastrňák a třetí byl Tomáš Hertl. Tolik zprávy a ještě přidám informace o počasí. Také dnes bude slunečno a v nížinách budou tropické teploty. Ty se budou pohybovat mezi 28 a 33 stupni. Na severovýchodě bude o něco méně, 26 až 30. Jinak bude po celý den jasno až polujasno. Tolik o počasí. Monika Holubová, Radio Blaník.

0: nové písničky, dobrá nálada po ránu, to je ranní vysílání Rádia Blaník a mezi 6 a 9 se těší Petr Slíva s Adélou Zahradničkovou. Já ještě nahlédnu do kalendáře, protože tady vidím jméno Jan, tak Janům všechno jen to nejlepší. Ale pozor, dneska slaví tahle žena.
1: Jenom tlesknu třikrát do dlaní a je tady léto.
0: Narozeniny má zpěvačka Helena Vondráčková nebo také česká supermodelka Petra Němcová. Té je 47 let. K dnešnímu dni se váže i spousta událostí. Jedna i velice smutná. Nacisté vyhladili obec Ležáky. Psal se rok 1942, 24. červen. Pojďme na jednu veselější událost. Rok 1965 to byl zahájen provoz plaveckého stadionu v Praze Podolí. Já se s vámi rozloučím, popřeji krásný den a ve středu poslouchejte Blaník. To je to rádio, co hraje hezky česky.
2: Víkend s Petrou Janou.
3: Na Blaníku pro vás máme další výjimečný dárek.
2: Nové album Petry Janu. Světla reflektorů.
3: Po celý víkend si navíc budeme hrát Petřiny nejhezčí písničky.
2: Klaste Blaník.
3: A užijte si víkend s Petrou Janou.
4: A teď pozor, extrémně výhodná nabídka. Nissan Qashqai se zvýhodněním až 190 tisíc, včetně palivové karty v hodnotě 20 tisíc korun zdarma. Nabídka platí pouze do konce června. U všech dealerů Nissan. Více na Nissan.cz.
5: Pohlédl do dálky a zvolal. Atava! Ozvěna se nesla opuštěným kaňonem a on věděl, že nebezpečí a prázdniny se blíží. Prázdniny se blíží.
6: Vinetu!
5: Druhý díl dobrodružného románu Karla Máje jako velkolepé divadelní představení je tu. Poklad na Stříbrném jezeře ve westernovém městečku Boskovice.
7: O letošních prázdninách posledních 20 představení.
8: S láskou v srdci vás očekávám, váš Karel Máj.
7: Vstupenky a více informací na www.westernové-městečko.cz.
9: Taky nechcete končit léto větou?
10: To zase nějak uteklo, viď?
9: Tak se zážitky od Allegrie se vám tohle stát nemůže.
11: Mami, ten Superland byl boží.
12: Večeře v kafé Imperial byla vynikající.
13: Ta jízda v tom sportáku byla fakt nejvíc.
14: Z tohohle tandemovýho seskoku budu žít fakt ještě dlouho.
15: Užijte si zážitkové léto s Allegrií.
9: Tandemové seskoky v Čechách i na Moravě.
15: Romantika.
9: Sportáky.
15: Zábava pro děti a mnohem víc.
9: Vyberte si z více než 200 zážitků za akční ceny a získejte navíc slevu až 30%.
16: Firma na zážitky.
15: CZ.
2: Pohodové české rádio.

0: Snad jsem si jí měl všímat víc. Dalibor Janda na Blaníku chvilku před 6 hodinou ve středu 24. června. Za chvíli to odstartujeme, to dnešní dobré ráno. Co vás čeká v té první ranní hodince? Budou tam olympici. Po 6. na Blaníku i Tereza Kendlová. A taky Miraj. Hezky česky na Blaníku i po 6. Teď je 5.55. Rádio Blaník.
1: Posloucháte Rádio Blaník. Pohodové české rádio.
2: Nebaví vás chemie? Nás ani vaše psí kamarády taky ne. Granule Yogis pro ně vyrábíme 100% bez chemie. Jsou zastudena lisované, mají vysoký podíl masa z lokálních farem a obsahují probiotika. Vše pro spokojené zažívání. Yogis. Zdraví začíná v misce.
3: Topcentrum.cz, dodavatel pro mistry svého řemesla. Objevte špičkovou zahradní techniku od Milwaukee, Hondy a nově i Husqvarny. Sezóna startuje. Buďte připraveni s tím nejlepším vybavením. Navštivte nás v Rohovládově Bělé, Pardubicích nebo v jediné prodejně Milwaukee Heavy Duty v Praze. Skvělé akce, slevy a kompletní nabídku najdete také online na www.topcentrum.cz. www.topcentrum.cz.
4: Jen do konce června zakoupíte permanentku na Pálavské vinobraní v Mikulově za 800 korun. Horkýže Slíže, Monkey Business, Richard Miller, Helena Vondráčková, Ben Kristovao a další zde vystoupí od 11. do 13. září. Vstupenky najdete na pálavskevinobraní.cz. Nabídka platí jen do konce června.
5: Jak vypadají vaši oblíbení moderátoři?
6: A kde všude nás naladíte?
5: I to najdete na stránkách radioblaník.cz.
1: Rádio Blaník, počasí. Rádio
7: Blaník. Dobré ráno vám přeje Hanka Koterová. Aktuálně je příjemných 17 stupňů. Přes den se ale teploty vyšplhají až na 31. Bude většinou jasno nebo skoro jasno. Tolik informace o počasí. Teď už následují zprávy s Monikou.
8: Krásnou zahradu bez dřiny vám přeje firma Dvořák z Benešova. Dvořákovi sekačky a pily ušetří ti spoustu dřiny. www.sekačky-pily.cz.
1: Zprávy Rádia Blaník.
9: Stručně, jasně, přehledně.
10: Pavlovy kompetenční žaloby si všímá celý svět. Brno řešilo prodej pozemků za Lužánkami. Čeští basketbalisté se musí obejít bez pivota kříže.
11: Hezké ráno, zprávy pro vás má Monika Holubová. Kompetenční žaloby prezidenta Petra Pavla se všímají až v Singapuru. Píše o tom tamní server a není zdaleka jediný, koho tuzemská kauza zaujala. Informuje o ní totiž prakticky celý svět, včetně agentury Bloomberg, rumunské stanice Digi24, listu Politico nebo ruské agentury TAS. Všímají si také toho, že premiér Babiš Pavlovo rozhodnutí respektuje, ale že si nemyslí, že je správné. Brno o prodej pozemků za Lužánkami pro nový fotbalový stadion nerozhodlo. Zastupitelé o tom budou hlasovat až po zpracování revizního znaleckého posudku a také zajištění dalších podkladů. O pozemky, na kterých stojí schátralý fotbalový stadion, má zájem fotbalová zbrojovka Brno. Léto přeje objevování historie i známých míst z netradičního pohledu. Třeba v Jindřichově Hradci můžou návštěvníci během prázdnin vyrazit každý pátek na noční prohlídky gotického kostela svatého Jana Křtitele. A víc tomu říká mluvčí muzea Marcela Kozlová.
12: Prohlídky nabídnou pohled na nevšední nástěnné malby. Návštěvníci si prohlédnou také křížovou chodbu s gotickou výmalbou, tajemná zákoutí kostela i běžně nepřístupné půdní prostory. Závěr každé prohlídky bude patřit výstupu na barokní věž.
11: Kapacita prohlídek je omezená, proto je dobré si vstupenky koupit online. Čeští basketbalisté se připravují na kvalifikaci mistrovství světa. Z kádru vypadl indisponovaný pivot Martin Kříž. Obejít se bez něj budou muset nejen ve Švédsku proti Stockholmu, ale i v Brně proti Estonsku. Po zraněném kapitánovi Vojtěchu Hrubanovi tak vypadl ze hry další zástupce mistrovského Nymburka. Tolik zprávy Rádia Blaník a teď s vámi bude Petr Slíva.
13: Dobré ráno, Rádia Blaník.
14: S Petrem Slívou.
0: Moni, ty jsi mi nemohla přijít
10: ani
0: normálně.
10: Já jsem nevěděla,
0: normálně.
10: Jestli říkám správně to příjmení.
0: Říkáš. Nakonec ano.
10: Trefila jsem se.
0: Někam si ho napiš za uši. To byla Monika Holubová. Moni, moc děkujeme. A my vám za délkou přejeme dobré ráno, dobré středeční ráno s datem 24. června. Janové mají dneska svátek. Honzíci, přejeme vám všechno nejlepší. A pozor, dneska už některým dětem začínají prázdniny. Monika se hlásí,
10: já se hlásím, já jsem chtěla jenom říct, že za půl roku jsou Vánoce.
0: No jo, má pravdu. Tak všechno nejlepší těm půlročním Vánocům. Teď Olympika 8. den, bude 6, dobré ráno.

0: Vždycky česky a Petr Slíva.
1: Dobré ráno.
2: Tak když spolu spíme,

0: To byly Diamanty.
1: Pohodové ráno.
0: A Tereza Kendlová. Když je na teploměru větší hodnota než součet známek v bakalářích, znamená to, že se blíží konec školního roku. Některé školy se ale rozhodly rozdat vysvědčení už dneska místo pátku. A důvod? No ten je jasný. Vedra, přehřáté třídy a podmínky, ve kterých už se dětem i učitelům jen těžko soustředí. Ve školách bez klimatizací teploty často překračují hranici slučitelnou s životem. Poslední dny školního roku navíc bývají spíše ve znamení úklidu tříd a vracení učebnic a školních výletů a tak dále, takže vlastně nikdo moc o nic nepřijde. Některé školy mají s dřívějším ukončením zkušenosti už z minulých let. Jinde se o tom právě jedná. Rozhodnutí je většinou na ředitelích škol a zřizovatelích. Takže pokud vám dítě už dneska začne tvrdit, že se ve škole stejně nic neděje, možná na tom tentokrát bude kousek pravdy. Takže někde se ponesou kytky a bomboniéry do školy už dneska. Na oplátku domů takový ten bílý papír a některé děti a rodiče už od zítřka tohle prostě řešit nemusí.
2: Fanouši, my jsme asi zaspali.
3: Asi? Nebo opravdu?
2: No, asi opravdu.
0: Tak pěkné prázdniny té menšině, pro kterou to platí ode dneška, většina si na to bude muset počkat do pátku. Teď už Boniem a Kotkou Home. Na Blaníku v 6 hodin a 8 minut. Dobré ráno.

0: Gotta Go Home a Bonnie M na Blaníku. Doufám, že se vám podařilo v noci si doma pořádně vyvětrat, protože jsme na startu dalšího horkého dne. Tady je důkaz.
1: Sluníčko Rádia Blaník. Rádio Blaník.
2: Je tady středa, láme se nám týden a jaká ta středa bude, tak to ví nejlépe Šimon Kolář z Českého hydrometeorologického ústavu. Dobré ráno, jak to vypadá aktuálně?
3: Dobré ráno, aktuálně máme na celém území Česka jasnou oblohu. Teploty se pohybují od 17 do 12 stupňů Celsia.
2: Co sebou přinese zbytek dne?
3: Zbytek dne přinese jasnou až polojasnou oblohu s nejvyššími teplotami nejčastěji mezi 28 až 33 stupňů Celsia, ale na severovýchodě území bude chladněji, nejčastěji 26 až 30.
2: Takže další letní den před námi, já vám moc děkuji a naslyšenou.
3: Mějte se hezky, naslyšenou.
0: Tak to byl Šimon Kolář z Českého hydrometeorologického ústavu. Miraj, i přesto všechno horko. Je tady písnička I přesto všechno, to je její název. Za 3 minuty bude 6:45. Dobré středeční ráno.

i když přesto všechno tě mám rád. Občas tě zapomenu milovat, občas na tebe zapomenu.

0: Tušková a Eláni. Na Blaníku tušky se u nás rozdávat nebudou, u nás se totiž každý všední den po 7 hodině rozdávají peníze.
1: Petr platí vaše účty.
2: Petr platí vaše účty.
0: O prázdninách si dáme pauzu, takže dojíždíme ten školní rok a zbývají nám ještě 3 neproplacené účtenky, z čehož jedna se bude proplácet dneska po 7 hodině. To znamená, že vám, no, pokusíme se vrátit vám peníze, které jste už jednou utratili. Včera se to takhle podařilo u Marcely. No a když teď rozvážíte ty děti, máte puštěné rádio?
3: Ano, každé ráno.
0: Tak já to nebudu zdržovat, kdo dospíval na Blaníku.
3: Lucie Bílá.
0: Je to tak. A vy máte ten wellness pobyt zadarmo, protože vám posíláme 2720 korun.
3: Super, děkuji.
0: No a třeba dneska přijde na řadu právě ta vaše účtenka. Takže pokud jste poslali soutěžní SMS-ku po 7 hodině, dobře poslouchejte a buďte napříjmu, protože vám můžu zavolat a zeptat se, kdo právě na Blaníku rozpíval. A pokud jste tu SMS-ku ještě neposlali, tak je pošlete klidně hned teď. Napište do ní, co chcete proplatit a kolik to stálo. Pokud k tomu máte tu účtenku, napište jméno a příjmení a odkud jste a pošlete na 6318. Po 7 se do toho dáme. Za chvilku nás čekají krátké zprávy. Teď je 6 hodin a 19 minut.
2: Rádio Blaník.
1: Čekali jsme na to dlouhých 20 let.
2: A jsme konečně tam. Na mistrovství světa ve fotbale.
1: Pojďte s námi fandit našim. Každý den na Rádio Blaník.
4: Jednoduše si užijte bleskové doručení své elektroniky už do druhého dne. Planeo.
5: Kup si auto v Direct Auto. Začni léto s novou károu se slevou až reálných 300 tisíc korun. K tomu máš 3 dny na vrácení a 14 na výměnu vozu zdarma. Takovou nabídku najdeš jen v Direct Auto i v Direct Auto Kladno a Horní Počernice. Jen do vyprodání skladu. Tak neváhej a klikej. www.direct-auto.cz.
6: Skupina e-finance přináší mimořádnou investiční příležitost.
7: Zajištěné e-finance dluhopisy akciemi hotelové skupiny EFI Hotels and Properties. Investujte s ročním výnosem až 9% a získejte jako bonus slevu 20% na ubytování ve kterémkoliv hotelu ze sítě EFI Hotels. e-finance.eu.
8: Jen do konce června zakoupíte permanentku na Pálavské vinobraní v Mikulově za 800 korun. Horkýže Slíže, Monkey Business, Richard Miller, Helena Vondráčková, Ben Kristovao a další zde vystoupí od 11. do 13. září. Vstupenky najdete na pálavskevinobraní.cz. Nabídka platí jen do konce června.
9: Tvůj pocit po projektu? Yippie!
10: Yeah!
9: Yeah!
10: Yippie, yippie! Yeah!
9: Hornbach, s námi to zvládnete.
11: Připojte se k Intertas Plus a objevte práci řidiče kamionu. Jistotu a férovost a zázemí hledejte na intertasplus.cz. Intertasplus.cz.
12: 25 tisíc spokojených klientů jezdí každý rok do Poděbradských lázní za léčením i odpočinkem. Dopřejte si i vy lázeňské procedury jako uhličité koupele v Poděbradce, masáže nebo zápaly. Myslete na své zdraví a pohodu. Objednávejte pohodlně a bez obav na lázně-poděbrady.cz.
13: Tahle nabídka na vás nepočká. Pevný internet od Vodafonu teď můžete mít už od 199 korun měsíčně na první rok, ale jen do konce června. Tak neváhejte ani minutu a skočte si pro pevný internet do naší prodejny nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
14: Poletíte z letiště Václava Havla Praha? Máme pro vás 5 jednoduchých tipů pro hladký odlet. Kdy vyrazit? Jaké mít doklady? Jak se odbavit? Co si připravit ke kontrole? A co mít v příručním zavazadle? Více na prg.aero/odbavte se.
15: Ahoj, tady Franta z Čechomoru. Rád bych vás pozval na naši letní kooperativa tour se speciálním hostem, skvělou Lenkou Dusilovou. Budeme se na vás těšit 24. července v Písku a více informací na www.čechomor.cz.
16: Když vybíráte maso pro rodinu, chcete mít jistotu, že víte, odkud je, že je čerstvé, kvalitní a že jste vybrali dobře. Proto v řeznictví Rabit nabízíme výhradně české maso z českých chovů. Maso, u kterého známe celý jeho původ. Z české farmy až na náš řeznický pult. Nyní v akci vepřová kýta bez kosti chlazená 1 kg za 99,90. Rabit. 90 řeznictví po celé České republice.
17: Zaslouží si vaše zahrada nebo balkón trochu letního osvěžení? Na e-shopu avenberg.cz to zvládnete bez průvanu v peněžence. Právě vyprodáváme zahradní nábytek za neuvěřitelné ceny. Rodinné sety, pohodlná lehátka i moderní posezení. Vše skladem. Objednejte ještě dnes. avenberg.cz.
18: Tati, mami, zbalte věci. Na safari do jižních Čech. Chceme přeci zvířata zblízka, dobroty a hry. Zábava na celé letní dny.
19: Safari Resort, Hluboká u Borovan.
20: A víte co? Každý návštěvník dostane další zážitek zdarma. Do muzea Vltavínu, v Praze a Krumlově.
19: Mrkněte na web nebo na Facebook, tam to všechno máte.
21: Dobrý den, jmenuji se Roman Hlavička a rád bych vás pozval do autosalonu Volkswagen Auto Jarov.
22: Máme pro vás širokou nabídku skladových vozů Volkswagen Tayron nebo Golf Variant. Prostorné a spolehlivé rodinné vozy právě nyní za skvělé ceny. Naši specialisté v Auto Jarov vám rádi poradí. Přijeďte si je prohlédnout a vyzkoušet. Více na autojarov.cz.
21: Těšíme se na vás.
23: Léto. Doktor Max má vše. S letní výbavou v lékárenské kvalitě se nespálíte. Nechte si poradit u odborníků a starosti. Pusťte k vodě. Doktor Max.
24: Tak co dělá mladej?
25: Ale včera jsem mu málem nařezal.
24: To já si nechávám nařezat všechno dřevo v Avidonu.
26: Ničím nerušenou rodinnou pohodu vám přeje Avidon. Avidon. Dřevo ničím nenahradíš.

0: Hezké ráno přeje Monika Holubová. Sestavování programu schůze sněmovny vyplnilo asi 8,5 hodiny. Poslanecké jednání včera blokovala navrhováním změn programu opozice, přestože nakonec žádný ze 40 požadavků neprosadila. V Praze dnes startuje vědecký festival Vědafest. Akce se koná na Vítězném náměstí v pražských Dejvicích od 6:30 do 7:30 večer a návštěvníci tu najdou víc než 100 stanů různých institucí, univerzit a firem. K jeskyni na Špičáku na Jesenicku vede nová naučná stezka. Směřuje z nedaleké obce Písečná a je věnována době ledové. 6-kilometrová trasa vede přes údolí, skály, morénové valy a prameniště. V Německu se po celostátním zastavení železniční dopravy vlaky opět rozjeli. Provoz byl obnoven až večer. Zastavení provozu způsobila porucha rádiového spojení. Tolik zprávy Rádia Blaník a pokračuje Petr.
1: Dobré ráno, Rádia Blaník.
2: S Adélkou přejeme dobré ráno a pokud jste neslyšeli včerejšího ranního hosta na telefonu, tak se k němu vrátíme už za malou chvíli. Ano, povídal jsem si s Petrem Lexou ze Slzy, Slza nás čeká na prvním letním koncertu už v pátek, tak si poslechněte, co vás tam čeká. Za 4 minuty bude 6:30, dobré středeční ráno.

0: to byl Standa Ložek a Krejčí a teď už ten včerejší ranní host na telefonu. Ranní
1: host Radia Blaník. Dneska ráno mám na lince Petra Lexu ze Slzy. Dobré ráno, Petře.
2: Dobré ráno.
1: Nějakou dobu jsme se neslyšeli, co dělá Slza teď?
2: No, Slza koncertuje v plném proudu, léto v plném proudu, takže i koncertování v plném proudu a je to krásný, trošku to počasí se nám střídá, ale většinou ty víkendy vyjdou pěkně, takže i koncerty dopadají dobře.
1: Budete mít vůbec letos nějaké prázdniny, nějaké volno, nějakou dovolenou?
2: Já vlastně jako ku podivu po letech mám pocit, že toho stihnu letos nejvíc, jako teda vždycky se jedná o si všední dny, protože víkendy, kdy většina lidí jako něco podniká, tak to mi samozřejmě jako koncertujeme, jsme v práci, když to zní divně říct, že jsme v práci, když koncertujeme,
1: ale
2: jako
1: tak.
2: No ale teď přes týden vím, že jedu do Krkonoš, chodit po horách, pak jedu s bráchou na kolo, vezmeme prostě jenom bagel, stan a pojedeme prostě napříč republikou a nebudeme vědět, kde skončíme, kde budeme spát a prostě pojedeme tak jako na blind.
1: Bikepacking se tomu říká.
2: Přesně tak, přesně tak.
1: No to já jsem nevěděl, že ty seš takhle dobrodružná povaha. No nicméně je tady několik víkendů, respektive několik pátků, kdyby jsi měl opravdu udělat čas a nejezdit na kolo, ale jet spíš na letní koncert Rádia Blaník a na ten první už tento týden v pátek do Domažlic, protože tam Slza bude vystupovat. Co chystáte na letní koncert Blaníku?
2: Tak my jsme letos docela překopali playlist, udělali jsme nový intro, úplně jako z jiný písničky, kterou jsme vlastně jako nikdy moc nehráli a si trošku pohráli s těma aranžema, takže si myslím, že zase letos to bude trošku jiný. Hrajeme hodně nových věcí, ale samozřejmě starý hitovky vždycky zazní, ale jenom jsme ty nový trošku obměnili a tak jsme si s tím pohráli, že nás to jako strašně baví. A jako první koncerty, co jsme takhle odehráli, tak mají skvělý ohlas, tak už se těším, až to na Blaníkách představíme.
1: Takže celý barda lhuta záruční bude.
2: No samozřejmě, to musí jít vždycky.
1: No už tento pátek v Domažlicích a potom tady mám další data, protože posluchači vás můžou vidět v Pelhřimově 10. července, v Mariánských Lázních 24. července, 14. srpna v Napajedlech a 4. září potom v Prostějově. Petře, ještě nakonec otázka, kterou dávám všem, nějaká dobrá zpráva, která tě v poslední době potěšila?
2: Dobrá zpráva. No, já jsem se jako za poslední dobu naučil opravdu jako úplně maximálně soustředit na ty maličkosti, protože o tom ten svět je, takže mě jako úplně

0: Hungry Eyes a Eric Carmen na Blaníku 8 minut po půl sedmé. Máte doma fotovoltaiku? Tak to by se vám ty následující informace mohly hodit.
1: Energoporadna Rádia Blaník.
2: Sledovat svou fotovoltaiku přes mobilní aplikaci je určitě pohodlné. Zelená barva v mobilní aplikaci potěší každé oko. Znamená to ale, že je všechno v naprostém pořádku? Bohužel realita na střeše bývá často úplně jiná a displej telefonu uvolněné spoje nebo mikrotrhliny prostě neodhalí. Jak nenechat svou investici na pospas osudu, to ví specialisté ze společnosti Solar Energy Service and Care. Mým dnešním hostem je opět Tomáš Vůzl právě ze společnosti Solar Energy Service and Care. Tomáši, jak to tedy je? Stačí pro kontrolu elektrárny sledovat jen aplikaci v telefonu?
3: Aplikace v mobilu je pouze informativní rychlá navigace. Fotovoltaiku je třeba jednou ročně kontrolovat od střechy postřídat.
2: Může systém hlásit, že je vše v pořádku, i když je na střeše problém?
3: Ano, určitě může. Na střeše se neustále mění povrchnostní vlivy, které způsobují například přehrátí panelu či spojů, spuchření spoje kabelů a tak podobně.
2: Jaké skryté vady mobilní aplikace nedokáže odhalit?
3: Neodhalí uvolněné spoje, přehřívání, mikrotrhliny na panelech, což jsou přesně závady, které odhalí pouze servisní technik.
2: Jak často bychom měli nechat elektrárnu zkontrolovat odborníkem?
3: Sonar Energy Service and Care doporučuje kontrolu alespoň jednou ročně a 2 roky pravidelnou revizi, která je nutná třeba i pro pojištění rodinného domu.
2: Teď už tedy víme, že na zelenou barvu v mobilu raději slepě nespoléhat. Příště se podíváme na tiché zloděje výkonu a ukážeme si, proč vaše elektrárna může vyrábět méně, než by měla. Mým hostem byl Tomáš Hůzl se společností Solar Energy Service and Care. Naslyšenou.
1: Energoporadna Rádia Blaník.
0: A já k tomu ještě dodám, že pro ty, kteří mají vlastní solární elektrárnu, máme něco extra. Na našem webu můžete vyhrát kompletní servisní kontrolu své fotovoltaiky od profíků ze Solar Energy Service and Care v hodnotě 10 000 korun a k tomu navíc jako dárek 3 000 korun na ruku. Více už na našem webu radioblaník.cz.
1: Jsme Blaník
4: a vezeme vám sluníčko.
1: Sbírejte na našich akcích sluníčkové samolepky Blaníku a Centropolu.
4: Možná na tom vyděláte.
1: Třeba právě na vás čeká rovných 100 000 na ruku.
4: Ale bude toho víc.
1: Sluníčkové léto
4: s Blaníkem a Centropolem.
5: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 000 korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda, the power of dreams.
6: Značková kvalita za nízké ceny v Kauflandu. Tento týden Manhattan, zmrzlina různé druhy za 79,90. Chibo instantní káva různé druhy za 124,90. A Senzodyne nebo Parodontax zubní pasta za 84,90. Až do 30. června. Kaufland.
7: Život je pěkná jízda. Cesta, na které zažijete vrcholy i pády. S námi na to nejste sami, protože když jde o život, jedeme v tom s vámi. A 75% škod z úrazových rizik vyřídíme do 2 pracovních dnů. Životní a úrazové pojištění od ČPP. ČPP.cz.
8: Tohle není jen obyčejná grilovačka. Tohle je Albert grilovačka úplně bez masa a přesto plná skvělých chutí. Biouzený Tempeh Nature's Promise za 49,90 a brambory s rozmarínem za 33,90. Albert.
9: Pozor, pozor. Zahradnictví Spomyšl likviduje sklady. Musíme uvolnit místo novým rostlinám a to znamená slevy. Tisíce druhů rostlin se slevou až 70%. Stovky tisíc kusů skladem. Nakupujte online na zahradnictvíspomysl.cz nebo přímo na prodejně.
10: V CCC začal výprodej. Stovky modelů až o 50% levnější. A s členstvím v Modivo Club Gold ušetříte dvojnásob. Nakupujte ve výprodeji a získejte 10% cashback. Neváhejte, nakupujte v prodejnách CCC, v aplikaci a na ccc.eu.
11: Dáš se praku.
12: Ať už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu.
13: Všude zdejší, všude je fajn.
14: Šetrná vlasová péče na 7.
13: Kapilan. Zános C a dvěma L. Kapilan, vlasový šampon a aktivátor. Šetrná péče s tradicí. Kapilan originál, jemný vlasový šampon pro citlivou pokožku a aktivátor pro růst vlasů. www.kapilan.cz. A pro děti nejen mladší 3 let je tu Kapisan Duopek. Při výskytu vší a hnit.
14: A zásilka z datártu dorazila do výdejního boxu. Tak si dám trochu beatboxu. Tisíce výdejních boxů. Bum, po celém Česku. Zboží si vyzvednu. Rychlostí blesku.
15: Zabeatboxujte si taky po cestě do boxu pro nové chytré hodinky Huawei Watch Fit 5. Datart. Opravdový elektrospecialista.
16: Co se tady děje?
17: Co se chystá?
18: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litrů na 100 km.
16: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
18: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.
19: Pozor, velká slevová akce v Tedy.
20: Široká nabídka teď ve velké slevě. Například 30% na všechny stolní lampy, 50% na všechny korálky pro kreativní tvorbu a mnoho dalšího. Ale jen krátce, navštivte Tedy a do 5. července ušetříte. Tedy Jiří nápady.

0: bych se jmenovat Jan.
1: Chtěl bych se jmenovat Jan a buty na Blaníku.
2: Dobré ráno, Rádio Blaník.
1: My máme za sebou svatojánskou noc, která vždycky přichází před svátkem svatého Jana. A ten má svátek právě dneska, takže všem Honzům jsme tuhletu písničku věnovali. Užijte si ten dnešní den, bude horký, takže možná nejlepší vzít si volno v práci a vyrazit někam k vodě. Ještě jednou všechno nejlepší. My tady máme taky jednoho Honzu, jmenuje se Honza Riedl a je to odborník na dopravu a včera zase usedl do tohoto studia. A když se takhle povídalo o tom, co všechno se v té dopravě a na těch dálnicích a silnicích první třídy děje, tak došlo taky na prázdninové stavební plány.
3: Pokud jde o ty prázdniny, tak dálnice pojedou, myslím si, že velmi, velmi dobře, s tím, že akorát se dáme ještě během léta, během těch prázdnin do dvou oprav, dvě jsou na D5, jedna taky ještě poblíž Plzně a jedna někde u Berouna, jestli si to pamatuju dobře, a potom začneme opravovat to, na co jste se tolikrát tady ptali, a to je D11 Hradecká mezi Poděbrady a Sackou, tak opravdu se do toho dáme.
1: Tak celé včerejší povídání s Honzou Riedlem si můžete poslechnout na našem webu v sekci podcasty. Honza dorazí zase příští úterý. Ještě jednou, jak našemu Honzovi, tak všem Honzům, kteří teď poslouchají, všechno nejlepší a všechno nejlepší taky Heleně. Konkrétně téhleté Heleně, která vám, no je to pořád ještě nedávno, zpívala na Blanickém konopišti. Helena Vondráčková má dneska narozeniny. Gratulujeme, zdravíme do Řitky. A teď ta písnička o tom létě, tady je. A je tady léto. A Helena Vondráčková na Blaníku. Dobré ráno.

0: Dnešní oslavenkyně Helena Vondráčková a je tady léto na Blaníku v 6.50. No, léto je tady a cítíme to všichni na vlastní kůži. Teď mi jenom napadá, pokud byste tu následující noc nemohli kvůli horku spát, tak si ve 3 ráno můžete alespoň pustit ten náš zápas s Mexikem, který nás z fotbalového šampionátu buď to pošle domů, anebo nás tam udrží. Doufejme v tu druhou variantu. V té příští hodině Karel Gott. Bude Hanka Zagorová. A po 7. Ičinasky. Protože hezky česky to na Blaníku bude i po 7. Je 6.51. Rádio
1: Blaník. Posloucháte Rádio Blaník. www.radioblanik.cz.
2: Jak vzniká elektřina? Potřebujeme ebonitovou tyč a liščí ohon.
3: V tom musí být celá liška.
4: A takže je, nabíjíme koloběžku. Mám mě auto. I tramvaje, co mě vozí do školy.
3: No jasně, všechno u nás doma. I moje hračky.
4: Děkuju.
5: Vidíte nás v milionu podob. Poháníme vaše sny i každodenní maličkosti. Jsme pre.
6: Jsme energie tohoto města.
7: Tvůj pocit po projektu?
8: Jipi!
9: Jo!
7: Jé!
10: Jipi, jipi!
7: Hornbach, s námi to zvládnete.
11: Plánujete dovolenou vaším dieselovým miláčkem? Máte najeto více než 150 000 kilometrů? Nechte si u nás zkontrolovat filtr pevných částic. Volejte 606 a 607. Ať se cesta na nechtěný nouzový režim nestane vaší noční můrou. Více na dpf.cz.
12: Špičková krmiva Marp. Protože na složení záleží. Marp, přestaňte jen krmit. Marpujte. Krmiva Marp.cz.
13: Kontejnery Siegel, dobrý den.
14: Zdravím, tady čtu, že kontejnery přistavíte i o víkendu.
13: 7 dní v týdnu, třeba i v noci.
14: A jak to děláte?
13: Jednoduše, jsme Siegel.
15: www.siegel.cz.
1: Rádio Blaník, počasí. Rádio
16: Přeji vám dobré ráno, u zpráv o počasí vás vítá Hanka Koterová. Dnes bude převážně slunečno, začíná sem proudit velmi horký vzduch původem ze Sahary, takže odpoledne naměříme od 28 do 31 stupňů. Tolik informace o počasí a teď se podíváme, jaký je provoz na silnicích.
17: Mami, proč máme všechno od konceptu?
18: To jen se zeptej, tatínka.
19: Detaily v konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
20: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
1: Blaník za volantem.
16: Komplikace teď aktuálně čekejte před Prahou na příjezdu do hlavního města po dálnici D5. Na 4. kilometru se teď čerstvě srazily 3 osobáky. A zdržíte se i na příjezdu do Slaného směrem od Rakovníka. U nájezdu na obchvat nabouralo osobní auto do dopravní značky a blokovaný je jeden jízdní pruh. S kolonou počítejte krátce v obou směrech. A na D1 na Benešovskou pak opatrně na 48,5 kilometru ve směru do Brna překáží nepojízdní kamion. Tolik dopravní servis a teď už jsou na řadě zprávy s Monikou.
1: Dopravní zpravodajství Rádia Blaník.
21: Aktuální přehled každý den.

0: Zprávy Rádia Blaník.
1: Stručně, jasně, přehledně.
2: Sněmovna bude jednat o zrušení služebního zákona. Vojtěch prosazuje regulaci prodeje energetických nápojů. Praha opět nabídne Shakespeara. Hezké ráno, zprávy pro vás má Monika Holubová. Poslanci by dnes měli schvalovat návrh zákona o státních zaměstnancích. Ten má podle tvůrců z řad koalice mimo jiné usnadnit jejich výměnu. Z opozice zaznívají obavy z politizace státní správy. K samotnému hlasování o podobě předlohy se sněmovna možná dnes nedostane. Závěrečné kolo by pokračovalo v pátek. Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch podpořil regulaci prodeje energetických nápojů dětem, a to do 16 let. Pravidelně je podle něj konzumuje na 70 tisíc českých dětí ve věku 11 až 15 let. Ve sněmovně podle něj už vzniká návrh na tuto regulaci. Podporu všech stran koalice ale asi mít nebude, protože současný ministr pro sport, zdraví a prevenci Boris Šťastný takové omezení dříve odmítal. Moderní technologie se stávají běžnou součástí českých škol. Do zlepšování podmínek pro výuku investuje i Středočeský kraj, který letos rozdělí na 100 milionů. Jeden z hlavních cílů představuje radní Milan Vácha.
3: Dát školám větší možnost rozvíjet se podle vlastních potřeb a nebýt odkázané jen na omezené provozní rozpočty. Proto jsme vytvořili systém přímé finanční podpory zaměřený na vytvoření podmínek pro inovace ve vzdělávání. Školy díky tomu mohou investovat do moderních učeben, laboratoří, dílen nebo vybavení pro praktickou výuku.
2: Školy tak můžou daleko lépe reagovat na současné požadavky vzdělávání. V Praze opět po roce startují tradiční letní shakespearovské slavnosti. Dnes je v nejvyšším purkrabství Pražského hradu zahájí premiéra komedie Omylů. Slavnosti, které potrvají do 5. září, bude opět hostit také Brno, Ostrava i Bratislava. Tolik zprávy Rádia Blaník a pokračuje Petr Slíva.
1: Dobré ráno, Rádia Blaník.
4: No a my za Délkou čekáme i dneska na vaše účtenky a na vaše dobré zprávy. Obojí nám posílejte na číslo 6318. Za chvíli nás budou zajímat právě ty účtenky. Obligátní otázka na začátku hodiny. Máme z čeho vybírat?
5: No, já bych řekla, že máme.
4: Takže no, my. Adélka bude vybírat, já budu proplácet. A to už za malou chvíli. Teď Karel God a pokaždé za 3 minuty bude 7.

sestva cůbky mám.

0: Stříbrná zpívala Hanka Zagorová. Kde tě mám? Účtenko neproplacená.
1: Petr platí vaše účty.
2: Petr platí vaše účty.
0: Adelka už asi tuší, komu budeme dneska proplácet. Tušíš to, že jo?
3: Tuším,
0: ale pojďme se nejdříve vrátit k tomu, co jsme proplatili už v tomto týdnu, pondělí, úterý.
3: Pondělí to byl zahradní grill, no a včera jsme propláceli wellness víkend za 2720 korun.
0: No a teď teda třetí účtenka tohoto týdne, taky vlastně třetí poslední předprázdninová, předposlední, když to takhle řeknu, protože na prázdniny si potom dáme pauzu. Tak posílej, víme už, komu proplácíme. Víme. Já udělám atmosféru a já už vím taky telefonní číslo, které mám teď vytočit a prostě to udělám. Je vytočeno. U koho to dneska asi zvoníme? Jestli pak tam poslouchají. Jestli pak ví, že jim zvoní telefon z Blaníku. Co, nezvoní vám teď náhodou na telefonu pevná linka, abychom vám proplatili vaši účtenku? Zatím to teda nevypadá dobře. Kdyby chtěl ten telefon někdo zvednout. To se nestává moc často. Asi nás někdo nechce. Ono, když se tohle to stává, tak se stává taky to, že to někdo blbě vezme. Tak já to teda zkusím ještě jednou. To už jsme zjistili několikrát, že to někdo prostě blbě vzal a místo, aby to vzal, tak to típnul. Tak jestli nám to típne teď podruhé, tak...
4: Dobrý den.
0: Dobrý den, no jsem to říkal. Tady je Rádio Blaník, Petr Slíva, Adela Zahradníčková, je tam Radek?
4: Ano.
0: Výborně, Radku, co teď děláte?
4: Teď jsem v práci a čistím si okno na trolejbusu.
0: To jsme tady ještě neměli. A když si čistíte to okno, máte tam puštěný Blaník?
4: No, mám puštěný Blaník.
0: No.
4: Ale byl jsem zrovna venku a nejsem si jistý, jestli jsem slyšel tu písničku.
0: Tak počkejte, ještě si to nechte a Adélka nám řekne, co to proplácíme.
3: Tak když se dnes zadaří, tak bychom měli proplatit robotický vysavač pro nemocnou maminku za 11 760 korun.
0: Tak a Radku, řekněte mi, co jste slyšel.
4: Tak jako pokud jsem to neprošel, tak naposled jsem slyšel Karla Gotta.
0: To je situace teď, Ono už se nám to v minulosti jednou stalo. Víte co? Já to vezmu na sebe, protože ten Karel Gott tam na začátku hodiny opravdu hrál. A po něm byla Hanka Zagorová.
4: No, ježišmada, tak děkuju toho.
0: A v nejhorším Radku budu o téměř 12 000 chučí. Takže my vám ty peníze proplatíme.
4: Je skvělý, děkuju moc.
0: Já to beru jako důkaz toho, že opravdu posloucháte, jenom jste se vylezl z toho trolejbusu umýt si to přední sklo. Takže beru to, že tam ten Blaník hraje, posíláme peníze, ať vám to dneska jezdí.
4: Díky moc.
0: Ať vám co nejméně padá sběrač. A...
4: No, to už se mi stalo včera.
0: A zůstaňte nám na lince, mějte se krásně, naslyšenou.
4: Děkuju.
2: Petr platí vaše účty.
1: Každé všední ráno na Blaníku.

0: Set fire to the rain a Adele na Blaníku, tak po dnešním kole účtenek možná budu skoro o 12 000 chudší, ale neměl jsem to srdce. Před chvílí jsme proplatili účtenku Radkovi ze Šlapanic u Brna, který pořídil robotický vysavač pro svou nemocnou mámu za 11 760 korun. My vám ty peníze proplatíme.
1: Je skvělý, děkuju moc.
0: Tak a ještě dvě účtenky do začátku prázdně nás čekají, ale teď pojďme na počasí.
2: Sluníčko, Rádia Blaník. Rádio Blaník.
0: Tak jak to bude? Budeme se potit?
3: Budeme. Dnes teploty taktéž jako včera přesáhnou tropickou třicítku, bude 28 až 33. Chladněji bude na severovýchodě, tady teploty budou okolo 26 až 30 v těch maximech a na horách pak bude příjemných 23. Jinak dnes čekejte sluníčko, bude jasno až polujasno a foukat bude pouze slabý vítr.
0: Čau, jedu na hory! Reklama na ticho teď a tým na Blaníku 3 minuty před 7:15.

0: End of the World a Miley Cyrus na Blaníku. Když se řekne zlatá hokejka, tak většina z nás automaticky najde nebo napíše na první místo Davida Pastrňáka. Letos ale hokejoví experti vytáhli úplně jinou kartu. Poprvé v kariéře získal ocenění zlatá hokejka český útočník Martin Nečas. V anketě předstihl osminásobného vítěze Davida Pastrňáka, který ovládl ty předchozí ročníky.
1: Každý rok jsem na to koukal, jsem malej a samozřejmě teďka jsem tady párkrát byl a klobouk dolů před pasou, kolikrát to zase vyhrál. Samozřejmě moc si to vážím a on měl taky skvělou sezonu. Myslím si, že to bylo těsně. Říkám, jsem za to rád a jsem rád i za ty rodiče, který si tohle hrozně zaslouží.
0: Stejně je to krásné, jak to takhle celé dětství třeba sledujete a potom na tom pódiu stojíte vy sami. Takže 27-letý Martin Nečas zažil životní sezonu v NHL, v základní části nazbíral rovnou 100 bodů a pomohl Coloradu k vítězství v základní části soutěže. Takže letos ne Pasta, ale Neči. A našel jsem ještě jeden zvuk, jak Martin Nečas v Americe učil novináře vyslovovat své jméno.
2: Say your name a lot of different ways. Say it one time so we can settle.
3: Nečas.
2: Don't just look at everything you say.
3: Nečas.
4: Nečas.
0: Tak, teď už ho tam znají moc dobře. Martin Nečas, držitel zlaté hokejky a za chvíli už krátké zprávy. Teď je 7:20. Radio Blaník.
5: Klikni! Co frčí tohle léto?
6: Ravensburger karetní hry. Minimum pravidel, maximum zábavy.
5: Ideální na prázdniny.
6: Doma, venku, na dovče.
5: Beru!
6: Chceš hry? Tak Mironet!
7: Děti chtějí ven, děti chtějí zvířata a rodiče chtějí, aby to nebyl další nákupák. To je statek u Merlina, kousek od Berouna. Zoopark, jaký jinde není. U Merlina jsou zvířata na dosah ruky. www.statekumerlina.eu.
8: Jsou čtyřkolky a motorky tvoje vášeň. Motoriky Benešov. Prodej na motorek, čtyřkolek i skútrů. CF Moto, Ghost, TGB, Linhai, Sim, Keyway a další značky. Motoriky. Motodoplňky, náhradní díly, příslušenství. To je Motoriky v Benešově, Křižíkova ulice. Motoriky.cz.
9: Zveme vás na cestu kolem světa. Kde jinde najdete originální cestovatelské ubytování? Minigolf ve společnosti největší sochy Krista v České republice a hned vedle vyhlášenou restauraci a dětské hřiště?
10: No u nás v Resortu Svět. www.resortsvět.cz. Ideální výlet pro celou vaši rodinu jen 9 kilometrů od Prahy.
11: Attention!
12: Jen jednou za rok se to stane. Jen jednou za rok máte šanci.
11: Yeso!
12: Protančit celý říjnový víkend ve Španělsku s La Tropical. Jedinečný taneční kurz v prostředí sluné Andaluzie. Nejlepší latino lektoři a nekonečná zábava ve vile kousek od moře. Řekněte sí a přihlašte se na www.latropical.cz.
11: La Tropical!
12: La Tropical. Jedinečný taneční týden ve Španělsku. Pospěšte si, kapacita kurzu je omezena.
13: Ve Špindlu to v létě žije. Lanovky zdarma ve vybraných hotelech, naučné stezky pro malé i velké, dětská hřiště u horních stanic lanovek, sjezd na terénních koloběžkách. A když chcete trochu zvolnit, postarají se o to pravidelné lekce jógy pod širým nebem ve svatém Petru. Léto začíná ve Špindlerově Mlíně, tak přijeď za námi. Více na skiareal.cz.
14: Špičková krmiva Marp. Protože na složení záleží. Marp. Přestaňte jen krmit. Marpujte. Krmiva Marp.cz.
15: Na grill máme masíčko, nebo sýry třeba. Ve Vraňanech nakoupíte i výborný chleba.
16: Farma Vraňany hlásí rozšíření sortimentu ve farmářském obchůdku.
17: Než si žena nakoupí pro celou rodinu, tak já si vyberu skvělý maso na grilovačku a stihnu si dát v bistru i svačinku. Chleba s nejlepší vajíčkovou široko daleko.
16: Farma Vraňany. Vaše zdravé jídlo.
6: Klikni! Tady Míra z Mironetu a nesu ti letní pecku!
5: Co to je?
6: Minecraft Explorers od Ravensburgeru. Karetní hra plná pokladů, zombí a zábavy.
5: Ideální na léto s kámošema.
6: Přesně! V Mironetu jen za 199 kaček.
5: Tak to beru.
6: Když hry, tak Mironet.
18: Takhle slyší hlas medvěd. A takhle je slyšet medvěd v lese. Přijďte zažít les očima i ušima medvědů. Na stezku korunami stromů v Krkonoších čeká vás les plný dobrodružství, poznání, tobogán, trampolína a medvědi. A ano, taky skvělá restaurace a dětské hřiště Emilův lesní svět. Mrkněte na stezka krkonoše.cz.
3: Dobrý den, jmenuji se Roman Hlavička a rád bych vás pozval do autosalonu Volkswagen Autérov.
4: Máme pro vás širokou nabídku skladových vozů Volkswagen Tayron nebo Golf Variant. Prostorné a spolehlivé rodinné vozy právě nyní za skvělé ceny. Naši specialisté v Autojarov vám rádi poradí. Přijeďte si je prohlédnout a vyzkoušet. Více na autojarov.cz.
3: Těšíme se na vás.
19: Letní slevy ve Fashion Aréně právě začaly. Využijte slevy až 70% u značek jako Adidas, Levi's a Tommy Hilfiger. Zastavte se na letní nákupy a dopřejte si kousky, které si zamilujete. Fashion Arena Prague Outlet. Vaše outletová destinace.
20: Máte doma solární elektrárnu?
21: Tak pozor! Radio Blaník a Solar Energy Service and Care, člen skupiny Centropol, pro vás mají něco extra.
20: Vyhrajte kompletní servisní kontrolu fotovoltaiky zdarma, včetně měření výkonu.
21: To vše od profíků ze Solar Energy Service and Care.
20: K tomu navíc vám dáme jako dárek i 3000 korun na ruku.
21: Už brzy dorazíme možná právě k vám.
20: Vše podstatné najdete na našem webu radioblaník.cz
21: v článku Energoporadna Rádia Blaník. Za volantem.
22: Zdržíte se před Prahou na D5C. Na čtvrtém kilometru se vyšetřuje hromadná srážka 3 osobních aut, ztratíte 15 minut. Na Praze východ dejte pozor i na trase z Postřižína do Klíčan. Na křižovatce na Odolenou vodu policie vyšetřuje srážku 2 osobních aut a komplikace jsou i na příjezdu do Slaného ve směru od Rakovníka. U nájezdu na obchvat vás zdrží nehoda osobáku, který naboural do dopravní značky. Tolik dopravní servis, na řadě jsou krátké zprávy.
21: Dopravní zpravodajství Rádia Blaník.
20: Aktuální přehled každý den.
21: Rádio Blaník. Zprávy. Rádio
23: Blaník. Příjemné ráno přeje Monika Holubová. Ministr dopravy Ivan Bednárek jednal s bavorským rezortním kolegou o budoucnosti společné dopravní infrastruktury. Hlavním tématem bylo železniční spojení Praha-Mnichov. Dobrovolníci z Nymburska zachraňují srnčata před sečí. Významnou pomocí je jim dron, bez kterého by mláďata jen velmi těžko hledali. Srny kladou mláďata nejčastěji od května do června. Rada Prahy 3 dnes projedná nájem bytu vedoucí úřadu vlády Tinde. Ta si ho s rodinou pronajímá od městské části za netržní nájemné. Radní budou rozhodovat, jestli porušila podmínky nájmu. Po pádu zahynul v rakouských Alpách český horolezec. 21-letý mladík zřejmě uklouzl při přechodu sněhového pole, jeho spolulezec se stoupil v pořádku. Tolik zprávy Rádia Blaník a pokračuje Petr Slíva.
24: Dobré ráno, Rádia Blaník
21: s Petrem Slívou.
0: Dobré ráno, dobré středeční ráno, láme se nám týden, pojedeme z kopce k prázdninám, které začnou vlastně už v pátek rozdáním vysvědčení, no a potom se všichni rozjedou na ty dovolené někam na jih a kdo se nerozjede, tak ten se rozletí. A tady nastává problém často na letištích, protože sebou nosujeme věci, které třeba v letadle nemají co dělat. Tak o tom to bude už za malou chvíli. Za 2 minuty bude půl osmé.

0: Čenasky a Hlavolam na Blaníku. Někdy je to pěkný Hlavolam zabalit kufr.
1: Rádio Blaník.
2: Pohodové ráno.
0: Protože kdo někdy balil kufr na dovolenou na poslední chvíli, tak ví, že existují dvě skupiny lidí. Ti, kteří si vezmou kartáček a tričko, a potom ti, kteří mají pocit, že já nevím, bez velkých nůžek, nože na chleba, zavařovačky a litru slivovice to letadlo prostě neodletí. A to se stává každoročně právě v době dovolených, protože kdo nelítá úplně často a je to pro něj takový ten vrchol roku, tak se snaží do toho kufru na velkých nůžek, nože na chleba, zavařovačky a litru slivovice to letadlo prostě neodletí. A to se stává každoročně právě v době dovolených, protože kdo nelítá úplně často a je to pro něj takový ten vrchol roku, tak se snaží do toho kufru nabrat úplně všechno, ale nepodívá se, co je dovoleno, co není dovoleno,

0: ty litiové baterie,
1: přesně,
0: že? A mě překvapilo, že takovou nejbizarnější věcí, kterou právě zabavili na pražském letišti, byly hodinky ve tvaru granátu, kteří dosahují astronomické ceny 400 tisíc korun.
1: Já bych chtěl vidět ty hodinky, tedy, ale
0: já taky,
1: kdo nosí
0: ale
1: hodinky
0: napadne...
1: ve tvaru? No, řekni
0: ano,
1: to!
0: Koho napadne vzít si hodinky ve tvaru granátu do letadla, nevím. Nicméně mě velice příjemně překvapilo, že teď už je tady změna v tom množství tekutin, že si ano, na palubu můžeš vzít, myslím, že to je do 2 litrů aktuálně.
1: Teď si nejsem úplně jistý, já mám pocit, že je to litr, teda, ale...
0: Ale rozhodně se z toho napiješ víc než z těch mililitrů, ano, co tam byly předtím.
1: Ale pozor, funguje to jenom na Ruzyni v Praze, v tom schengenském terminálu. A nemusí to fungovat na té druhé straně, takže až poletíte zpátky, tak ta pravidla můžou být úplně jiná, s tím už jsem se taky potkal. Mm-hmm. Ale ta bomba nebo ty hodinky ve tvaru granátu, ty mi něco připomněly, když jsem se vracel z New Yorku, tak jsem zapomněl v příručním zavazadle parfém přesně ve tvaru bomby. A on mi normálně prošel. Nikdo si toho nevšimnul. Já jsem to vybalil v Londýně při přestupu z toho batohu. Sám jsem se lekl, že jo, prostě. Ale už jsem byl normálně odbavený dál k tomu dalšímu letu a takže jsem doletěl až do Prahy i s tím granátem. Teda.
0: No mě na tomhle tom překvapuje právě, jak když jsem letěla do Vietnamu, tak já na dálkové lety musím mít injekce na ředění krve. A já jsem sebou vezla pořád všude ty potvrzení o tom, že to potřebuju sebou. Protože jsem si myslela, že někdo bude spochybňovat, že potřebuju 4 injekční stříkačky v letadle.
1: Nic.
0: A nikdy. Nikde.
1: Takže slyšíte to, ano, někdy si vás nevšimnou, ale raději bych na to nespoléhal. Teď už Abba a Mama Mia hlavně šťastnou cestu, pokud někam odlétáte nebo odjíždíte. Teď jsou 4 minuty po půl 8.

0: Divokej byl a plakala na Blaníku. Část skupiny Divokej byl byla nedávno Pepovým parťákem a další Pepův parťák usedne do tohoto studia zase dneska odpoledne po 16. hodině.
1: Dobré ráno, Hrania Blaník.
0: To už bude pěkné vedro. Jak to vypadá teď v 7.40, Adel?
2: Aktuálně teploty přesahují na většině území dokonce 20 stupňů Celsia. Třeba Praha hlásí 21, Ústí nad Labem 23. Potom se podíváme ještě na západ. Tady je tradičně chladněji, Karlovy Vary 19 stupňů Celsia, ale ještě chladněji je dnes na východě. Olomouc a Zlín hlásí schodně 17 stupňů Celsia. Během dne se může oteplit až na 33, na severovýchodě do 30, na horách pak 23. Jinak dnes bude jasno až polojasno, takže celý den bude svítit sluníčko a foukat slabý vítr.
0: No a nejlepší místo, kde se takovéhle vedro dá asi zažít, je u vody, nejlépe u moře. A třeba v takové italské Kalábrii se nemusíte vybírat mezi odpočinkem u moře a výlety. Dopoledne můžete strávit na pláži, odpoledne se projít historickou Tropeou a večer zamířit do některé z místních restaurací. A cestovní kancelář Blue Style přichází ze super last minute nabídkou do Kalábrie. 8 dní s all inclusive si užijete od 19 990 korun za osobu a odletět můžete už tento pátek do oblíbeného hotelu Scolio della Galea. Moře patří k nejčistším v celé jižní Itálii a na své si přijdou taky milovníci potápění anebo vodních sportů. Prostě si to tam užijete. V Kalábrii na vás čeká skutečné moře zážitků. Můžete vyrazit lodí podél pobřeží, objevovat malá rybářská městečka nebo se vydat až k sopce Stromboli a pozorovat její večerní erupce. A ještě jeden důvod, proč z rezervací neotálet. Už nyní můžete využít slevu 2000 korun na zájezdy do Itálie, Španělska a na Kapverdy. Takže neváhejte, tato nabídka platí pouze do této neděle na odlety od 22. června do 31. července.
3: Ahoj, jsem Blue. Miluji, když léto nabírá směr dovolená.
4: Super last minute ceny jsou tady. A s nimi široký výběr termínů i hotelů, které ale rychle mizí. Rezervujte včas. Více na bluestyle.cz.
5: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Velká kilová káva Jihlavanka za 219 korun, maxi balení těstovin Panzány za 49,90 nebo Yupi syrup 3 litry za 129,90. Albert. Dle srovnání k 16.6.
6: Tohle léto bude jiné, zábavné a naučné.
7: Zámek Konopiště si pro vás a vaši rodinu připravil ty nejlepší prázdniny.
8: Dětské prohlídky části zámku s kostýmovaným průvodcem anebo rozkvetlé růžové zahrady.
7: Unikátní večerní prohlídky cesty do tajemných dálek vás vezmou na místa, kam se návštěvníci normálně nedostanou.
6: 1. a 2. srpna bude na Konopišti slavnost ovocných knedlíků.
7: A 22. srpna Hradozámecká noc aneb noční veselí napříč staletími.
6: Letošní prázdniny vyražte i s dětmi na Konopiště.
7: www.zamek-konopiště.cz.
9: Připraveni na letní zážitky? Léto v Penny jede na plné obrátky. Přijďte si vybrat. Batůšky na výlety, plážové tašky nebo repráčky a sluchátka jsou nyní výhodně za nákupy v Penny.
10: Vidíš to?
11: Vidím. Ptáci zpívají, slunce, pohoda.
10: No a víš, co vidím já?
11: Co?
10: Let balonem, bungee jumping, driftování, rafting, skok padákem, flyboarding, lezení ve skalách a nespočet dalších zážitků, který si můžu užít venku.
11: Užijte si krásného počasí s Allegrií a vyberte nezapomenutelný zážitek pro sebe nebo své blízké.
10: U nás si vybere úplně každý.
11: A když se netrefíte, nevadí. Obdarovaný může zážitek zdarma vyměnit za jiný.
10: S nejširší nabídkou na trhu a možností výměny zážitků nemůžete nic zkazit.
11: Nejlepší dárek je zážitek.
12: Firma na zážitky.
11: CZ.
13: Značková kvalita za nízké ceny v Kauflandu. Například Proud. Obrač Proud s ležákem nové generace. Půl litru za 24,90. Nescafé Dolce Gusto nebo Starbucks kávové kapsle za 109,90. A Felix kapsičky pro kočky za 89,90. Až do 30. června. Kaufland.
14: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. Teď ale přidáváme další produkty, abyste mohli být nadále v klidu. Například Coca-Cola Normal nebo Coca-Cola Zero 1,75 litru za novou běžnou cenu 34,90. Nebo máslo 250 gramů za novou běžnou cenu 29,90. V Lidlu jsou další ceny v klidu. Lidl, to se vyplatí.
15: Dáš se mraku, kterou cestou se dá.
16: Ať už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu.
17: Jsi všude zdejší, všude.
12: day je fajn.
17: A teď pozor, extrémně výhodná nabídka. Nissan X-Trail se zvýhodněním až 210 tisíc, včetně palivové karty v hodnotě 20 tisíc korun zdarma. Nabídka platí pouze do konce června. U všech dealerů Nissan. Více na nissan.cz.
18: U nás byle rozhodně nakoupíte výhodně. Skočte si pro meloun vodní, kilogram za 14,90 a lososa filet 100 gramů za 28,90. Byla. To dobré začíná u nás.

0: Ještě se mi směje a Petra Janu na Blaníku. Petra Janu nedávno vydala nové album, jmenuje se Světla reflektorů, na které přespívala své hity z dílny Oty Petřiny, ke který má takový ten nejniternější vztah. A my vám to album o víkendu nadělíme. Éter bude plný Petřiných písniček a právě ty vám mohou její album Světla reflektorů vynést. Prostě poslouchat o víkendu se vyplatí.
1: Blanický dobrometr.
0: Tak to byla jedna dobrá zpráva. Teď ty dobré zprávy od vás. Co nám píšou posluchači?
2: Napsala nám třeba Miluše: dobré ráno, příjemný den všem parťákům do studia. To Skocko, to bych hned jela s vámi. Skocko je můj sen už 30 let. Užijte si to, tady paní referuje na tvoji cestu obytňákem.
0: Jo, to je obytňák. Ano, letos Skocko. Já už jsem včera dostal dokonce i pozvánku od někoho z Holandska, že se mám zastavit cestou.
2: Ano, tady paní napsala, že když slyšela, že obytňák rádia Blaník projede Holandskem, tak aby se zastavil, protože paní už tam bydlí 30 let dokonce.
0: Já udělám všechno pro to, aby to vyšlo, ale většinou mi to nevychází, ale moc děkuju za to pozvání.
2: A přidám ještě potom jednu dobrou zprávu od Františka z Litoměřic, ten napsal: pravděpodobně se mi letos podaří vypěstovat krásná velká rajčátka na zahrádce, takže mám radost i z takové maličkosti.
0: No to já bych měl taky radost, kdyby mi ta rajčata se konečně začervenala, co mám na balkoně, ale vzhledem k tomu, že máme balkon na severní stranu, tak vy jste na tom asi lépe. Tak moc děkujeme, pište nám dál svoje dobré zprávy na 603 118 118. V příští hodině se na to podíváme a hlavně zítra není ještě pátek, přání otce myšlenky, v pátek někoho odměníme, teď už no name.

0: žili na Blaníku. A v příští hodině třeba Petr Kotval. Naše hymna Slunce dál svítí. Pátek zazní v Domažlicích, k tomu vám něco řeknu. A taky Marek Ztracený v příští hodině. To se mi líbí a každou další chvíli... Hezky české na Blaníku i po 8, teď je 7.54.
1: Rádio Blaník. Rádio Blaník. I teď je ten správný čas pro propohodové rádio, pro váš pohodový den. Někdy je čas začít znovu, změnit směr, zkrátka vsadit na něco nového. Vyzkoušejte nové vozy SUV Chery. Špičková technologie a skvělý poměr výbavy a ceny. Chery, nová kapitola SUV vozů. Chery Praha Průhonice nebo Chery Praha CZ. Pro auta Chery se jezdí do Průhonic.
2: Tvůj pocit po projektu?
3: Jipi!
4: Jo!
2: Jo!
3: Jipi, jipi!
2: Hornbach, s námi to zvládnete.
5: Kup si auto v Direct Auto. Začni léto s novou károu se slevou až reálných 300 000 korun. K tomu máš 3 dny na vrácení a 14 na výměnu vozu zdarma. Takovou nabídku najdeš jen v Direct Auto i v Direct Auto Kladno a Horní Počernice. Jen do vyprodání skladu. Tak neváhej a klikej. www.direct-auto.cz.
6: Nejčerstvější ovoce a zelenina z Vraňanských polí.
7: Právě dozrál česnek, co má říct.
6: Tak si přijeďte užít samozběr do Vraňan. Více o samozběrech na farmavraňany.cz. Farma Vraňany, originál, který poznáte chutí.
8: Otestuj Subaru Sedlčany.
9: Už jste řídili nový Forester, model Crosstrek nebo legendární Outback?
8: Přijďte si nezávazně otestovat nejnovější modely Subaru do Sedlčan a zjistíte, že jiné auto už nechcete. Nyní skladová vozidla ihned k odběru za zvýhodněné ceny. Jsou místa, kam vyjede jedině Subaru. www.autovero.cz.
1: Rádio Blaník, počasí. Rádio
10: Hezké ráno vám přeje Hanka Koterová. Počasí se opět přepíná do tropického režimu. Dnes přes den bude většinou slunečno a teploty odpoledne postupně vyšplhají až k 31 stupňům. Tolik o počasí a teď je tu dopravní servis.
11: Krásnou zahradu bez dřiny vám přeje firma Dvořák z Benešova. Dvořákovi sekačky a pily ušetří ti spoustu dřiny. www.sekačky-pily.cz.
1: Blaník za volantem.
10: Před Prahou počítejte s kolonou na 20 minut na D5. Na 4. kilometru se vyšetřuje hromadná srážka 3 osobních aut. A silný provoz je i na Pražském okruhu směrem k D1. Na 19.5 kilometru hned před sjezdem na Ořech došlo také ke srážce 3 osobních aut. Nehoda zablokovala levý jízdní pruh a v kolona se táhne už od sjezdu z D5. A na Táborsku v Plané nad Lužnicí dejte pozor, v Chýnovské ulici tady se vyšetřuje nehoda osobní auta s nákladím. Tolik dopravní servis a teď už se zprávami je to Monika.
6: Šťastnou cestu domů přejí matrace za hubičku.cz. Kvalitní české ortopedické matrace pro vaše bolavá záda. www.matrace.cz

0: Zprávy Rádia Blaník.
1: Stručně, jasně, přehledně.
2: Stát nabídne další vlnu prodeje dluhopisů. Česko chce prosazovat novou polytechnickou výchovu. Před summitem NATO se sejdou šéfové pěti států. Hezké ráno, zprávy pro vás má Monika Holubová. Čas na objednání tzv. Dluhopisů republiky se krátí. Termín vyprší o nedělní půlnoci. První emise státních dluhopisů byla nad očekávání úspěšná, tak ministerstvo financí už plánuje pokračování. Objednávky v druhé emisi umožní občanům poprvé na sklonku prázdnin. Elektronizace zprávy voleb bude plně spuštěna až od roku 2028. Změnu přinese volební novela, kterou už prezident Petr Pavel podepsal. Novela současně usnadní už pro letošní senátní volby hlasování zrakově postiženým. Kvůli tomu budou kandidáti na senátory i prezidenta nadále vybíráni ze samostatných hlasovacích lístků a ne z jednoho společného. Stát chce zavést novou polytechnickou výchovu. Zaměřená bude hlavně na moderní technologie a praktické dovednosti. Jak už dnes vypadá výuka budoucnosti, ukazuje pojízdná učebna techniky. Co v ní žáci zažijí, přiblíží za ministerstvo průmyslu Štěpánka Filipová.
3: Ve speciálně upraveném a technologicky vybaveném kamionu si mohou mladí lidé vyzkoušet práci s 3D tiskárnami, notebooky či tablety s rozšířenou realitou. Velký zájem bývá nejen o praktické ukázky, ale také o workshopy zaměřené na digitální dovednosti, kreativitu a technické myšlení.
2: Letos už učebna navštívila třeba Bystřici pod Hostýnem, Ostravu, Zlín a také Prahu. Ještě před summitem NATO se v Berlíně sejdou šéfové států a vlád pěti evropských zemí. Radit se budou o další podpoře Ukrajiny, roli Evropy v řešení konfliktu na Blízkém východě a mluvit budou také o plnění závazků vůči NATO. Summit Aliance se uskuteční 7. a 8. července v Ankaře. Tolik zprávy Rádia Blaník a teď je tu Petr Slíva.
1: Dobré ráno, Rádia Blaník.
4: Dobré středeční ráno, dobré zprávy, to je to, co nás i dneska s Adélkou zajímá, vaše dobré zprávy, to, co vám v poslední době udělalo radost, jakákoliv maličkost, napište nám o ní na 603-118-118, v pátek můžete něco získat opět z našeho e-shopu. Teď už Petr Kotvalda, milujeme se čím dál víc a v pátek nás čeká taky další letní koncert Rádia Blaník, o tom bude řeč už za chvíli, je 8.

0: Slunce dál svítí, naše hymna, která zazní zase v pátek. Na život.
1: Letní koncerty Rádia Blaník.
0: Protože před necelými dvěma týdny jsme rozjeli tu letošní sezónu letních koncertů. Byli jsme v Havířově. I tam vám zpívala naše blanická kapela, která pro letošek trošku vyměnila setlist písniček. Ale naše hymna Slunce dál svítí a Báječná ženská, což je písnička, kterou to všechno začalo, nechybí ani letos. Ale přidali třeba písničku, o které jsme se před časem v Kytarovém ránu na Blaníku bavili, že je vlastně nemožné, aby ji zpívala žena. A blanická kapela dokázala, že pro ní není nic nemožné.
2: Vy jste mě strašně překvapili tím jarošovským pivovarem. Prosím vás, čí to byl nápad pustit záznam z vysílání Rádia Blaník, když jste byli v Kytarovém ránu a potom dát ten jarošovský pivovar?
3: No, to vzniklo tak, že já jsem včera večer, když jsem se balila, tak říkám svému muži, což je Matěj Krečmer, říkám, prosím tě, a co on ten Petr teda říkal v tom Kytarovém ránu, abych to mohla uvést, jako nějak tu písničku, aby to lidi pochopili. On říká, počkej, tak to pustil z toho YouTube, kde je záznam, a pak říká, počkej ještě chvíli, a teď to vystřihl a poslal to našemu klávesákovi Kubovi, no a ten to pustil z kláves, protože tam má takovou banku, ze který může pouštět různý jako zvuky, tak pustil tu nahrávku přímo.
0: No a potom Eliška zaspívala jarošovský pivovar, aby dokázala, že i žena to zvládne. Takže v Domažlicích, kam se vydáme tento pátek, už pozítří, uslyšíte nejenom Slunce dál svítí a další písničky, ale bude i jarošovský pivovar. Začínáme v 16:30 odpoledne na náměstí Míru v Domažlicích a nejenom blanická kapela dorazí, ale dorazí i Olga Lounová, Slza a Vojta Nedvěd. A pozor, letos pro vás navíc máme ještě speciální dárek z brusu novou sluníčkovou samolepku Rádia Blaníka Centropolu, která vám brzy možná přinese spoustu peněz, protože jednomu z vás to vynese rovných 100 000 korun. Tak se pro ní stavte v Domažlicích, já se na vás taky těším.
1: Jedeme za vámi. Letní koncerty Rádia Blaník. Léto s Blaníkem. To jsou letní koncerty i hezké výlety.
4: Nezapomeňte, že nedopálky nejen na festivalu patří do koše.
1: Více informací najdete na www.nevajgluj.cz.
5: Kdy vám léto neuteče? Když šunka Leko na grilu se peče. Šunkou provoněné léto vám přeje česká rodinná firma Leko. Leko, když chcete ochutnat kvalitu.

0: In the heat of the night a Sandra na Blaníku. Dneska je středa 24. června. Janové, Honzové mají dneska svátek a ke svatému Janu se pojí spousta pranostik. Třeba na svatého Jana otevírá se létu brána, na svatého Jana jahody do džbána, aby se to rýmovalo. Čím déle žežulka po Janu zpívá, tím dražší žito na trhu bývá a po svatém Janu za 4 neděle kukačka se od nás odebere. Nevím, jak je to s kukačkou, ale víme, jak to bude dneska s počasím.
1: Sluníčko, Rádia Blaník. Rádio
0: Blaník. Respektive Adelví.
2: Ano, dnes nás čeká opravdu letní den. Teploty na většině území přesáhnou 30 stupňů Celsia, v maximech 33. Na severovýchodě tady teploměr nepřesáhne 30 stupňů, ale i tak tady bude pořádné teplo. Po celý den bude svítit sluníčko, bude jasno až polujasno a foukat bude slabý vítr.
0: Děkujeme a tohle už je Marek Ztracený a to se mi líbí. Na Blaníku za chvíli bude 9:15.

0: We are the champions a Queen na Blaníku. Já se ještě vrátím k té předpovědi počasí, protože meteorologové přicházejí s prvními předpověďmi na začátek července. Pokud jste si na tu dobu vzali dovolenou, tak asi není potřeba balit teplé oblečení, protože podle prvních odhadů počasí by mělo být horké a pokračovat právě i v tom červenci. Teploty mají být v tom prvním prázdninovém týdnu o několik stupňů vyšší než je dlouhodobý průměr. Tropické dny zřejmě nebudou výjimkou a čekat můžeme i velmi teplé noci. No prostě bude to jako přes kopírák. Takže žádné strachy, pokud už teď balíte kufry, tak budou asi opravdu stačit jenom nějaké ty šortky, tričko s krátkým rukávem a plavky, nemusíte to přehánět. No a za chvíli se vrhneme na vaše dobré zprávy, ale předtím si dáme ještě krátké zprávy. Za 9 minut bude 8:30.
1: Drby z ohrad a výběhů zooparku Zelčín. Hlásíme se ze surikatí hlídky.
2: Pozor, pozor, hlásíme zvýšený pohyb. Smích se šíří areálem. Trampolíny jedou naplno a lidi se pořád zasavují. My sledujeme je, oni sledují nás. Léto je ideální čas, víc svědaví. A v tom jsme my surikaty opravdu dobré. Tak.
1: Zoopark Zelčín. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.
3: Máte pocit, že vám závazky přerůstají přes hlavu? Už vás nebaví žít ve stresu, že nezvládáte splácet? Nečekejte, až se vaše splátky změní v noční můru. Nadační fond proti dluhové pasti. První krok na cestě zpět k životu bez dluhů. Zavolejte nám ještě dnes na 800 100 900 nebo navštivte nfpdp.cz.
4: Na terase u vás doma můžete zažít cokoliv. Od rodinného relaxu až po parádní grilovačku.
5: A já si dám steak.
6: Rozhodujete se pro terasu? Poraďte se s námi. Profiterasy. Zdarma cenové kalkulace a realizace na klíč. Dopřejte si Bamboo Guard. Odolnou a cenově dostupnou terasu. Objednejte již nyní a využijte včasné montážní termíny. Pro vás, pro rodinu, Profiterasy. profi@terasy.cz.
7: Tvůj pocit po projektu?
8: Jipi!
9: Jo!
7: Jé!
8: Jipi, jipi!
9: Jí!
7: Hornbach, s námi to zvládnete.
10: Kup si auto v Direct Auto. Začni léto s novou károu se slevou až reálných 300 000 korun. K tomu máš 3 dny na vrácení a 14 na výměnu vozu zdarma. Takovou nabídku najdeš jen v Direct Auto i v Direct Auto Kladno a Horní Počernice. Jen do vyprodání skladu. Tak neváhej a klikej. www.direct-auto.cz.
11: Když vybíráte maso pro rodinu, chcete mít jistotu, že víte, odkud je, že je čerstvé, kvalitní a že jste vybrali dobře. Proto v řeznictví Rabit nabízíme výhradně české maso z českých chovů. Maso, u kterého známe celý jeho původ, z české farmy až na náš řeznický pult. Nyní v akci vepřová kýta bez kosti chlazená 1 kg za 99,90. Rabit, 90 řeznictví po celé České republice.
12: Užijte si léto na zahradě a ušetřete tisíce. E-shop avenberg.cz právě vyprodává zahradní nábytek za neuvěřitelné ceny. Kompletní rodinné sety, pohodlná lehátka nebo posezení na balkón. Vše za zlomek běžných cen. Klikněte na avenberg.cz a relaxujte na své nové zahradě už tento víkend. avenberg.cz.
13: Moderní termální lázně i zážitkové akvaparky nebo moře a sluncem zalité písečné pláže. Cestujte s CK Apex Tour za odpočinkem i novými zážitky. Více informací na apextour.cz.
14: Oh, špičková krmiva Marp. Protože na složení záleží. Marp, přestaňte jen krmit. Marpujte. Krmiva Marp.cz.
15: Kontejnery Siegel, dobrý den.
16: Zdravím, tady čtu, že kontejnery přistavíte i o víkendu.
15: 7 dní v týdnu, třeba i v noci.
16: A jak to děláte?
15: Jednoduše, jsme Siegel.
17: www.siegel.cz.
18: Place, místo, kde nesmíte chybět. Neopakovatelný zážitek během filmového festivalu v Karlových Varech. Place přinese spojení gastronomie, hudby, umění a nočního života. Těšte se na Sophia Loren Restaurant i na hvězdy, jako jsou Anastasia, Marek Stracený, Miraj, Lucie Bílá, Queenie a další. Od 3. do 11. července. Poštovní dvůr Karlovy Vary. Place. www.place.cz.
5: S profesorem v kabinetu oddávám se internetu. Ničeho však nelitujem, my tam spolu stárnetujem.
17: Stárnet. Ostatní vás k internetu jenom připojí. S námi budete stárnetovat. Moderní internet www.starnet.cz.
19: Největší výběr aut teď máte doslova za rohem. A Auto máme nejširší síť poboček. Jen v Praze je jich 5 a na webu si můžete vybrat z 19 000 vozů všech kategorií i hned k odběru. Největší výběr, nejvýhodnější ceny a financování na míru. Více na aaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
20: Tak co dělá mladej?
21: Ale včera jsem mu málem nařezal.
20: To já si nechávám nařezat všechno dřevo v Avidonu.
22: Ničím nerušenou rodinnou pohodu vám přeje Avidon. Avidon. Dřevo ničím nenahradíš.
23: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
24: Za volantem.
25: Zdržíte se na dálnici D5 před Prahou, kde na 4. kilometru se vyšetřuje hromadná srážka 3 osobních aut. V koloně si postojíte 15 minut a popojíždět budete od 7. kilometru. A silný provoz je i na Pražském okruhu, jednak směrem k dálnici D1 na 19,5 kilometru před sjezdem na Ořech se vyšetřuje také hromadná nehoda 3 osobních aut. Kolona se táhne už od sjezdu z D5. V opačném směru se pak zdržíte na 15. kilometru, tady u sjezdu na Lohkov se srazilo osobní auto s nákladním. Tolik dopravní servis a teď už jsou na řadě další zprávy s Monikou.
26: Šťastnou cestu domů přejí matrace za hubičku.cz. Kvalitní české ortopedické matrace pro vaše bolavá záda. www.matracezahubičku.cz.
24: Rádio Blaník, zprávy. Rádio
27: Blaník. Hezké ráno přeje Monika Holubová. Dagmar Havlová odvolala souhlas k užívání jména Václav Havel v názvu knihovny. Odůvodnila to tím, že ztratila důvěru v současné vedení a směřování této instituce. Habartov na Sokolovsku má novou osvětlenou stezku pro pěší i cyklisty. Trasa je dlouhá 0,5 kilometru a zajistí bezpečnější průchod z Habartova do jeho místní části Lítov. Polnička na Žďársku otevřela novou cyklostezku. Ta odvádí cyklisty z nebezpečného silničního průtahu. Na stavbu za 24 milionů dostala obec dotace. Evropu zasáhla vlna veder. Někde se teploty dostaly nad 40 stupňů Celsia. Firmy napříč sektory proto přijímají opatření, která jim mají pomoci udržet provoz a současně ochránit před teplem zaměstnance. Tolik zprávy Rádia Blaník a teď je tu Petr Slíva.
28: Dobré ráno, Rádia Blaník
24: s Petrem Slívou.
0: Tak dobré ráno, posloucháte středeční Dobré ráno na Blaníku s datem 24. června a i dnes nás zajímají vaše dobré zprávy a o nich to bude už za chvíli. Za minutu a půl bude 8:30.

0: Úplně vidím ten les rukou, jak tahle, když tahle písnička zazněla na Konopiště. To byl Michal David v dnešním Dobrém ránu na Blaníku.
1: Blanický dobrometr.
2: Blanický dobrometr.
0: Tak hasiči většinou hasí požáry, ale občas musí zachraňovat i zvědavost. V Semilech vyjížděli hasiči k opravdu nezvyklému zásahu. Pomoc totiž potřebovalo malé kotě jménem Ouško. A tenhle ten zvědavý kočičí průzkumník prostrčil hlavu větracím otvorem ve dveřích a už ji nedokázal vytáhnout zpátky a hasiči museli použít vrtačku a další nářadí, aby část dveří opatrně rozebrali a kotě bezpečně vysvobodili. A celý zásah měl naštěstí teda dobrý konec a Ouško vyvázlo bez zranění. To je dobrá zpráva, co?
3: Ano, a nejlepší na tom je, že to je natočené, takže my jsme tady s Peťou viděli malé koťátko a je strašně roztomilé.
0: Se rozbrečel normálně u toho. Tak pojďme na dobré. Tak měl naštěstí teda dobrý konec a Ouško vyvázlo bez zranění. To je dobrá zpráva, co?
3: Ano, a nejlepší na tom je, že to je natočené, takže my jsme tady s Peťou viděli malé koťátko a je strašně roztomilé.
0: Se rozbrečel normálně u toho. Tak pojďme na dobré zprávy našich posluchačů. Schválně si mě rozbrečí.
3: Přidám jednu anonymní.

0: A potom nám napsala ještě Eva z Rumburku. V poslední době mě nejvíc potěšila vnučka, která úspěšně zvládla státnice. Moc jí blahopřejeme, máme z ní celá rodina velkou radost.
1: My taky blahopřejeme, gratulujeme. Další dobré zprávy nám posílejte na 603-118-118. Pátek se bude odměňovat, teď už Alvaro Soler a Sofia na Blaníku 3 minuty po půl deváté.

0: Není všechno paráda, Karel Zich. Já doufám, že nás dneska čeká paráda. Pokud byste dneska v noci nemohli spát, puste si fotbal, budou tam Češi. Což mi teď určitě potvrdí i Monika Holubová.
1: Mistrovství světa ve fotbale.
2: Hezké ráno, český tým přecestoval do Mexico City až dnes a má za sebou krátkou přípravu. Podle pravidel nesměla proběhnout v místě konání utkání, tedy na Aztéckém stadionu. Hráči se budou muset už zítra od 3 ráno našeho času opět vyrovnat s vysokou nadmořskou výškou. Ta je tentokrát 2200 metrů nad mořem. Všichni se ale shodují, že se na takové rychlé změny nedá příliš připravit. Zatímco první utkání proběhlo ve výšce 1600 metrů nad mořem, druhý zápas byl prakticky v nulové výšce a nyní to bude přes 2 kilometry. Rozdíl bude taky teplotách. V Dallasu bylo přes 30 stupňů a nyní v Mexiku 16. Navíc v den utkání by mělo prakticky pořád pršet. Jestli dojde na změny v sestavě, nechtěl trenér Koubek prozradit. Zároveň se také omluvil za své hodnocení předchozího zápasu, že tým hrál dobře a v tomto trendu by měl pokračovat. Nyní přiznal, že to byla komunikační chyba a hodnocení mělo být přísnější. Mluvil také o tom, že hráče po prvním gólu nenabádal, aby se stáhli do obrany, ale chtěl, aby hráli dál aktivně. Postup Česka do playoff není podle bookmakerů moc pravděpodobný. Zachránit může tým zítra jen výhra nad Mexikem. A pojďme ještě na další utkání. Portugalsko přehrálo Uzbekistán 5-0 a k dvěma brankami přispěl Ronaldo. Anglie neprolomila obranu Ghany a duel skončil bez branek. Chorvatie slaví výhru 1-0 nad Panamou a Kolumbie postup. Tolik fotbalový speciál, další to bude před půl druhou.
0: No tak doufejme, to je asi tak jediné, co můžeme udělat.
1: Fandíme naše mistrovství světa ve fotbale na rádiu. Jednoduše si užijte bleskové doručení své elektroniky už do druhého dne. Planeo.
3: Ať už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu.
4: Všude je fajn. Chce se mi těsnit. Chce se mi těsnit. Chce se mi těsnit. Těsnit se mi chce. To se mi chce? Těsnit. Těsnit se mi co? Chce. Komu se chce těsnit? No mě ano, ale já to neutěsním. Já ne, ale Aditek, ten těsní hned. Aditek, to jsou gumová těsnění, pryžové desky a veškeré těsnící profily. Aditek G jako guma. Aditek.cz.
5: Život je pěkná jízda. Cesta, na které zažijete vrcholy i pády. S námi na to nejste sami, protože když jde o život, jedeme v tom s vámi. A 75% škod z úrazových rizik vyřídíme do 2 pracovních dnů. Životní a úrazové pojištění od ČPP. ČPP.cz.
6: Víte, co povýší každý letní den na výjimečný? Excelentní stejky. Albert Excellent přináší na váš grill ty nejlepší stejky od nás i z celého světa. Stáhněte si aplikaci Můj Albert a získejte je se slevou 15% po celé léto. Tak to rozpalte. Třeba jen proto, že je středa. Albert.
7: Pozor, pozor. Zahradnictví Spomyšl likviduje sklady. Musíme uvolnit místo novým rostlinám a to znamená slevy. Tisíce druhů rostlin se slevou až 70%. Stovky tisíc kusů skladem. Nakupujte online na zahradnictvíspomysl.cz nebo přímo na prodejně.
8: Soubáme! Je to nepopsatelný vidět tu krásu ze zhora. Děkuju, Leničko!
9: Zase lítáš v oblacích.
10: Vzpomněla jsem si na ten let balónem od Go Balóny. A protože je teď na Allegrii v akci, tak letíme spolu!
9: Chcete také zažít nezapomenutelný let balónem?
10: Tak honem, ať vám neuletí! Právě teď je na Allegrii let balónem od 2850 korun.
9: Proleďte se třeba nad Poděbrady, Táborem, Českými Budějovicemi nebo si vyberte jinou z desítek lokalit po celé republice.
10: Více o akci na
11: firma na zážitky
10: CZ.
12: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 tisíc korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda. The power of dreams.
13: Tohle není jen obyčejná grilovačka. Tohle je Albert grilovačka úplně bez masa a přesto plná skvělých chutí. Biouzený tempeh Nature's Promise za 49,90 a brambory s rozmarínem za 33,90. Albert.
11: pohlédl do dálky a zvolal: Atava! Ozvěna se nesla opuštěným kaňonem a on věděl, že nebezpečí a prázdniny se blíží. Prázdniny se blíží. Vinetu!
14: Druhý díl dobrodružného románu Karla Máje jako velkolepé divadelní představení je tu.
11: Poklad na Stříbrném jezeře ve westernovém městečku Boskovice.
15: O letošních prázdninách posledních 20 představení.
16: S láskou v srdci vás očekávám, váš Karel Máj.
15: Vstupenky a více informací na www.westernové-městečko.cz

0: Bobra Motýla, vyznání na Blaníku a v příští hodině se budeme zase vyznávat ze svých vzpomínek.
1: Tajemný rok Rádia Blaník.
2: Tajemný rok.
0: Ze vzpomínek k tajemnému roku. A taky to bude chtít vaše tipy. A na ty tipy budete vzpomínat. Ale jaký rok budeme hledat, to vám samozřejmě neřeknu, protože by nebyl už tajemný, ale pomůžou vám opět písničky, které jsme pro vás připravili, a taky slovní nápovědy. A jedna se bude týkat tohoto seriálu.
3: No to mám tak rád, když jsem na houbách a někdo mě špehuje. Ještě si hledat někdy nám.
4: Já nehledám, já sbírám.
0: Protože v tajemném roce úplně přesně 30. listopadu jste jej mohli vidět poprvé. Tak o tom to bude po deváté, teď ještě CC Catch.

0: CC Cage a Heartbreak Hotel na konci dnešního dobrého rána. A za chvilku ten slibovaný tajemný rok, ve kterém dnes zazní mimo jiné tyhle písničky. Kamarád, kamarád, s tebou utrácím. Z tajemného roku je i tahle.
1: Já mám schovaný.
0: A nebo tenhle, nebo tahle.
1: Veď mě dál, cesto má.
0: A více i s vašimi tipy a vzpomínkami. Po deváté, teď je 8.53. Rádio Blaník.
2: Posloucháte Rádio Blaník. Pohodové české rádio. Léto je tady.
3: A také letos můžete strávit první prázdninový víkend s Blaníkem v parku Miraculum v Milovicích.
2: Pojďte si s námi užít uprostřed přírody den plný zábavy, dobrodružství i odpočinku
3: s českými písničkami a dětskými interprety.
2: V sobotu 27. června v Miraculum s Blaníkem.
4: Den jako z pohádky vám přeje Madeta. Královna všech mléčných výrobků. Madeta. Tak chutná mléko.
5: Někdy je čas začít znovu, změnit směr, zkrátka vsadit na něco nového. Vyzkoušejte nové vozy SUV Chery. Špičková technologie a skvělý poměr výbavy a ceny. Chery, nová kapitola SUV vozů. Chery Praha Průhonice nebo Chery Praha CZ. Pro auta Chery se jezdí do Průhonic.
6: Auto vozíme na servis, kotel necháváme pravidelně kontrolovat. A víš, na co často zapomínáme?
7: Na co?
6: Na naši fotovoltaiku.
7: To je pravda. Přitom pracuje každý den?
6: A bez pravidelné kontroly může ztrácet výkon, aniž bychom si toho všimli.
7: Takže nestačí jen vyrábět elektřinu?
6: Nestačí. Důležité je vyrábět naplno.
7: A kdo se o to postará?
6: Solar Energy Service and Care. Odborníci na servis a péči fotovoltaických systémů.
7: Tak to máme jasno.
8: Solar Energy Service and Care. Odborný servis solárních systémů. Více na sesc.cz. Člen skupiny Centropol.
2: Rádio Blaník. Počasí. Rádio
9: Krásné dopoledne vám přeje Hanka Koterová. Středa nabídne tropické letní počasí. Přes den dnes bude většinou slunečno. A teploty odpoledne se budou pohybovat od 28 do 31 stupňů. Tolik o počasí a pojďme na silnice.
10: Mami, proč máme všechno od konceptu?
11: To jen se zeptej, tatínka.
12: Detaily. V konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
13: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
2: Za volantem.
9: Na dálnici D5 před Prahou na 4. kilometru se vyšetřuje hromadná srážka 3 osobních aut. Kolona se tvoří už od 7. kilometru a potřeba je 15 minut navíc. Na Pražském okruhu se vyšetřují 2 dopravní nehody, jedna na 19,5 kilometru směrem k D1. Tady se srazily 3 osobáky a v koloně se stojí už od sjezdu z D5. V opačném směru na 15. kilometru na sjezdu na Lochkov se srazilo osobní auto s nákladem a tady v tom případě si v koloně postojíte od Jesenice. Tolik dopravní servis, teď už se zprávami, je tu Monika.
8: Šťastnou cestu domů přejí matrace za hubičku CZ. Kvalitní české ortopedické matrace pro vaše bolavá záda. www.matracezahubičku.cz.
2: Zprávy Rádia Blaník.
4: Stručně, jasně, přehledně.
14: V horku nemusí být výdejní boxy bezpečné. Na léčbu alkoholiků jdou stovky milionů. Středočeský kraj řeší opravu Nymburského mostu. Hezké ráno, u zpráv vás vítá Monika Holubová. Potravináři varují před doručováním potravin a doplňků stravy do výdejních boxů. V těch totiž může být v horku víc než 50 stupňů Celsia. Hrozí tak případné zkažení zaslaných potravin. V síti boxů je denně v průměru na 250 000 zásilek a ve špičkách až 500 000. Léčba alkoholiků stála loni víc než 1,5 miliardy korun. Podle údajů Všeobecné zdravotní pojišťovny tvoří téměř 2/3 nákladů na léčbu všech závislých. Před 10 lety byla přitom částka zhruba polovina. infekční. Loni se ale také léčilo i 1170 dětí. Voda v krajině ubývá, města hledají způsoby, jak je lépe zadržet. Právě na to se zaměří i Hradec Králové. V lokalitě na Mlýnku v Třepši plánuje zvýšit retenční kapacitu území. Co přesně je cílem projektu, popisuje mluvčí radnice Kateřina Rohlíčková.
11: Zlepšit ekologický stav vodního toku a jeho nivy prostřednictvím přírodě blízkých revitalizačních opatření. Tůně a mokřadní biotopy vytvoří mimo jiné podmínky pro různé druhy živočichů vázaných na vodu. Vše je načasováno tak, aby byl respektován životní cyklus obojživelníků a zajištěna ochrana živočichů.
14: Stavební práce odstartují příští rok na podzim. Středočeský kraj chystá po úpravě rozpočtu nový tender na opravu mostu v Nymburce. Krajská správa a údržba silnic ho vypíše do konce července. Kromě opravy mostu počítá i s vybudováním nového kolektoru pro inženýrské sítě pod řekou. Předchozí tender byl loni na podzim zrušený kvůli příliš vysokým nabídkovým cenám. Tolik zprávy Rádia Blaník a pokračuje Petr Slíva.
2: Tajemný rok a Petr Slíva
3: na Rádiu Blaník.
0: Otevíráme dnešní tajemný rok, čekáme na vaše tipy a na vaše vzpomínky. Opět nám je volejte na 800 109 109 anebo pište na 600 318 118. Tajemný rok právě začíná.

0: Hledáme tajemný rok.
1: Našli jste rok vašeho života?
0: Volejte 800 109 109.
2: Pište na 603 118 118. The breathless drive on a downtown street.

0: Smoky na Blaníku v tajemném roce.
1: Tajemný rok Rádia Blaník.
2: Tajemný rok.
0: No a důvod, proč zazněla zrovna tahle písnička? No, protože jste ji poprvé mohli slyšet právě v tajemném roce. Stejně jako Kamaráda od Hanky Zagorové. A tady jsou vaše první tipy. Rádio Blaník, Petr Slíva, Tajemný rok. Dobrý den.
3: Dobrý den, zdravím vás.
0: Já vás taky.
3: Tak jsem si říkala, že jestli se dneska nedovolám, tak už se nedovolám nikdy. Je to rok 1975.
0: Ano.
3: Písnička. Veď mě dál, přesto má. No. Je stejně stará jako já.
0: Fakt jo.
3: Jo.
0: A nemáte ty narozeniny dneska náhodou?
3: Ne. Až v červenci.
0: A tak to vám přeju všechno nejlepší, kdybyste se náhodou potom nedovolala.
3: No, ale říkala jsem, když jde dneska, tak nikdy.
0: Můžu vědět jenom křestní jméno vaše?
3: Monika.
0: Moniko, odkud voláte?
3: Praha, jdu do práce.
0: Moc vám děkuju, ať to dneska rychle uteče. Naschledanou.
3: Mějte se, naschle.
0: Pojďme na první SMSky.
4: Já přidám tip od Maria z Bystřan, ta si myslí podle seriálu Chalupáři, že jde o rok 1975 a napsala, to byl tady opravdu herecký koncert, mě bylo 21 a byly to krásné časy.
0: Dobře, děkujeme.
4: Přidám potom tip od Ládi, ten typuje rok 1978.
0: 78, děkujeme.
4: A Hana Zagorová napověděla Ireně, ta typuje rok 75 a napsala, to je rok, kdy jsem se vdávala.
0: Dělám čárku, děkujeme za SMSku a pojďme teda na tu první slovní nápovědu. Tady padly nějaké názvy seriálu, tak z jakého seriálu byla tahle ta ukázka?
5: Co to mám tak rád, když jsem na houbách a někdo mě špehuje. Ještě si hledat někam jinam.
6: Já nehledám, já sbírám.
0: No jasně, 30. listopadu tajemného roku měl v televizi premiéru populární seriál Chalupáři režiséra Františka Filipa. On se z toho stal potom takový letní seriál, ale zdání klame, opravdu měl premiéru až na podzim.
7: Já jsem sem přijel kvůli klidu ven, do český vesničky, užít penze, já jsem tady zasajpanej, já jsem tady zlicovanej. Já se nebudu vyčítat, já jsem prášek, já si mám prášek, pruty, tu na ryby. Já nejsem se vám
0: herecký koncert Jiřího Sováka a Josefa Kemra. Ještě jednu ukázku.
8: Víte, mezi námi řečená se domnívám, že šťastný život s ženskou je naprosto vyloučená věc.
0: 800 109 109. Sem můžete volat a tipovat dnešní tajemný rok, anebo to dejte do SMSky a pošlete na 600 318 118. No a když jsme u Chalupářů, tak nesmí chybět tahle písnička.

0: Kdyby nežil ve Švédsku, ale u nás, tak by měl dneska svátek. Jan Thorsten Svensson, tak se jmenuje svým pravým jménem člověk, který se vydává pod jménem Harpo. A v tajemném roce naspíval tuhle písničku Movie Star.
1: Radio Blaník, tajemný rok.
0: To byla další připomínka tajemného roku, už jsme si připomněli chalupáře a tady jsou další tipy. Radio Blaník, Petr Slíva, tajemný rok, dobrý den.
2: Dobrý den, tady je Standály. Slyšel, a hlejte se, podle ty ukázky, podle mě ten seriál, to byly chalupáři, tak si myslím, že je to rok 1975.
0: Tak, pětka. Co jste takhle dělal v roce 75?
2: Co jsem dělal? Chodil jsem do páté třídy.
0: V 75. chodil jste do páté třídy, to se vám to dobře počítá teda potom.
2: No to...
0: Moc vám děkuju.
2: 65. ročník jsem, takže mě se to počítá snadno.
0: Tak krásný den, moc děkuju za tip. Mějte se pěkně.
2: Naschledanou.
0: Pojďme na SMSky.
3: Z Prahy nám napsala Alena, dobré ráno, Péťo a Adélko. Dnešním tajemným rokem je rok 1975, podle mých milovaných chalupářů, na které se vždycky moc ráda podívám, i když je znám skoro z paměti a v tom roce mi bylo 9 let, takže škola, kamarádi a lumpárny.
0: Děkujeme.
3: Přidám další tip na rok 1975 a ten nám tady posílají kuchařinky z Pardubic.
0: Zdravíme do Pardubic.
3: A přidám ještě Kláru z Brna, ta typuje rok 1976.
0: 76. Zapisuju, a jaký rok typujete vy, ať už podle písniček, nebo podle té první slovní nápovědy. Volejte na 800 109 109, pište na 603 118 118 a třeba vám jako Monice z Prahy, která byla vlastně tou první, kdo typoval dneska v éteru, pomůže i tahle ta písnička Pavla Bobka. Veď mě dál, cesto má.

0: Take Me Home Country Road, tak se jmenuje originál téhle písničky, kterou v tajemném roce přespíval Pavel Bobek.
1: Tajemný rok a Petr Slíva
2: na Rádiu Blaník.
0: A 30. listopadu tajemného roku jste poprvé v televizi mohli vidět Chalupáře. A tohle jsou vaše další tipy. Rádio Blaník, Petr Slíva, tajemný rok. Dobrý den.
3: Dobrý den.
0: Celý den, tak kdo je tam?
3: U telefonu Michal.
0: Michale, povídejte, jaký rok typujete?
3: Já typuju rok 1975.
0: A co jste dělal v roce 75? Byl jste na světě už?
3: Nebyl jsem na světě.
0: No tak z vás nebudu tahat vzpomínky, ale poděkuju vám za tip. Mějte se krásně, nashledanou.
3: Díky, nashledanou.
0: A tady jsou vaše SMSky.
4: Napsala nám třeba Iveta z Pivína. Ahoj Péťo a Adelko, tipuji, že dnes hádáme rok 1975 a to jsem ještě nebyla na světě.
0: Děkujeme.
4: Potom nám napsal Pavel, ten taky přidává čárku k roku 75 a napsal k tomu řídím, tak přejeme hodně štěstí za volant.
0: Ano, my taky.
4: A stejnou čárku, tedy k roku 1975, přidává i Laďka a té napověděli Chalupáři.
0: Chalupáři napověděli, tak já píšu tady 75, já vám za chvíli k tomu přihodím další nápovědu slovní. Pro změnu se bude týkat filmu. Taky nás čeká další písnička z tajemného roku a vy toho můžete využít a zavolat na 800 109 109 anebo napsat na 600 318 118 a taky si zkusit tipnout, v jakém roce se to dneska nacházíme. Tajemný.

0: Kup si auto v Direct Auto. Začni léto s novou károu se slevou až reálných 300 000 korun. K tomu máš 3 dny na vrácení a 14 na výměnu vozu zdarma. Takovou nabídku najdeš jen v Direct Auto i v Direct Auto Kladno a Horní Počernice. Jen do vyprodání skladu. Tak neváhej a klikej. www.direct-auto.cz.
1: Vítejte v kempu, vaše místo je 867, sektor G. Třikrát zelená smažák.
2: Kempovat můžeš i jinak. Zkus to bez kempu. www.bezkempu.cz.
3: Skupina e-finance přináší mimořádnou investiční příležitost.
4: Zajištěné e-finance dluhopisy akciemi hotelové skupiny EFI Hotels and Properties. Investujte s ročním výnosem až 9% a získejte jako bonus slevu 20% na ubytování ve kterémkoliv hotelu ze sítě EFI Hotels. e-finance.eu.
1: Kdo je tam?
5: Soudní exekutor.
1: Nejsme doma.
5: To máte pravdu, už nejste doma.
6: Nenechte své dluhy zajít takto daleko. Nadační fond proti dluhové pasti. První krok na cestě zpět k životu bez dluhů. nfpdp.cz.
7: Jen do konce června zakoupíte permanentku na Pálavské vinobraní v Mikulově za 800 korun. Horkýže Slíže, Monkey Business, Richard Miller, Helena Vondráčková, Ben Kristoval a další zde vystoupí od 11. do 13. září. Vstupenky najdete na pálavskevinobraní.cz. Nabídka platí jen do konce června.
8: Někdy je čas začít znovu, změnit směr, zkrátka vsadit na něco nového. Vyzkoušejte nové vozy SUV Chery. Špičková technologie a skvělý poměr výbavy a ceny. Chery, nová kapitola SUV vozů. Chery Praha Průhonice nebo Chery Praha CZ. Pro auta Chery se jezdí do Průhonic.
9: Hledáte práci, která dává smysl? Takovou, která má skutečný dopad na životy lidí. V PRE hledáme ty, kdo chtějí držet v chodu celé město. V terénu, v kanceláři, v každodenním provozu s moderními technologiemi. Hrdinové z PRE nejsou vždy vidět, ale jejich práce ano. Pracujte tam, kde je vidět výsledek. Přidejte se i vy. PRE.cz/kariéra.
10: Jak vzniká elektřina? Potřebujeme ebonitovou tyč a liščí ohon.
11: V tom musí být celá liška.
12: A takže je, nabíjí mi koloběžku. Mám mě auto. I tramvaje, co mě vozí do školy.
11: No jasně, všechno u nás doma. I moje hračky.
12: Děkuju.
13: Vidíte nás v milionu podob. Poháníme vaše sny i každodenní maličkosti. Jsme PRE.
14: Jsme energie tohoto města.
15: Zveme vás na cestu kolem světa. Kde jinde najdete originální cestovatelské ubytování? Minigolf ve společnosti největší sochy Krista v České republice a hned vedle vyhlášenou restauraci a dětské hřiště?
16: No u nás v rezortu Svět. www.resortsvět.cz. Ideální výlet pro celou vaši rodinu jen 9 kilometrů od Prahy.
17: Profi voda, s tou se nemusíte bát, jak chtěla dohoda.
18: Kvalitní vrtané studny na klíč s desetiletou zárukou. Profivoda.cz.
19: Špičková krmiva Marp. Protože na složení záleží. Marp, přestaňte jen krmit. Marpujte. Krmiva Marp.cz.
20: Připojte se k Intertas Plus a objevte práci řidiče kamionu. Jistotu a férovost a zázemí hledejte na Intertas Plus.cz. Intertas Plus.cz.
21: Moderní termální lázně i zážitkové akvaparky nebo moře a sluncem zalité písečné pláže. Cestujte s CK Apex Tour za odpočinkem i novými zážitky. Více informací na apextour.cz.
22: Dobrý den, jmenuji se Roman Hlavička a rád bych vás pozval do autosalonu Volkswagen Auto Jarov.
23: Máme pro vás širokou nabídku skladových vozů Volkswagen Tayron nebo Golf Variant. Prostorné a spolehlivé rodinné vozy právě nyní za skvělé ceny. Naši specialisté v Auto Jarov vám rádi poradí. Přijeďte si je prohlédnout a vyzkoušet. Více na autojarov.cz.
22: Těšíme se na vás.
24: Tati, mami, zbalte věci. Na safari do jižních Čech. Chceme přeci zvířata zblízka, dobroty a hry. Zábava na celé letní dny.
25: Safari Resort.
0: Hluboká u Borovan.
1: A víte co? Každý návštěvník dostane další zážitek zdarma. Do muzea Vltavínu, v Praze a Krumlově.
0: Mrkněte na web nebo na Facebook, tam to všechno máte.

0: Posloucháte Blaník a pravidelný tajemný rok. Už jsme si dneska v tajemném roce připomněli Chalupáře, seriál, který přišel do televize právě v roce, který hledáme. Připomněli jsme si písničku Kamarád od Hanky Zagorové, kterou jste mohli slyšet poprvé v tajemném roce, anebo Veď mě dál, cesto má od Pavla Bobka. Za chvíli další nápověda, ale teď dostáváte zase slovo vy. Radio Blaník, Petr Slíva, tajemný rok. Dobrý den.
1: Dobrý den, tady Hanka Pavlova. Já hádám rok 1975.
0: A proč si myslíte, že 75?
1: No hlavně podle Chalupářů. Ty se nedají zapomenout, kolikrát jsem je viděla, ani nepočítám.
0: Nebojte, letos je uvidíte asi znovu. Co jste dělala v tom roce?
1: No, ten byl taky rušnej. Poprvé jsem se vdávala a za 9 měsíců se mi narodila první dcera Linda. Vypadá to jako puritánsky, ale je to náhoda asi.
0: Tak je pozdravujte a moc vám děkuju. Mějte se krásně.
1: Já vám
0: dělala v tom roce?
1: No, ten byl taky rušnej. Poprvé jsem se vdávala a za 9 měsíců se mi narodila první dcera Linda. Vypadá to jako puritánsky, ale je to náhoda asi.
0: Tak je pozdravujte a moc vám děkuju. Mějte se krásně.
1: Já vám taky. Mějte se moc hezky. Na shledanou.

0: Klape a krásný den do krásné Lípy.
1: A stejný rok typuje i Vláďa z města piva Plzně a napsal: v té době mi byly tři roky, jsem byl tři roky po vojně a makal jsem v uranových dolech a naháněl děvčata.
0: Tak děkujeme, na zdraví do Plzně a pojďme na tu druhou slovní nápovědu. Tak už jsme tady měli seriál, tentokrát to bude film. Film, který měl premiéru 1. června a film, ve kterém si mimo jiné, tu hlavní roli zahrál Karel Gott.
2: Podívej se, Sokna, kolik tam na mě čeká lidí, až vyjdu ven. A za dveřma? Za dveřma na mě čeká celý svět. A co na mě čeká tady?
3: No jen to řekni, jenom já. Tak se teda nevracej. A ještě jednou bude hodně špatně, tak se obrať na ty lidi, co na tebe čekají venku. A nezapomeň se jim všem podepsat.
0: No a jak jste slyšeli, kromě Karla Gotta zahrála si tam taky Jitka Molavcová, ale i Josef Sommer a Jiří Sovák a Vladimír Ráž a tak dále a tak dále.
4: Člověka, který ho nezradí, talent, to už je kus štěstí. Není to trochu moc najednou?
5: Uvidíme. Záleží na něm, jak to všechno zvládne.
0: Ladislav Richman, režisér, se inspiroval Josefem Kajetánem Tylem a podle jeho Švandy Dudáka natočil film Hvězda padá vzhůru, premiéra právě v tajemném roce 800 109 109. To už je telefonní číslo, na které zavolejte a zkuste si tipnout, nebo napište na 603 118 118. No a v tomto filmu zazněla i tahle písnička.

0: ABBA a Rock Me v tajemném roce na Blaníku. Jestli vám tahle ta písnička Tajemný rok připomněla, tak nám brnkněte nebo napište a zkuste si tipnout. A tady jsou další tipy. Radio Blaník, Petr Slíba, Tajemný rok. Dobrý den.
1: Dobrý den. Tady Karel Jindřichovič pod Smrkem a myslím si, že to je rok 75, protože jsme v té době, jsem byl na vojně v Chebu a poslouchali jsme Smokáče, no a samozřejmě byli Chalupáři, to je nezapomenutelný seriál.
0: Já vám moc děkuju za to, že jste si vzpomněl, Karle. Krásný den, naslyšenou.
1: Vám taky děkuju, naschledanou.
0: A o slovo se hlásí Adel.
2: Je to tak, až z Havířova nám napsala Olča, Tajemný rok je 1975, bylo mi 10 roků a dnes děkuji i za super gesto Petra při placení účtenek.
0: Děkuju.
2: Přidám další tip na rok 1975, to je anonymní SMS-ka, to jsme se s Milenkou, ale s velkým teda, s Milenkou brali, loni jsme měli zlatou svatbu a stále se máme rádi.
0: Tak Milenka s velkým byla nejdříve s malým a potom se z toho stala malým. Děkujeme.
2: Přidám ještě Hanku z Hradce Králové, ta přidává čárku ke stejnému roku a napsala, to jsem ještě nebyla na světě.
0: Moc děkujeme. Tak ta poslední nápověda teď zbystří všichni obyvatelé města Most, protože v tajemném roce se to stalo.
3: Jedna z vrcholných staveb pozdní gotiky v Evropě, kostel v Mostě, musí být přemístěn z území, kde vznikne nový uhelný lom. Objekt o váze 12 000 tun je vystužen o ten otlovou konstrukcí a jede na 53 hydraulických vozech transféry. Přesun také znamená ukončení šestileté nelehké přípravy a spolupráce s dalšími podniky a vědeckými pracovníky.
0: V Mostě byla provedena unikátní inženýrská akce přesun cenného gotického kostela na nebevzetí Panny Marie z prostoru likvidovaného historického jádra města jihovýchodním směrem do míst, kam již dle plánu neměl zasahovat rozšiřující se hnědouhelný lom. Tak to byla poslední nápověda, vy ještě chvilku můžete tipovat.
4: Tajemný rok
5: na Rádiu Blaník.
6: Značková kvalita za nízké ceny v Kauflandu. Tento týden Manhattan, zmrzlina různé druhy za 79,90. Chibo instantní káva různé druhy za 124,90. A Senzodyne nebo Parodontax zubní pasta za 84,90. Až do 30. června. Kaufland.
7: Co se tady děje?
8: Co se chystá?
9: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litrů na 100 km.
10: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
9: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.
11: Šetrná vlasová péče na 7. Kapilan. Vzános C a dvěma L. Kapilan, vlasový šampon a aktivátor. Šetrná péče s tradicí. Kapilan originál, jemný vlasový šampon pro citlivou pokožku a aktivátor pro růst vlasů. www.kapilan.cz. A pro děti nejen mladší 3 let je tu Kapisan Duopek. Při výskytu vší a hnit.
12: Ptáš se mraků, kterou cestou se dá.
13: Ať už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu.
14: Všude zdejší, všude je fajn.
15: A zásilka z Datártu dorazila do výdejního boxu. Tak si dám trochu beatboxu. Tisíce výdejních boxů. Pum, po celém Česku. Zboží si vyzvednu. Rychlostí blesku.
16: Do nejbližšího boxu doručíme třeba i powerbanku Fixed s bezdrátovým nabíjením. Datart, opravdový elektrospecialista.
17: Maximální úspora v Tetě. Sleva 40% na celou značku Gillette. Náhradní hlavice, strojky, pěny pro muže i ženy. Nebo objevte zubní pastu Lakalut Active za skvělých 59,90. Více na tetadrogerie.cz.
18: Připraveni na letní zážitky? Kvoudě i na výlety s Penny vždy výhodněji. Navíc v akci. Kuřecí zadní čtvrtky kilo za 49,90 a hrozny révy vinné bílé 500 gramů za 39,90. Penny.
19: Pohlédl do dálky a zvolal. Atava! Ozvěna se nesla opuštěným kaňonem a on věděl, že nebezpečí a prázdniny se blíží. Prázdniny se blíží.
4: Winnetou!
19: dobrodružného románu Karla Máje jako velkolepé divadelní představení je tu. Poklad na Stříbrném jezeře ve westernovém městečku Boskovice.
8: O letošních prázdninách posledních 20 představení.
20: S láskou v srdci vás očekávám, váš Karel Máj.
8: Vstupenky a více informací na www.westernové-městečko.cz.
21: A teď pozor, extrémně výhodná nabídka. Nissan Juke se zvýhodněním až 190 tisíc, včetně palivové karty v hodnotě 20 tisíc korun zdarma. Nabídka platí pouze do konce června u všech dealerů Nissan. Více na Nissan.cz.
22: Pozor, velká slevová akce tedy.
23: Široká nabídka teď ve velké slevě. Například 30% na všechny plyšáky a mazlíčky, 30% na všechny svíčky a svícny a mnoho dalšího. Ale jen krátce, navštivte tedy a do 5. července ušetříte. Tedy Jiří Nápady.
24: Pohodové České rádio.
25: Posloucháte Tajemný rok Rádia Blaník.

0: Petr Rezek a Modrá zem a poslední písnička, podle které jste ještě mohli tipovat.
1: Tajemný rok Rádia Blaník.
2: Tajemný rok.
0: A pojďme na ty poslední tipy. Rádio Blaník, Petr Slíva, Tajemný rok. Dobrý den.
3: Dobrý den, tady je Zdena z Broumova, já tipuju rok 1975.
0: A co vás k tomu vede, Zdeno?
3: Film s Karlem Gottem.
0: Film s Karlem Gottem. A co jste dělala vy v roce 75?
3: No, to mě bylo 12, takže jsem chodila na základku.
0: Tak dodatečně ještě všechno nejlepší k včerejšímu svátku. Mějte se krásně.
3: Děkuju moc. Naschledanou.
0: Naschledanou. A poslední SMSky.
4: Napsala nám třeba Zdeňka s Tomášem, ty typují rok 1974 a napsali, to se seznámili můj tatínek a maminka. Čí? Těžko říct.
0: 74 píšu.
4: Přidám čárku k roku 1975, to typuje Erik a Elenka z Tlustice podle přesunu kostela v Mostě.
0: Díky.
4: A přidám ještě jednu čárku k roku 1975, kterou nám poslala Modřinka z Liberce a napsala, typuji to podle stěhování kostela, ve kterém, právě v Mostě, ve kterém bydlí přes 30 let můj hodný bratr.
0: Díky, díky. Zdravíme do Liberce a pojďme si to všechno zhrnout. Přesun kostela v Mostě, to byla ta poslední nápověda. Předtím tady byl film Hvězda padá vzhůru s Karlem Gottem a ještě předtím tady byli Chalupáři. A pokud jste typovali rok
1: 1975,
0: tak jste typovali správně.
1: To byl dnešní tajemný rok Rádia Blaník.
2: Tajemný rok Rádio Blaník.
0: My jsme u konce a za Adélkou se na vás těšíme v zítřejším dobrém ránu po 6. hodině. Za chvíli Pepa Černý a s ním dopolední vysílání. Zůstaňte s Blaníkem a mějte se krásně. Ahoj.

0: Sladké dopoledne, tohle jsou svíti na vlnách Rádia Blaník na konci tajemného roku. Dál vám budeme hrát hlavně hezky česky. Petr Spálený.
1: Nevěř tomu, že jsem výjimečný, že krásný.
0: Tak Jana Kratochvílová. I Činasky.
1: Povídej, přeháněj, vyprávěj, co bys rád.
0: Já se budu snažit přehánět, vyprávět, povídat. No, někdy to jde míň, někdy líp. Uvidíme, jak dneska. Počasí, doprava, zprávy jde teď před námi. Hrajeme vám hezky česky. A za 4 minuty a kousek už bude 10.
2: Rádio Blaník.
3: Posloucháte Rádio Blaník. Pohodové české rádio. Počasí.
4: Pohodové dopoledne vám přeje Hanka Koterová. Teď aktuálně je venku příjemných 20 stupňů a slunečno. To zůstane i po celý den, takže určitě se budou hodit sluneční brýle. Teploty pak odpoledne vyšplhají až na tropických 31 stupňů a k tomu příjemně bude pofukovat slabý proměnlivý vítr. Tolik o počasí a teď se vydáme na silnice.
5: Krásnou zahradu bez dřiny vám přeje firma Dvořák z Benešova. Dvořákovi sekačky a pily ušetří ti spoustu dřiny. www.sekačky-pily.cz
3: Blaník za volantem.
4: Na Pražském okruhu je od rána silný provoz ve směru k D1. Se teď aktuálně vyšetřují hned 2 dopravní nehody. Jedna na 19,5 kilometru před sjezdem na Ořech. Tady se došetřuje srážka 3 osobáků. A další na 21,5 kilometru. Je to za sjezdem na Chrášťany. Tady se srazilo osobní auto s nákladním. V koloně ztratíte 20 minut a brzdí i příjezd do Prahy po D5, kde ztratíte další 15 minut. V opačném směru na kruhu na 15. kilometru. Dejte pozor, tady se zase vyšetřuje nehoda osobního auta s nákladním a postojte si už od Jesenice. Tolik dopravní servis, vám šťastnou cestu a já předávám slovo Monice, jsou tu další zprávy.
3: Dopravní zpravodajství Rádia Blaník.
5: Aktuální přehled každý den.
3: Zprávy Rádia Blaník.
5: Stručně, jasně, přehledně.
6: Kyberútoky se nevyhýbají ani cestování. Pardubice se chystají na otevření venkova mostu. V Praze Horních Počernicích chystají opravu silnic.
5: Rádio Blaník.
6: Hezké dopoledne, zprávy pro vás má Monika Holubová. Počet kyberútoků na oblast cestovního ruchu se za 3 roky víc než zdvojnásobil. V květnu zaznamenala každá společnost průměru 2291 kyberútoků týdně, což je meziročně zhruba o čtvrtinu víc. Celosvětový meziroční nárůst útoků napříč všemi odvětvími činil přitom 2%. Pěší a cyklisté budou v Pardubicích dál sdílet chodník na venkově mostě. Ten se po více než 2 letech oprav otevře plnému provozu 27. června. Tady skončí i dopravní omezení. Dopravní uspořádání bude stejné jako před opravou. V Praze Horních Počernicích se bude řidičům lépe jezdit. Tamní silnice projdou rozsáhlou rekonstrukcí, která bude zahrnovat výměnu povrchu vozovek a také opravu chodníků. V jakých ulicích budou práce probíhat, prozradí mluvčí metropole Tadeáš Provazník.
7: Práce budou probíhat na komunikacích Domkovská, na Pozorce, Hřídelecká, Zdoňovská, Zájezdní, v Dílcích a v Podolší. V plánu je také na některých místech doplnit parkovací stání pro vozidla, jinde zase bude doplněna stávající osvětlovací soustava o nové stožáry.
6: Hotovo by mělo být ve druhé polovině roku 2028. Letecké společnosti by se měly i nadále vyhýbat vzdušnému prostoru nad Blízkým východem. Podle Evropské agentury pro bezpečnost letectví jde o Irán, Irák a Libanon. A to i přes rámcovou dohodu mezi Washingtonem a Tehránem. Tolik zprávy Rádia Blaník a teď je tu Pepa Černý.
0: Je to tak, děkujeme, Moni. Já jenom pro všechny nepardubáky, já taky nejsem pardubák. Já jsem myslel, že to je most Viliho Vonky, ale je to podle Pavla Vonky. Tak ať víte.
3: Pepa Černý.
5: Na rádiu Blaník.
0: Krásné dopoledne, přátelé. 10. hodina už klepe na vrata, nebo chcete-li na dveře. A my si dál budeme hrát hlavně hezky česky. Za malou chvilku už je tady Samira se svým skvělým pořadem Proč se říká, co se říká. No a taky si budeme trošku povídat. Petr Spálený, obyčejný muž. Tak jdeme na něj. Je oblíbená píseň našeho programového ředitele Dana Rumpíka, tak Dane, já tě zdravím do vedlejší kanceláře a vám všem ostatním přeju krásné dopoledne s Rádiem Blaník.

0: To je hlas, co? To je Uriel, na Kratu Chvílová, na Bladníku. A už je tady Samča.
1: Proč se říká, co se říká? Na rádiu Blaník.
0: Tak, a tentokrát se Samčou podíváme na párty, nebo na oslavu, nebo na pitku, nebo až po ní uvidíme.
2: Být na mol, tedy být hodně opilý, známe asi všichni, má hned několik vysvětlení a začneme nepřekvapivě molem. Takový malý šatní mol, kterého když vidíte, tak máte hned hrůzu, protože víte, co dokáže, tak ten si tak jako těkavě poletuje. Někteří tvrdí, že právě jeho pohyby jsou podobné značně opilému člověku. No, to se asi každý kamarádíme trochu s jinými lidmi, ti moji totiž připomínají úplně jiná zvířátka. Další vysvětlení nás zavede opět do němčiny, a to ke slovu molum, které značí opilost. A tím, že němčina u nás byla po staletí úředním jazykem, není překvapením, že hodně výrazů pochází právě odtud. Řekneme si ale i to třetí vysvětlení, a tím je staré sloveso mlamolat, tedy žvanit nebo blábolit. Mimochodem, blábolit? To probereme zítra.
0: Samču, moc krát děkujeme. Já jsem vždycky myslel, že to je na mol jako ne na dur, ale na to smutnější, na tu melodiku nebo harmonii molovou. No tak není to pravda, no.
1: Samira na Blaníku. Aneb, proč se říká, co se říká?
0: Teď si dáme píseň, kde je hodně molových akordů. Činasky a hvězdy nad hlavou. Hezké dopoledne je 10.11, úplně přesně. A už je 24. června, to znamená, že pozítří bude vysvěcení a taky náš letní koncert. Posloucháte Rádio Blaník.

0: lásku.
1: Tak si představte, že byste si založili kapelu a ta kapela by v ten den, kdybyste ji založili, vyhrála košický poklad. No tak tohle přesně se stalo skupině No Name. Oni samozřejmě ten den toho založení kapely určili podle toho, kdy měli ten koncert, na kterém zvítězili v té slavné soutěži košický zlatý poklad. A bylo to v roce 1996, konkrétně 26. srpna. To znamená, že za 2 měsíce a 2 dny pánové oslaví 30 let na scéně. A 12.12., což je hezké datum, to se dobře pamatuje, oslaví tohle 30. výročí vzniku v pražské O2 aréně. Lístky by ještě měly být, tak doporučuju, No Name jsou jenom jedni. Za chvilku Petr Hapka, Lucie Bílá, Dívám se, dívám. A nebo Eva Farná a Miraj, Vzpomeneš si. Posloucháte Blaník.

0: přináší
1: Krajánek Rádia Mladí.
2: Zveme vás na vodní hrad Lipí v centru České Lípy, kde se historie potkává s kulturou a uměním.
3: Skupina e-finance přináší mimořádnou investiční příležitost.
4: Zajištěné e-finance dluhopisy akciemi hotelové skupiny EFI Hotels and Properties. Investujte s ročním výnosem až 9% a získejte jako bonus slevu 20% na ubytování ve kterémkoliv hotelu ze sítě EFI Hotels. e-finance.eu.
5: Už vás nebaví nekonečné natírání dřevěných teras, fasád a plotů? Barva se loupe, dřevo hníje a vy místo užívání si léta jej trávíte prací? Pak pro vás máme řešení. Revoluční technologii tlakové impregnace dřeva lněným olejem. Norská metoda, která je lety ověřená v drsných severských podmínkách. Impregnace proniká do struktury dřeva a chrání ho tak před hmyzem, hnilobou a UV zářením. A to nejlepší? Žádné natírání. Impregnace Soběslav.cz. Dřevo bez starostí.
6: Volím dřevo bez obav. Impregnace Soběslav.
7: Na terase u vás doma můžete zažít cokoliv. Od rodinného relaxu až po parádní grilovačku.
8: A já si dám steak.
9: Rozhodujete se pro terasu? Poraďte se s námi. Profi terasy. Zdarma cenové kalkulace a realizace na klíč. Dopřejte si Bamboo Guard. Odolnou a cenově dostupnou terasu. Objednejte již nyní a využijte včasné montážní termíny. Pro vás, pro rodinu, Profi terasy. profi-terasy.cz.
10: Jen do konce června zakoupíte permanentku na Pálavské vinobraní v Mikulově za 800 korun. Horkýže Slíže, Monkey Business, Richard Miller, Helena Vondráčková, Ben Kristovao a další zde vystoupí od 11. do 13. září. Vstupenky najdete na pálavskevinobraní.cz. Nabídka platí jen do konce června.
11: Jsou čtyřkolky a motorky tvoje vášeň. Motoriky Benešov. Prodej na motorek, čtyřkolek i skútrů. CF Moto, Ghost, TGB, Linhai, Sim, Keyway a další značky. Motoriky. Motodoplňky, náhradní díly, příslušenství. To je Motoriky v Benešově, Křižíkova ulice. Motoriky.cz.
12: 25 tisíc spokojených klientů jezdí každý rok do Poděbradských lázní za léčením i odpočinkem. Dopřejte si i vy lázeňské procedury jako uličité koupele v Poděbradce, masáže nebo zápaly. Myslete na své zdraví a pohodu. Objednávejte pohodlně a bez obav na lázně-poděbrady.cz.
13: Place. Místo, kde nesmíte chybět. Neopakovatelný zážitek během filmového festivalu v Karlových Varech. Place přinese spojení gastronomie, hudby, umění a nočního života. Těšte se na Sophia Loren restaurant i na hvězdy, jako jsou Anastasia, Marek Stracený, Miraj, Lucie Bílá, Queenie a další. Od 3. do 11. července. Poštovní dvůr Karlovy Vary. Place. www.place.cz.
14: Léto? Doktor Max má vše. S letní výbavou v lékárenské kvalitě se nespálíte. Nechte si poradit u odborníků a starosti. Pusťte k vodě. Doktor Max.
15: Baest Machines and Structures je stabilní firma s téměř 30-letou tradicí. Baest Machines je významný hráč ve strojírenství z Benešova. Baest Machines hledá nové parťáky do výroby na pozice svářeč, zámečník, technolog, konstruktér, operátor CNC, ale i do technické kanceláře. Nabízíme stabilní práci se spoustou benefitů v přátelském kolektivu. Jsi z Benešovska a scháníš dobrou práci? U nás ji najdeš. www.baest.cz, sekce kariéra. www.baest.cz. Najdeš nás i na Facebooku a LinkedInu.
16: Myslíš, že snem každého chlapa je Ferrari? Omyl, je to karavan a je to karavan ze Sedlčan. Široký výběr karavanů i obytňáků, půjčovna, servis a kvalita. Prožijte své sny s karavany Sedlčany. karavanysedlčany.cz.
17: Plánujete dovolenou vaším dieslovým miláčkem? Máte najeto více než 150 000 kilometrů? Nechte si u nás zkontrolovat filtr pevných částic. Volejte 606 a 600. Ať se cesta na nechtěný nouzový režim nestane vaší noční můrou. Více na dpf.cz.
18: Zaslouží si vaše zahrada nebo balkón trochu letního osvěžení? Na e-shopu avenberg.cz to zvládnete bez průvanu v peněžence. Právě vyprodáváme zahradní nábytek za neuvěřitelné ceny. Rodinné sety, pohodlná lehátka i moderní posezení. Vše skladem.
0: Objednejte ještě dnes. Avenberg.cz.
8: Špičková krmiva Marp. Protože na složení záleží. Marp, přestaňte jen krmit. Marpujte. Krmiva Marp.cz.
19: Tak co dělá mladej?
20: Ale včera jsem mu málem nařezal.
19: To já si nechávám nařezat všechno dřevo v Avidonu.
21: Ničím nerušenou rodinnou pohodu vám přeje Avidon. Avidon. Dřevo ničím nenahradíš.

0: Přátelé, musím to na chvilku přerušit.
1: Rádio Blaník, mimořádné zprávy. Rádio
0: Blaník. Tady Monika Holubová, stalo se něco mimořádného. Moni, vítej a povídej.
2: Hezké dopoledne, v Ostravě Zábřehu teď probíhají policejní manévry. Pátrají tady po muži, který má být ozbrojený. Svědectví o něm pocházelo ze Zimlerovy ulice. V okolí jsou hlídky se služebními vozy a taky záchranáři, kteří jsou připraveni v ulici, které lemují bloky, paneláku i rodinné domy. Poblíž je také mateřinka, dětská hřiště nebo třeba zámek. No a víc informací zjišťujeme a přineseme je před 11. hodinou.
0: Děkujeme mockrát. Snad ho najdou. Tohle je Petr Habka, Lucie Bílá.

0: Eva Farná, Miraj, vzpomeneš si na Vlnách Blaníku. A teď se podíváme do pražské zoologické zahrady. Tam teď totiž můžete zažít unikátní divadelní představení. Podrobnosti dodá mluvčí vršovického divadla Mana Tobiáš Friedl.
1: Vršovické divadlo Mana hraje tento týden na letní scéně v Zoo Praha inscenaci Ptáci, zvířata a moji příbuzní. Jde o dramatizaci vzpomínek Geralda Darela na dětství a mládí na ostrově Korfu, kterou uvádíme až do neděle každý večer od 7:30 v bývalém Sloninci v rezervaci Bororo. Diváci tak mají možnost na jednu stupenku po zavírací hodině navštívit jak zoo, tak i to naše představení. Navíc tím podpoří i dobrou věc, protože 200 korun z každé vstupenky jde právě na podporu zoo. Celou inscenaci uvádíme pod záštitou britského velvyslance, také poslední týden v srpnu, tak budeme rádi, když přijdete.
0: Takže každý večer až do neděle a lístky ještě jsou. Pokud jenom trochu můžete, tak tohle si rozhodně nenechte ujít. A pokud se chcete dozvědět o tomhle představení podrobnosti, tak si můžete pustit třeba na YouTube nebo na našem webu povídání v Pepových parťácích s Jitkou Smutnou, která v tom hraje. A povídali jsme si o tom hodně. Za chvilku Freddie Mercury a Montserrat Caballé, Barcelona, to je úžasná věc. Posloucháte Blaník.
2: Petr platí vaše účty.
3: Velká hra o velké peníze, které vám rozdáváme každé všední ráno.
4: Uvidíme, třeba to budete mít v dubnu zadarmo. Když nám řeknete, kdo dospíval na Blaníku.
5: Olympik.
4: Je to tak? Takže dubnovou splátku platíme my. Ten tablet jste možná měla zadarmo, když nám řeknete, kdo dospíval na Blaníku.
5: Ludka Bílák.
4: Je to tak? Takže 7290 korun za tablet.
5: Děkuji moc.
2: Co byste chtěli od nás proplatit?
3: Napište nám to, pošlete v SMS na 603 118 118.

0: Značková kvalita za nízké ceny v Kauflandu. Například Prout. Obrať Prout s ležákem nové generace. Půl litru za 24,90. Nescafé Dolce Gusto nebo Starbucks kávové kapsle za 109,90. A Felix kapsičky pro kočky za 89,90. Až do 30. června. Kaufland.
1: Tohle léto bude jiné, zábavné a naučné.
2: Zámek Konopiště si pro vás a vaši rodinu připravil ty nejlepší prázdniny.
3: Dětské prohlídky části zámku s kostýmovaným průvodcem anebo rozkvetlé růžové zahrady.
2: Unikátní večerní prohlídky cesty do tajemných dálek vás vezmou na místa, kam se návštěvníci normálně nedostanou.
1: Exotika v růžové zahradě. Středeční prohlídky skleníků s exotickými rostlinami.
2: A 22. srpna Hradozámecká noc aneb noční veselí napříč staletími.
1: Letošní prázdniny vyražte i s dětmi na Konopiště.
2: www.zamek-konopiště.cz
4: U nás byle rozhodně nakoupíte výhodně. Skočte si pro Magnum na Nuk za 29,90 a čokoládu Lindt Excellence 100 gramů v Billa klubu za 69,90. Billa, to dobré začíná u nás.
5: XXL výprodej v online shop CZ.
6: XXL výprodej pro velký úspěch pokračuje. Přidali jsme tisíce dalších položek. Tento týden v online shop CZ.
5: www.onlineshop.cz.
7: Tohle není jen obyčejná grilovačka. Tohle je Albert grilovačka úplně bez masa a přesto plná skvělých chutí. Biouzený Tempeh Nature's Promise za 49,90 a brambory s rozmarínem za 33,90. Albert.
8: Pozor, pozor. Zahradnictví Spomyšl likviduje sklady. Musíme uvolnit místo novým rostlinám a to znamená slevy. Tisíce druhů rostlin se slevou až 70%. Stovky tisíc kusů skladem. Nakupujte online na zahradnictvíspomysl.cz nebo přímo na prodejně.
9: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. České kuřecí prsní řízky kilo za 109,90, jihočeský ajdam plátky 100 gramů s apkou za 19,90 a vodní meloun kilo s apkou za 11,90. Albert. Dle srovnání k 16.6.
10: Taky nechcete končit léto větou.
11: To zase nějak uteklo, viď?
10: Tak se zážitky od Allegrie se vám tohle stát nemůže.
12: Mami, ten Superland byl boží.
13: Večeře v kafe Imperial byla vynikající.
14: Ta jízda v tom sportáku byla fakt nejvíc.
15: Z tohohle tandemovýho seskoku budu žít fakt ještě dlouho.
16: Užijte si zážitkové léto s Allegrií.
17: Tandemové seskoky v Čechách i na Moravě.
16: Romantika.
17: Sportáky.
16: Zábava pro děti a mnohem víc.
17: Vyberte si z více než 200 zážitků za akční ceny a získejte navíc slevu až 30%.
18: Firma na zážitky.
16: CZ.
19: Ptáš se mraku, kterou cestou se dá.
2: Ať už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu.

0: A podíváme se ještě dál do minulosti. Pavel Bobek.
1: Pojď dál a zpívej a se mnou se dívej.
0: To je prostě mix toho nejlepšího. Rádio Blaník. Hrajeme vám hezky česky už 27 let a budeme v tom pokračovat. Za chvilku počasí, doprava, zprávy a za 6 minut bude 11 dopoledne.
2: Rádio Blaník. Posloucháte Rádio Blaník. Pohodové české rádio.
3: Klikni!
4: Mironet, nová dvojka a Šoproku přináší...
3: Letní slevy právě odstartovaly!
4: Zažij léto naplno!
3: Když zábava,
4: tak Mironet,
3: klikni dvakrát!
5: Ve Špindlu to v létě žije. Lanovky zdarma ve vybraných hotelech, naučné stezky pro malé i velké, dětská hřiště u horních stanic Lanovek, sjezd na terénních koloběžkách. A když chcete trochu zvolnit, postarají se o to pravidelné lekce jógy pod širým nebem ve svatém Petru. Léto začíná ve Špindlerově míně, tak přijeď za námi. Více na skiareal.cz.
6: Zažijte magické večery pod hvězdami. Kultura pod hvězdami míří do Veltrus. Už 27. a 28. června ožije zámek Veltrusy romantickou komedií se Simonou Stašovou nebo rodinným muzikálem Lotrando a Zubejda s Tomášem Matonohou. Vstupenky na kulturapodhvězdami.cz.
3: Klikni!
4: Mironet, nová dvojka a Šoproku přináší...
3: JBL Charge 6, výkonný reprák a powerbanka pro tvůj telefon.
4: V Mironetu nyní za super cenu 3699.
3: Tak přidej volume a rozjeď léto na plné pecky.
4: Když repráky,
3: tak Mironet. Klikni dvakrát.
7: Kup si auto v Direct Auto. Začni léto s novou károu se slevou až reálných 300 000 korun. K tomu máš 3 dny na vrácení a 14 na výměnu vozu zdarma. Takovou nabídku najdeš jen v Direct Auto i v Direct Auto Kladno a Horní Počernice. Jen do vyprodání skladu. Tak neváhej a klikej. www.direct-auto.cz.
2: Rádio Blaník, počasí. Rádio
8: Hezké dopoledne vám přeje Hanka Koterová. V našem kraji bude dnes odpoledne zase vedro. Bude většinou slunečno a teploty se budou pohybovat od 28 do 31 stupňů. K tomu pak bude pofukovat slabý proměnlivý vítr. Tolik informace o počasí a ještě přidám informace z dopravy.
9: Krásnou zahradu bez dřiny vám přeje firma Dvořák z Benešova. Dvořákovi sekačky a pily ušetří ti spoustu dřiny. www.sekačky-pily.cz
2: Blaník za volantem.
8: Silný provoz zůstává od rána na Pražském okruhu, teď aktuálně pozor na 11. kilometru směrem k letišti na Radotínském mostě, kde překáží a do provozu silně zasahuje odstavený kamion. A na 21. a 5. kilometru na okruhu směrem dálnici D1 za sjezdem na Chrášťany se došetřuje nehoda osobního auta s nákladním. V koloně si postojíte už od sjezdu na Zličín asi 20 minut a dalších 15 minut vás čeká na příjezdu do Prahy po D5. Na trase Pardubice Kutná Hora na úrovni Horušice v pravém jízdním pruhu probíhá výměna směrových sloupků. Tudy proto opatrně. Tolik dopravní servis a teď už další zprávy s Monikou.
10: Šťastnou cestu domů přejí matrace za hubičku.cz. Kvalitní české ortopedické matrace pro vaše bolavá záda. www.matracezahubičku.cz.
2: Zprávy Rádia Blaník.
11: Stručně, jasně, přehledně.
12: Policejní manévry probíhají v Ostravě. Pavla by na summit mohlo dostat předběžné opatření soudu. Na Vsetínsku se rozjede poptávková doprava. Pěkné dopoledne přeje Monika Holubová, jsou to zprávy. Jak už od nás víte, policie zasahuje na sídlišti v Ostravě Zábřehu. Pátrá po muži, který na místě i střílel. Víc nám řekla mluvčí moravskoslezské policie Eva Michalíková.
13: V současné době v Ostravě Zábřehu jsme přijali opatření proti muži, který má být ozbrojen. Zajistili jsme bezpečný perimetr, na místě jsou policisté, kteří činí nezbytné kroky k zajištění bezpečnosti veřejnosti. V současné době máme informaci, že mělo dojít k postřelení jedné ženy. Ta byla se zraněním předána do rukou záchranářů.
12: Podle serveru Novinky.cz mělo jít o jeho manželku. Žena podle svědků vyběhla ven, kde jí pomohli a přivolali záchranku. Aktuálně je uzavřeno okolí Zemlerovy ulice a policie po pachateli pátrá. Lidé také dostali SMS zprávy, aby nevycházeli z domu a nepřibližovali se k oknům. Už včera policie pátrala po ozbrojeném učiteli z Čelákovic u Prahy. Toho dnes obvinila z nebezpečného vyhrožování. V jednom z aut u něj našli plynovou pistoli, vzduchovku a také tři nože. Pátrání po něm včera probíhalo i v Brandýse, Novém Bydžově a nebo v Praze. Hrozí mu až tříleté vězení. Prezident Petr Pavel žádá kvůli summitu ústavní soud o předběžné opatření. To by mu otevřelo cestu na červencový summit NATO do Ankary, ještě před konečným rozhodnutím o kompetenční žalobě. Soudcem zpravodajem se podle rozvrhu práce stal Pavel Šámal. Rozhodovat ale bude plénum, tedy sbor všech soudců a soudkyň. V Rožnově a Dolní Bečvě na Vsetínsku začne fungovat poptávková doprava Airbus. V provozu bude od 1. července a obyvatelům nabídne flexibilní cestování po městě a okolí bez nutnosti sledovat jízdní řády a nebo docházet na klasické autobusové zastávky. Tolik zprávy Rádia Blaník a Pepi, je to tvoje.
0: Moni,
14: ty už odcházíš?
12: Stejně jako každý den.
0: No jo, tak se měj krásně.
2: Pepa Černý
11: na Rádiu Blaník.
0: Krásné dopoledne, přátelé, za pár vteřin už nám odbije 11. My si dál budeme hrát hlavně hezky česky. Podíváme se na další zlaté české ručičky s Petrem Slívou a právě teď se vydáme na cestu se skupinou Krištof a s Tomášem Klusem. A je 11. Toto uteklo, co ta hodina? No jo. Krásné dopoledne s Blaníkem.

0: Lucie a Lenka Dusilová, jejich společný sen na vlnách Rádia Blaník. A přátelé, protože doba je turbulentní a pořád se něco děje, tak je tady opět Monika Holubová.
1: Rádio Blaník, mimořádné zprávy. Rádio
0: Blaník. Moni, vítej a povídej.
2: Hezké dopoledne, tak podíváme se do Ostravy Zábřehu, kde probíhaly policejní manévry. Ty jsou pravděpodobně u konce, protože policie našla muže, který postřel svou ženu do zad mrtvého. A lidé neměli v okolí Zemerovy ulice vycházet ven, ani se také neměli přibližovat k oknům. Toto varování tak pravděpodobně skončilo, více dozvíte před 12. hodinou v dalších zprávách.
0: Děkujeme mockrát. Tak to už je pro dnešek od Moniky opravdu všechno. A teď vloupám se opět Radeček a Mária Čírová na Blaníku.

0: Opět Hradeček, Mária Čírová, vloupám se, přátelé, máme před sebou zlaté české ručičky. A tentokrát to bude absolutně podle mého gusta, protože já jsem člověk kočičí. Péťo, my posloucháme.
1: Jsme Blaník.
2: A hledáme zlaté české ručičky.
3: V dnešních zlatých českých ručičkách se budu povídat s Tamarou Tótovou. Dobrý den.
4: Dobrý den.
3: A vy jste žena, řekl bych, s velkým kočičím srdcem. Říkám to dobře?
4: Říkáte to správně, ano.
3: No, psích útulku a vůbec lidí, kteří se starají o zatoulané psy, je spousta. Ale není moc lidí, kteří by se starali o zatoulané kočky. Ale vy jste se do toho pustila. Ten váš spolek si říká Lázeňské kočky. A co zatím vězí?
4: Co zatím vězí? Tak na začátek náš spolek úplně v základu vznikl před víc než 10 lety, kdy pomoc kočkám v Mariánských Lázních započali manželé Peškovi. A po nějaké době spolupráci jsme se rozhodli společně s městem, že se staneme oficiálním spolkem a vznikli jsme 1.1.2024. A takovej ten název, jelikož pocházíme z Mariánských Lázní, tak byl pro nás název Lázeňské kočky takovej srdcovej.
3: Mně se ten název strašně líbí. A co vy jako Lázeňské kočky děláte?
4: No, my jsme hlavně vznikli na pomoc opuštěným a toulavým kočkám a koťatům, ale především pro řešení toulavých a přemnožených koček v katastrálním území města Mariánské Lázně, kdy navazujeme na existující kastrační program.
3: Co to znamená? Jak to vypadá v praxi?
4: V praxi to vypadá tak, že buď nám lidi zavolají, že se někde toulá nějaká kočička, která fakt nevypadá dobře, tak se s kolegyní domluvíme, zajdeme na místo, poprosíme lidi, který je tam krmí, ať jeden den nekrmí, nastražíme sklopec, dáme jí tam nějakou dobrůdku a čekáme. Někdy je to hodina, někdy dny, ale většinou se to vždycky povede.
3: No a kočička přijde, vy vykastrujete?
4: Kočička přijde, vykastrujeme ji a chci hlavně říct, že díky dárcům jsme mohli loni zakoupit karanténní box, který nám o péči o nemocná zvířata velmi ulehčuje. Posledním případem, který jsme měli, je to 14 dní, byl 600 gramů vážící kotě Ares, který nám přišel ve špatným, velice špatným zdravotním stavu. Byl podchlazený a díky tomuhle vyhřívanému boxu přežil. A byl to opravdu zázrak.
3: No a co se s těmi kočičkami potom děje dál?
4: Po kastraci jsou určitou dobu na rekonvalescenci u nás, v těch boxech. Pak se buď pouští do prostředí, kde žili celý život, a ty, který opravdu mají chuť a nechtějí se vrátit tam, kde žili celý život, tak se jim najdou rodiny, což je ve většinu případek tak.
3: No to jsem právě chtěl říct, co když se jim potom od vás nechce, když tam mají teplo, dostanou tam najíst, já bych tam zůstal.
4: Asi byste nebyl jediný, ale většina kočiček, třeba loni, jich bylo přes 100. A 90% našlo nové domovy.
3: No a kdyby někdo chtěl využít vašich služeb a ví o nějaké kočičce, tak co pro to má udělat?
4: Máme facebookové a instagramové stránky, kde máme telefonní číslo moje a kolegyně, které je non-stop v provozu. Stačí zavolat, říct lokalitu, my to ohlédneme, přijdeme, postaráme se o všechno, kočičku si vemem, domluvíme s panem doktorem veterinářem kastraci, samozřejmě veterinární péči očkování a jelikož vyšel nový zákon, že každá kočička musí mít čip, což je pro nás určitě dobře, protože většinou ty kočičky zatoulají a pak se jenom načte ten čip a víme, komu patří. Jasně. A nedochází tak k nějakým problémům. Přijedeme, vyřešíme, odvezeme, postaráme se a buď kočičku vrátíme do jeho přirozeného prostředí, kde máme krmiče, který je krmí, anebo se jim najde přes stránky novej domov.
3: No a na facebookových stránkách se prezentujete jako Lázeňské kočky.
4: Lázeňské kočky, přesně tak.
3: Tak Tamaro, já vám popřeju hodně štěstí, děláte záslužnou činnost, tak jen tak dál. A naslyšenou.
4: Určitě.
2: Jsme Blaník
1: a hledáme zlaté české ručičky.
0: Tak to Péťa zase dokázal, našel je a představil nám je. A tohle je... Hajdy Janku, nezačínej zas o tom všem, posloucháte Blaník.

0: Nezačínej zas o tom všem, doufám, že mi tohle dneska Heidi neřekne.
1: Pepovi parťáci na rádiu Blaník. Pepovi
0: parťáci. Až se budu chtít na něco zeptat, protože právě Heidi Janků bude mým dnešním hostem. Ono se v dnešní době hodně říká, že by měla být hostkou, jo, ale mně se to slovo nelíbí. Takže hostem bude Heidi Janků. Přátelé, laďte Blaník dneska mezi 4. a 5. odpolední. Já myslím, že bude sranda, protože z Heidi je vždycky sranda. A navíc se dozvíme, jak se má, co chystá, kde teď zaspívá v nejbližší době a poslechneme si taky nějaké její klasické písně, že ano. Za chvilku Petr Kolář, Pavel Bobek a pak se podíváme tak trochu do Mexika, na Blaníku.
2: Nebaví vás chemie? Nás ani vaše psí kamarády taky ne. Granule Yogis pro ně vyrábíme 100% bez chemie. Jsou zastudena lisované, mají vysoký podíl masa z lokálních farem a obsahují probiotika. Vše pro spokojené zažívání. Yogis. Zdraví začíná v misce.
3: Kontejnery Siegel, dobrý den.
4: Zdravím, tady čtu, že kontejnery přistavíte i o víkendu.
3: 7 dní v týdnu, třeba i v noci.
4: A jak to děláte?
3: Jednoduše, jsme Siegel.
5: www.siegel.cz.
6: Poletíte z letiště Václava Havla Praha? Máme pro vás 5 jednoduchých tipů pro hladký odlet. Kdy vyrazit, jaké mít doklady, jak se odbavit, co si připravit ke kontrole a co mít v příručním zavazadle. Více na prg.aero/odbavte se.
7: S profesorem v kabinetu oddávám se internetu. Ničeho však nelitujem, my tam spolu stárnetujem.
8: Stárnet. Ostatní vás k internetu jenom připojí. S námi budete stárnetovat. Moderní internet www.starnet.cz.
9: A dost barvy.
10: Specializovaný prodejce nátěrových hmot v Benešově nabízí slevu na nákup každému zákazníkovi, který se při placení ohlásí tímto heslem.
11: Léto fandí barvám.
10: Akce platí do konce září.
11: Navštivte A dost barvy a jste v pohodě.
12: Dobrý den, jmenuji se Roman Hlavička a rád bych vás pozval do autosalonu Volkswagen Auto Jarov.
13: Máme pro vás širokou nabídku skladových vozů Volkswagen Tayron nebo Golf Variant. Prostorné a spolehlivé rodinné vozy právě nyní za skvělé ceny. Naši specialisté v Auto Jarov vám rádi poradí. Přijeďte si je prohlédnout a vyzkoušet. Více na autojarov.cz.
12: Těšíme se na vás.
14: Letní slevy ve Fashion Aréně právě začaly. Využijte slevy až 70% u značek jako Adidas, Levi's a Tommy Hilfiger. Zastavte se na letní nákupy a dopřejte si kousky, které si zamilujete. Fashion Arena Prague Outlet. Vaše outletová destinace.
15: Když vybíráte maso pro rodinu, chcete mít jistotu, že víte, odkud je, že je čerstvé, kvalitní a že jste vybrali dobře. Proto v řeznictví Rabit nabízíme výhradně české maso z českých chovů. Maso, u kterého známe celý jeho původ, z české farmy až na náš řeznický pult. Nyní v akci vepřová kýta bez kosti chlazená 1 kg za 99,90. Rabit, 90 řeznictví po celé České republice.
16: Prázdniny, pádláč, paráda.
17: Pořiďte si nový nebo použitý pedalboard na happysport.cz a dostanete zdarma vodotěsný obal na mobil nebo velmi užitečný floater na pádlo, aby se vám neutopilo.
18: Užijte si prázdniny naplno s Happy Sportem.
19: Moderní termální lázně i zážitkové akvaparky nebo moře a sluncem zalité písečné pláže. Cestujte s CK Apex Tour za odpočinkem i novými zážitky. Více informací na apextour.cz.
20: Špičková krmiva Marp. Protože na složení záleží. Marp. Přestaňte jen krmit. Marpujte. Krmiva Marp.cz.
21: Nejčerstvější ovoce a zelenina z Vraňanských polí.
22: Právě dozrál česnek, co má říct.
21: Tak si přijeďte užít samozběr do Vraňan. Více o samozběrech na farmavraňany.cz. Farma Vraňany. Originál, který poznáte chutí.
23: Na grill máme masíčko, nebo sýry třeba. Ve Vraňanech nakoupíte i výborný chleba.
21: Farma Vraňany hlásí rozšíření sortimentu ve farmářském obchůdku.
24: Než si žena nakoupí pro celou rodinu, tak já si vyberu skvělý maso na grilovačku a stihnu si dát v bistru i svačinku. Chleba s nejlepší vajíčkovou široko daleko.
21: Farma Vraňany. Vaše zdravé jídlo.
25: Máte doma solární elektrárnu?
26: Tak pozor!
0: Rádio Blaník a Solar Energy Service and Care, člen skupiny Centropol, pro vás mají něco extra.
1: Vyhrajte kompletní servisní kontrolu fotovoltaiky zdarma, včetně měření výkonu.
0: To vše od profíků ze Solar Energy Service and Care.
1: K tomu navíc vám dáme jako dárek i 3000 korun na ruku.
0: Už brzy dorazíme možná právě k vám.
1: Vše podstatné najdete na našem webu radioblaník.cz
0: v článku Energoporadna Rádia Blaník.
1: Kdekoliv na světě a pokaždé v té nejlepší kvalitě.
0: Poslouchejte naše vysílání na stránkách radioblaník.cz.

0: Pojď dál a zpívej, to byl legendární Pavel Bobek. A teď...
1: Mexiko!
2: Mexiko!
3: Mexiko!
0: Přátelé, v Mexiku se to koná, mistrovství světa ve fotbale, všichni to dobře víte. Teda takhle nejenom v Mexiku, taky ve Spojených státech a v Kanadě. Ale naši hrají dneska v noci v Mexiku. A víte proti komu? Proti Mexiku. Přátelé, víte, kolik má Mexiko obyvatel? To jsem vůbec netušil, 132 milionů. To je obr země proti nám. My máme umolousaných maximálně 11, myslím, že teď to ještě kleslo. No ale máme tady Dana Rumpíka, což je náš programový ředitel a hlavně odborník na fotbal a na slovo vzatý. Dane, ahoj.
4: Ahoj Pepo, zdravím tebe, zdravím celý český fotbalový národ.
0: Tak, víš, já jsem koukal do statistik a vypadá to následovně zatím. Mexiko, 2 výhry na šampionátu, Česko, žádná výhra.
4: No tak, jak se říká, první vyhrání z kapsy vyhání. No. Já pevně věřím, že naši si uvědomují, že teď opravdu je to takový ten zápas ze den D, kdy jde do tuhého, je to opravdu buď a nebo, protože co si budem povídat, sice se objevují různé analýzy, že bychom možná i s 2 body postoupili, kdyby to byla remíza, ale to asi úplně ne, to zase nebuďme bláhoví, takže bylo by samozřejmě skvělé, kdybychom Mexičany porazili. Co nám trošku hraje do karet, za prvé, Mexiko už je jistý postupující.
0: Takže bude hrát Bčko, myslíš?
4: Bčko úplně ne, ale minimálně třeba v brance uvidíme legendárního brankáře Ochoa, který je na 6. světovém mistrovství. Určitě někteří hráči dostanou volno. Ale samozřejmě budou hrát na Azteckém stadionu.
0: No, to je vysoko.
4: Jo, to je nejenom, že je to vysoko, ale mexičtí fanoušci patří k těm nejbouřlivějším a i ti náhradníci budou nejspíš chtít ukázat, že něco v nich je a že by se třeba na ně i v těch vyřazovacích bojích měl trenér vzpomenout. Takže nebude to jednoduchá písemka, jak se říká, ale jak se zároveň říká, věř a bude ti přáno. Takže my věříme a přejeme našim ty 3 body.
0: Tak, hlavně žádnou tekilu, pánové. Sombrero grande klidně, ale tu tequilu tu bych asi vynechal tentokrát. Dane, ještě jsem si připravil jednu statistiku. Představ si, že v žebříčku FIFA je Mexiko 14. a my jsme 40. To nám taky nehraje do karet.
4: Ano, a to ještě uvidíme, jak to bude vypadat po tom šampionátu.
0: No.
4: Ale ne, buďme optimisté. Dobře to dopadne.
1: Všichni jsou už Mexi.
0: No dobře, dobře, ale musíš být trochu konkrétní, tak minule jsme teda byli hodně naivní. Já jsem říkal 3-1, ty jsi říkal 2-1, že vyhrajeme, nakonec to byla plichta 1-1 s odřenýma ušima. Tak povídej, jak to dneska ve 3 ráno dopadne.
4: Opravdu musím tipovat?
0: Musíš.
4: Musím tipovat, dobře, tak jo, tak já tipuju, že 1-0 pro nás.
0: Jo,
4: pro nás.
0: No jo. A víš, co je výhoda?
4: No.
0: Že já typovat nemusím. Měj se krásně, děkuju ti.
4: Já ti děkuju.
1: Víkend s Petrou Janou.
2: Na Blaníku pro vás máme další výjimečný dárek.
1: Nové album Petry Janu. Světla reflektorů.
2: Po celý víkend si navíc budeme hrát Petřiny nejhezčí písničky.
1: Klaďte Blaník.
2: A užijte si víkend s Petrou Janou.
5: Připraveni na letní zážitky? Léto v Penny jede na plné obrátky. Přijďte si vybrat. Batušky na výlety, plážové tašky nebo repráčky a sluchátka jsou nyní výhodně za nákupy v Penny.
6: Chce se mi těsnit. Chce se mi těsnit. Chce se mi těsnit. Těsnit se mi chce. To se mi chce? Těsnit. Těsnit se mi, co? Chce. Komu se chce těsnit? No mě ano, ale já to neutěsním. Já ne, ale Aditek, ten těsní hned. Aditek, to jsou gumová těsnění, pryžové desky a veškeré těsnící profily. Aditek G jako guma. Aditek.cz.
7: Život je pěkná jízda. Cesta, na které zažijete vrcholy i pády. S námi na to nejste sami, protože když jde o život, jedeme v tom s vámi. A 75% škod z úrazových rizik vyřídíme do 2 pracovních dnů. Životní a úrazové pojištění od ČPP. ČPP.cz.
8: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. Teď ale přidáváme další produkty, abyste mohli být nadále v klidu. Například Kofola 2 litry za novou běžnou cenu 29,90. Nebo čerstvá vejce velikosti M 10 kusů za novou běžnou cenu 49,90. V Lidlu jsou další ceny v klidu. Lidl, to se vyplatí.
3: pohlédl do dálky a zvolal: Atava! Ozvěna se nesla opuštěným kaňonem a on věděl, že nebezpečí a prázdniny se blíží. Prázdniny se blíží. Vinetu! Druhý díl dobrodružného románu Karla Máje jako velkolepé divadelní představení je tu. Poklad na Stříbrném jezeře ve westernovém městečku Boskovice.
9: O letošních prázdninách posledních 20 představení.
10: S láskou v srdci vás očekávám, váš Karel Máj.
9: Vstupenky a více informací na www.westernové-městečko.cz.
11: Ptáš se mraku, kterou cestou se dá.
12: Ať už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky

0: Standa Hložek, Petr Kotwald a Diana na vlnách Blaníku. A máme před sebou českou hodinku, takže pouze české písničky. Hned na úvod taková ta o jídle. Zaspívá i Hana Zagorová. I Pavel Novák. Nádherná bude ta česká hodinka, to vám řeknu. Za chvilku počasí, doprava, zprávy a za 6 minut už bude pravé poledne. Rádio Blaník.
1: Posloucháte Rádio Blaník. Pohodové české rádio.
2: Na terase u vás doma můžete zažít cokoliv. Od rodinného relaxu až po parádní grilovačku.
3: A já si dám steak.
2: Rozhodujete se pro terasu? Poraďte se s námi. Profi terasy. Zdarma cenové kalkulace a realizace na klíč. Dopřejte si Bamboo Guard. Odolnou a cenově dostupnou terasu. Objednejte již nyní a využijte včasné montážní termíny. Pro vás, pro rodinu, Profi terasy. profi@terasy.cz
4: Top Centrum CZ, dodavatel pro mistry svého řemesla. Objevte špičkovou zahradní techniku od Milwaukee, Hondy a nově i Husqvarny. Sezóna startuje. Buďte připraveni s tím nejlepším vybavením. Navštivte nás v Rohovládově Bělé, Pardubicích nebo v jediné prodejně Milwaukee Heavy Duty v Praze. Skvělé akce, slevy a kompletní nabídku najdete také online na www.topcentrum.cz. www.topcentrum.cz.
5: Špičková krmiva Marp. Protože na složení záleží. Marp, přestaňte jen krmit. Marpujte. Krmiva Marp.cz.
6: Poletíte z letiště Václava Havla Praha? Máme pro vás 5 jednoduchých tipů pro hladký odlet. Kdy vyrazit? Jaké mít doklady? Jak se odbavit? Co si připravit ke kontrole? A co mít v příručním zavazadle? Více na prg.aero/odbavte se.
1: Rádio Blaník, počasí. Rádio
7: Blaník. Pěkné poledne vám přeje Lucie Vytvarová. Zítřejší obloha bude většinou jasná nebo skoro jasná. Během dne ale čekáme přechodně polojasno. Nejvyšší odpolední teploty by se zítra měly pohybovat v rozmezí od 31 do 34 stupňů Celsia. Tolik počasí, za chvíli už je na řadě dopravní servis.
8: Krásnou zahradu bez dřiny vám přeje firma Dvořák z Benešova. Dvořákovi sekačky a pily ušetří ti spoustu dřiny. www.sekačky-pily.cz
1: Blaník za volantem.
7: Na dálnici D1 na 23. kilometru směrem na Brno v omezení se srazila 3 nákladní auta s dodávkou. Dálnice je dočasně neprůjezdná, počítejte tam se zdržením v koloně. Na Pražském okruhu na 21. kilometru ve směru na dálnici D1 za sjezdem na Chrášťany bourala 3 osobní auta a blokují levý jízdní pruh. Kolona se tvoří od 6. kilometru dálnice D5, zdržíte se tu asi 15 minut. Tolik dopravní servis Rádia Blaník. Přejeme vám šťastnou cestu. Za chvíli už jsou na řadě opět zprávy s Eliškou.
9: Šťastnou cestu domů přejí matrace za hubičku.cz. Kvalitní české ortopedické matrace pro vaše bolavá záda. www.matracezahubičku.cz.
1: Zprávy Rádia Blaník.
10: Stručně, jasně, přehledně.
11: Střelce z ostravského sídliště našla policie mrtvého. Prezident podle Babiše dělá kampaň. Za výtržnosti na derby čelí dva Pěkné poledne přeje Eliška Votrubová. Jak už jsme vás informovali, policie zasahovala na sídliště v Ostravě Zábřehu. Podle serveru Novinky.cz měl muž v paneláku postřelit manželku. Její zranění jsou vážné, není ale nyní v bezprostředním ohrožení života. Jak řekl ředitel Moravskoslezské záchranky David Holeš.
12: Žena byla postřelena do oblasti zad. V současné době je v péči lékařů urgentního příjmu a není v bezprostředním ohrožení života, ale zranění jsou vážná. Podle těch prvních informací to byl jeden vstřel.
11: Samotného střelce našla policie bez známek života. Zásah skončil a podle policistů nikomu nehrozí žádné nebezpečí. S komplikacemi musí počítat cestující na západě Čech. Kvůli poškozené výhybce nejezdí mezi Mariánskými Lázněmi a Stříbrem vlaky. Na trati číslo 178 mezi stanicemi Planá u Mariánských Lázní a Brodem nad Tichou na Tachovsku je na několik dní nahradí autobusy. Prezidentova účast na summitu NATO je dál horké téma. Premiér Babiš označil chování Petra Pavla ve sporu za směšné. Podle něj dělá prezident kampaň, aby byl znovu zvolen, což ale vztahy nezlepší. Babiš tak reagoval na to, že Pavel požádal ústavní soud o předběžné opatření, které by mu cestu na summit otevřelo, a to ještě před konečným rozhodnutím o kompetenční žalobě. Kvůli výtržnostem na květnovém derby pražských S obvinili kriminalisté dva lidi z trestného činu výtržnictví. Jednoho z nich navíc i z nebezpečného vyhrožování brankáři hostujícího týmu. Za to mu hrozí až 2 roky vězení. A skoro 100 fanoušků pak spáchala přestupek proti veřejnému pořádku. Tolik zprávy, teď jsou na řadě písničky a Pepa.
0: Je to tak, české písničky.
1: Pepa Černý
10: na rádiu Blaník.
0: Samozřejmě, Eliško, děkujeme za zprávy. No, česká hodinka, ta se skládá opravdu pouze z českých písniček, takže nám zaspívá Karel Gott, Marie Rotrová, Marek Ztracený, taky Pavel Novák a právě teď Jiří Schellinger. Což takhle dát si špenát k obědu, co? Dobrou chuť.

0: to.
1: Honza Nedvěd dneska má svátek. Víte, kolik je, ne na světě, ale v České republice Honzů? Představte si, skoro 294 tisíc, takže nás minimálně tak 100 tisíc tuhle chvíli poslouchá, bych řekl. Honzové, všechno nejlepší. Samozřejmě přeju všechno nejlepší nejenom Honzovi Nedvědovi, ale taky Honzovi Rýdlovi, což je náš dopravní expert. Včera tady zase byl a to povídání si můžete poslechnout na našem webu v sekci podcasty. No a teď už přicházíme k tomu, že jedna, která má narozeniny, Lionel Messi, jo, argentinský fotbalista, evidentně pořád ještě nejlepší hráč na světě, i když včera Ronaldo mu taky, teda jako jak se tomu řekl, šlápnul na paty trošičku, jo, ale pořád Messi je Messi, že jo, 39 mu je, tak všechno nejlepší, Leo, ať to střílí na mistrovství světa, doufejme, že nebudeme proti sobě hrát, až porazíme Mexiko. No a dneska má hlavně narozeniny, ne ještě kulaté, kulaté budou příští rok, Helenka Vondráčková. A ta byla letos na Konopišti.
2: Konopiště, krásné počasí, slunce, teplíčko a neuvěřitelný množství lidí a publika, který prostě jsou báječní. Užila jsem si to, jako vždycky, spolupracovali, tančili, měli dobrou náladu a tím pádem já taky.
1: No a taky zpívala jako oživo.
3: Jsi politik, jsi stát, jsi císař a stát, víš, kolik je zemí,
1: tak tolik je vám. Helenko, všechno nejlepší, hlavně pevné zdraví a těšíme se do toho Edenu. To tehdy padal déšť.

0: když to vlastně je.
1: Tak, Marek Ztracený, když tě život kope do zadku, přátelé, posloucháte Blaník. A já bych vám chtěl připomenout, že pomalu finalizuje ten předprodej vstupenek na Pálavské vinobraní, které se odehraje 11., 12. a 13. září. No a do 36., což je teda konkrétně do příštího úterý, stojí ty vstupenky, ta permanentka dvoudenní stojí 800, potom to půjde rychle nahoru, jo, tak pokud se chystáte na Pálavské vinobraní, tak toho využijte, prosím, do úterý máte ještě čas, ale už bych to moc nepromýšlel. No a letos tam bude i dnešní oslavenkyně Helenka Vondráčková. Za chvilku škvor síla starých vín tady na Blaníku. Taky Pavel Novák, Botox i Václav Neckář, doktor Dam Didam.
2: Drby z ohrad a výběhů zooparku Zelčín. Hlásíme se ze Želví zahrady.
3: Všichni jsou v pohybu, trampolíny hučí, koně klusají a vy se smějete. Já si říkám pomalu, ale s úsměvem. Když si sem sedneš do stínů, tak teprve vidíš, jak je to tady v Zelčíně krásný a jaký je to tu pohodový léto.
2: Zoopark Zelčín. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.
4: Skupina e-finance přináší mimořádnou investiční příležitost.
5: Zajištěné e-finance dluhopisy akciemi hotelové skupiny EFI Hotels and Properties. Investujte s ročním výnosem až 9% a získejte jako bonus slevu 20% na ubytování ve kterémkoliv hotelu ze sítě EFI Hotels. e-finance.eu.
6: Barvy jsou stálé, za každé situace. Dřevo vydrží celé generace. Tuhle fasádu chrání naše impregnace.
7: Jsme Impregnace Soběslav. Naše dřevěné fasády vynikají dlouhou životností, odolností vůči počasí a stálostí barev bez natírání. Ideální řešení pro ty, kteří hledají krásu přírodního dřeva bez starostí. Impregnace Soběslav.cz.
6: Volím dřevo bez obav. Impregnace Soběslav.
8: Jen do konce června zakoupíte permanentku na Pálavské vinobraní v Mikulově za 800 korun. Horkýže Slíže, Monkey Business, Richard Miller, Helena Vondráčková, Ben Kristoval a další zde vystoupí od 11. do 13. září. Vstupenky najdete na pálavskevinobraní.cz. Nabídka platí jen do konce června.
9: Jak vzniká elektřina? Potřebujeme evonitovou tyč a liščí ohon.
10: V tom musí být celá liška.
11: A takže je, nabíjíme koloběžku,
12: mám mě auto
13: i tramvaje, co mě vozí do školy.
14: No jasně, všechno u nás doma,
15: i moje hračky,
16: děkuju.
17: Vidíte nás v milionu podob, poháníme vaše sny i každodenní maličkosti. Jsme pre.
18: Jsme energie tohoto města.
19: 25 tisíc spokojených klientů jezdí každý rok do Poděbradských lázní za léčením i odpočinkem. Dopřejte si i vy lázeňské procedury jako uhličité koupele v Poděbradce, masáže nebo zápaly. Myslete na své zdraví a pohodu. Objednávejte pohodlně a bez obav na lázně-poděbrady.cz.
20: Firma Havelka Uhelná Sklady, dobrý den.
21: No, konečně. Helejte, k vám se taky dovolat.
20: To víte, prodloužili jsme u loterii do konce června.
21: Jo, a ještě mi řekněte, že jste si nechali i jarní slevy uhlí.
20: No to teda, volejte i hned 602-489-489.
21: To ono je to pravda. Firma Havelka do konce června jarní slevy uhlí s jistou výhrou v uhloterii.
22: Léto. Doktor Max má vše. S letní výbavou v lékárenské kvalitě se nespálíte. Nechte si poradit u odborníků a starosti. Pusťte k vodě. Doktor Max.
23: Domov Dobrá voda u Březnice. Péče, která léčí klidem. Senlife. Domov pro seniory, prostor klidu, atmosféra prvorepublikových lázní a kvalitní péče. Dobrá voda u Březnice. To vše a ještě více na senlife.cz.
24: Ve Špindlu to v létě žije. Lanovky zdarma ve vybraných hotelech, naučné stezky pro malé i velké, dětská hřiště u horních stanic lanovek, sjezd na terénních koloběžkách. A když chcete trochu zvolnit, postarají se o to pravidelné lekce jógy pod širým nebem ve svatém Petru. Léto začíná ve Špindlerově mlýně, tak přijeď za námi. Více na skiareál.cz.
0: Užijte si léto na zahradě a ušetřete tisíce. E-shop avenberg.cz právě vyprodává zahradní nábytek za neuvěřitelné ceny. Kompletní rodinné sety, pohodlná lehátka nebo posezení na balkón. Vše za zlomek běžných cen. Klikněte na avenberg.cz a relaxujte na své nové zahradě už tento víkend. avenberg.cz.
1: Špičková krmiva Marp. Protože na složení záleží. Marp, přestaňte jen krmit. Marpujte. Krmiva Marp.cz.
3: Moderní termální lázně i zážitkové akvaparky nebo moře a sluncem zalité písečné pláže. Cestujte s CK Apex Tour za odpočinkem i novými zážitky. Více informací na apextour.cz. Připojte se k Intertas Plus a objevte práci řidiče kamionu. Jistotu a férovost a zázemí hledejte na intertasplus.cz. Intertasplus.cz.
15: Tak co dělá mladej?
16: Ale včera jsem mu málem nařezal.
15: To já si nechávám nařezat všechno dřevo v Avidonu.
25: Ničím nerušenou rodinnou pohodu vám přeje Avidon. Avidon. Dřevo ničím nenahradíš.

0: Zpívejte dam di dam, je tu i Valecká. Ivuško, mám pro tebe pozvánku.
1: Je, tak.
0: No ale jednak teďka v pátek jdu do Mažlic, tam máme ten letní koncert.
1: Ano.
0: O tom určitě budeš ty vyprávět posluchačům v následujících hodinách. No a potom hned den potom, v sobotu, se koná den s Rádiem Blaník v parku Miraculum, si představ.
1: No to já vím.
0: No, začíná to už ve 12, je to až do 4 odpoledne, kdy začíná velká závěrečná party se zajíčky Hopy Hop.
1: Jo, takhle. No. Už jsem si představovala zase něco, no to je strašné.
0: Oni ty zajíčci dokonce mají ve 13.30 koncert. Hopy Hop, koukám.
1: No,
0: pak je tam Lipánkova party, pak je tam Pavel Kožíšek, takže bude kouzlení v 15.15. No přátelé, prostě vyražte odstartovat to léto teďka v sobotu do Mirákula, protože tam je den s Rádiem Blaník a to my prostě doporučujeme.
1: Ano,
0: zároveň vám musím říct, že bude krásné počasí, i o tebe to potěší, má být víc než 40 stupňů Celsia.
1: O co ti jde?
0: No jde mi o to, že padne rekord možná.
1: Já myslela, že bude po mně.
0: No, nejvíc bylo zatím 40,4. V Dobřichovicích to naměřili v roce 2012.
1: Takhle, jako tady se bohužel neshodneme, já to nemůžu, jo, ale já mám už takové vychytávky, já prostě se zavřu do místnosti, kde je příjemně, hadr na čelo, hadr takhle dozadu studenej, rozumíš, jo, vytvářím si to správné klima, baštím zmrzlinu, jo, a vylejzám

0: později odpoledne, kdy už to není tak strašný, no.
1: Ivu prostě o víkendu asi nepotkáte v ulicích,
0: ne.
1: Ale mě úplně klidně, já si budu máčet hlavu, budu šťastný. Ať je sluníčko, za chvilku Hana Zagrová nebo Jakub Smolík. Ivuško, měj se krásně.
0: Tak, ano.
1: A vy všichni ostatní taky.
2: 100 000 korun na ruku.
3: Za měsíc.
2: Za týden.
3: Nebo za den.
2: To by bral asi každý.
3: Přátelé, u nás na Blaníku to můžete mít za jednu jedinou sluníčkovou samolepku.
2: Buďte ve střehu, dozvíte se víc.
3: Sluníčkové léto.
2: S Blaníkem a Centropolem.
4: Značková kvalita za nízké ceny v Kauflandu. Tento týden Manhattan, zmrzlina různé druhy za 79,90. Chibo instantní káva různé druhy za 124,90. A Senzodyne nebo Parodontax zubní pasta za 84,90. Až do 30. června. Kaufland.
5: Co se tady děje?
6: Co se chystá?
7: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litrů na 100 km.
8: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
7: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.
9: Ptáš se mraků, kterou cestou se dá.
10: Ať už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu.
11: Všude zdejší, všude je fajn.
12: Pozor, pozor. Zahradnictví Spomyšl likviduje sklady. Musíme uvolnit místo novým rostlinám a to znamená slevy. Tisíce druhů rostlin se slevou až 70%. Stovky tisíc kusů skladem. Nakupujte online na zahradnictvíspomysl.cz nebo přímo na prodejně.
13: Šetrná vlasová péče na 7. Kapilan. Zános C a dvěma L. Kapilan, vlasový šampon a aktivátor. Šetrná péče s tradicí. Kapilan originál, jemný vlasový šampon pro citlivou pokožku a aktivátor pro růst vlasů. www.kapilan.cz. A pro děti nejen mladší 3 let je tu Kapisan Duopek. Při výskytu vší a nit.
14: Tohle není jen obyčejná grilovačka. Tohle je Albert grilovačka úplně bez masa a přesto plná skvělých chutí. Biouzený Tempeh Nature's Promise za 49,90 a brambory s rozmarínem za 33,90. Albert.
15: A zásilka z datártu dorazila do výdejního boxu. Tak si dám trochu beatboxu. Tisíce výdejních boxů. Pum, po celém Česku. Zboží si vyzvednu. Rychlostí blesku.
16: Zabeatboxujte si taky po cestě do boxu pro nové chytré hodinky Huawei Watch Fit 5. Datart, opravdový elektrospecialista.
17: Pozor, velká slevová akce v Teddy.
18: Široká nabídka teď ve velké slevě. Například 30% na všechny stolní lampy, 50% na všechny korálky pro kreativní tvorbu a mnoho dalšího. Ale jen krátce, navštivte Teddy a do 5. července ušetříte. Teddy Jiří nápady.

z mých dívčích očí koňských hřív, to byl náš svět. Pak jsem se vrátil a na chvíli ohlídnul se zpět.

0: Tak to byl Jakub Smolík, prý chlapi nebrečí. No to není pravda, brečí, taky brečí, ale to je v pořádku. 13. hodina je před námi, za chviličkou další české písničky, dáme si kabáty. Zaspívá i Petra Janů. A přidám i Mňágu až Dorp. Na Blaníku i nadále hlavně hezky česky a 13. hodina to bude za 7 minut. Rádio Blaník.
1: Posloucháte Rádio Blaník. Pohodové české rádio. Léto je tady.
2: A také letos můžete strávit první prázdninový víkend s Blaníkem v parku Miraculum v Milovicích.
1: Pojďte si s námi užít uprostřed přírody den plný zábavy, dobrodružství i odpočinku
2: s českými písničkami a dětskými interprety.
1: V sobotu 27. června v Miraculu s Blaníkem.
3: Den jako z pohádky vám přeje Madeta. Královna všech mléčných výrobků. Madeta. Tak chutná mléko.
4: Máte pocit, že vám závazky přerůstají přes hlavu? Už vás nebaví žít ve stresu, že nezvládáte splácet? Nečekejte, až se vaše splátky změní v noční můru. Nadační fond proti dluhové pasti. První krok na cestě zpět k životu bez dluhů. Zavolejte nám ještě dnes na 800 100 900 nebo navštivte nfpdp.cz.
5: Profi voda, s tou se nemusíte bát, jak chtěla dohoda.
6: Kvalitní vrtané studny na klíč s 10letou zárukou. Profivoda.cz.
7: Poletíte z letiště Václava Havla Praha? Máme pro vás 5 jednoduchých tipů pro hladký odlet. Kdy vyrazit? Jaké mít doklady? Jak se odbavit? Co si připravit ke kontrole? A co mít v příručním zavazadle? Více na prg.aero/odbavte se.

0: Deník počasí.
1: Dobré odpoledne vám přeje Lucie Vytvarová. Meteorologové předpovídají na zítřek většinou jasno nebo skoro jasno. Během dne čekáme přechodně i polojasno. Nejvyšší odpolední teploty by se zítra měly pohybovat v rozmezí od 31 do 34 stupňů Celsia. Tolik počasí, teď už se půjdeme podívat, jak to vypadá na silnicích.
2: Mami, proč máme všechno od konceptu?
3: To jen se zeptej, tatínka.
4: Detaily v konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
5: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
0: Blaník za volantem.
1: Na dálnici D1 na 23. kilometru směrem na Brno v omezení se srazila 3 nákladní auta s dodávkou. Dálnice je stále neprůjezdná, počítejte tam se zdržením v koloně. Poslední volný sjezd je exitem 15. A na Praze východ v Brandýse nad Labem Staré Boleslavy v průmyslové ulici u kruhového objezdu je silnice uzavřena. Důvodem je nehoda kamionu, počítejte tam také s omezením. Tolik dopravní servis Rádia Blaník. Přejeme vám šťastnou cestu. Za chvíli už jsou na řadě opět zprávy s Eliškou.
6: Šťastnou cestu domů přejí matrace za hubičku.cz. Kvalitní české ortopedické matrace pro vaše bolavá záda. www.matracezahubičku.cz.
0: Zprávy Rádia Blaník.
7: Stručně, jasně, přehledně.
8: Česko zažije o víkendu pořádné tropy. Praha už hledá vánoční strom. V Alpách v Rakousku zemřel Čech. Pěkné odpoledne přeje Eliška Votrubová. Česko čeká extrémně teplý víkend. Podle meteorologů by v neděli mohl padnout i absolutní český rekord ze srpna 2012. Tehdy naměřili 40,4 stupně Celsia. Nejvyšší teploty budou záviset na vlhkosti vzduchu a proudění větru. A protože sázet se dá na všechno, tak bookmakeri vypsali sázky i na mimořádně vysoké teploty. A u tématu zůstaneme. Horké počasí a vlnu veder řeší taky domovy pro seniory. Dbají na dostatečnou hydrataci a denní program přizpůsobují aktuálním podmínkám. A třeba v Přerově odborníci instalují klimatizaci. Systém vyjde na téměř 6 milionů korun. Přesně za půl roku jsou tady Vánoce. Praha i letos vyhlásila hledání vánočního stromu pro staroměstské náměstí. Podle pravidel je nejlepší smrk stepilý, který má být rovnoměrný a zhruba 23 až 25 metrů vysoký. Další kritéria popíše mluvčí firmy Tajko Hana Týce.
9: Může růst kdekoliv v celé České republice, může oznámit majitel stromu, že nám strom nabízí, ale může teda také jenom tip. A co je důležité, je stav stromu. Budoucí vánoční strom musí být hlavně zdravý. Prochází tak průzkumem odborníků, který určí, jestli je pro to umístění v centru bezpečný.
8: Tipy na vánoční strom je možné posílat do 15. září na e-mail info@tajko.cz. Ministerstvo zahraničí potvrdilo úmrtí mladého Čecha v rakouských Alpách. České velvyslanectví ve Vídni je v kontaktu s rodinou i rakouskými úřady. K neštěstí došlo v úterý ve Vysokých Taurách. 21-letý Čech zahynul po pádu, když zřejmě uklouzl při přechodu sněhového pole. Tolik zprávy, teď se na vás těší Iva.
0: Iva Lecká
7: na rádiu Blaník.
10: Tak krásný dobrý den, přátelé, tak se pomalu, ale jistě blížíme k prázdninám. Máme polovinu pracovního týdne, no a v pátek vízo. No pro nás na Blaníku se nic moc nemění, i nadále vám budeme hrát hlavně hezky česky, rozdávat úsměv, pohodu a i v létě budeme vaším společníkem, ať už budete kdekoliv. K létu patří letní koncerty, za chvilku vás pozvu do Domažlic. Ale teď jsou tu Kabáti a za chviličku taky Slza a Celibát. Tak dobrý den.

0: Tak to byla slza a celibát. No a na slzu se těšte v Domažlicích.
1: Letní koncerty Rádia Blaník.
0: Rozjeli jsme naši letní tour. Rádio Blaník jede za vámi a už tento pátek, 26. června, se vidíme v Domažlicích. Začínáme v 16:30 odpoledne, což je, myslím, ideální čas, protože už budete třeba po práci, už nebude takové horko. No a na náměstí Míru v Domažlicích vystoupí právě zmiňovaná slza, nebo taky Olga Lounová, Vojta Nedvěd, a přivezeme i naši blanickou kapelu. Samozřejmě vstupné se ani v Domažlicích neplatí. Tak vemte kamarády, přátelé, vemte rodinu a přijďte za námi. A pozor, letos pro vás máme navíc takový speciální dárek. Naši z brusu novou sluníčkovou samolepku Rádia Blaník a Centropolu. A věřte mi, že si ji moc rádi vyzvednete a moc rádi si ji nalepíte. Protože už vám, možná zrovna vám, brzy přinese spoustu peněz. Jednomu z vás dokonce rovných, tom trdá, 100 000 korun na ruku. Tak se zastavte v Domažlicích na našem letním koncertu a samolepku si tam vyzvedněte a klidně ji vemte i pro vaše kamarády. No a potom už jenom poslouchejte Blaník a uvidíte, co bude následovat. Každopádně další letní koncert tento pátek Domažlice.
1: Jedeme za vámi. Letní koncerty Rádia Blaník.
2: Léto s Blaníkem. To jsou letní koncerty i hezké výlety.
3: Nezapomeňte, že nedopalky nejen na festivalu patří do koše.
2: Více informací najdete na www.nevajgluj.cz.
4: Kdy vám léto neuteče? Když šunka Leko na grilu se peče. Šunkou provoněné léto vám přeje česká rodinná firma Leko. Leko, když chcete ochutnat kvalitu.
5: Nezapomenutelná atmosféra letních koncertů s Hanáckou kyselkou. Přirozeným zdrojem minerálů z Hané. Ochutnej

0: Tak to byla Mňága až Dorp na Blaníku. No a teď, co nás teď čeká? Eliška dorazila do studia. Eliško, co ty tady?
1: No já jsem přišla s fotbalem.
0: Ty jsi přišla s fotbalem, jakože si zahrajeme, jo?
1: To já to neumím, já ale můžeme to zkusit, pak se kopneme.
0: Ne, necháme to profíku.
2: Mistrovství světa ve fotbale.
1: Pěkné odpoledne. Čeští fotbalisté před sebou mají na světovém šampionátu důležité utkání. Jestli chtějí na mistrovství pokračovat dál, musí porazit Mexiko. Podle bookmakerů nicméně není postup nároďáku pravděpodobný. Výrazná většina sázejících spíše věří Mexičanům. Zápas nebude nic jednoduchého. Češi se budou muset popasovat jak s domácími fanoušky, tak i s nadmořskou výškou. Aztécký stadion v Mexico City je ve výšce přes 2 km nad mořem. Kapitán nároďáku Ladislav Krejčí se nechal slyšet, že duel je vrcholem jeho kariéry. Zároveň uvedl, že mužstvu může pomoci zkušenost z úspěšné březnové baráže. Tam Češi na penalty skolili Irsko i favorizované Dány. A teď je tým ve stejné situaci. Podle bývalého reprezentanta Ladislava Víska je pro Čechy velkým úspěchem už samotná účast na světovém šampionátu.
3: Jsou na mistrovství světa, je dobře, že jsme, protože jsme tam 20 let nebyli, takže se ukazujeme světu s naším fotbalem. Ty kluci, ať si to užijou, dostali se tam, je to nádherný mistrovství, je to v Mexiku, jsou tam plný stadiony, takže kluci budou mít zážitky opravdu veliký.
1: A já závěrem doplním, že zápas o všechno má výkop ve 3 ráno našeho času. Pro tuto chvíli je to z fotbalu všechno, další servis uslyšíte zítra.
2: Mistrovství světa ve fotbale na Rádiu Blaník. Jednoduše si užijte bleskové doručení své elektroniky už do druhého dne. Planeo.
4: Kdo je tam?
5: Soudní exekutor.
4: Nejsme doma.
5: To máte pravdu, už nejste doma.
6: Nenechte své dluhy zajít takto daleko. Nadační fond proti dluhové pasti. První krok na cestě zpět k životu bez dluhů. nfpdp.cz.
7: Klikni!
8: Tady Míra z Mironetu a nesu ti letní pecku!
7: Co to je?
8: Minecraft Explorers od Ravensburgeru. Karetní hra plná pokladů, zombí a zábavy.
7: Ideální na léto s kámošema.
8: Přesně! V Mironetu jen za 199 kaček.
7: Tak to beru.
8: Když hry, tak Mironet.
9: Někdy je čas začít znovu, změnit směr, zkrátka vsadit na něco nového. Vyzkoušejte nové vozy SUV Chery. Špičková technologie a skvělý poměr výbavy a ceny. Chery, nová kapitola SUV vozů. Chery Praha Průhonice nebo Chery Praha CZ. Pro auta Chery se jezdí do Průhonic.
10: Poletíte z letiště Václava Havla Praha? Máme pro vás 5 jednoduchých tipů pro hladký odlet. Kdy vyrazit, jaké mít doklady, jak se odbavit, co si připravit ke kontrole a co mít v příručním zavazadle. Více na prg.aero/odbavte se.
11: Takhle slyší les medvěd. A takhle je slyšet medvěd v lese. Přijďte zažít les očima i ušima medvědů. Na stezku korunami stromů v Krkonoších čeká vás les plný dobrodružství, poznání, tobogán, trampolína a medvědi. A ano, taky skvělá restaurace a dětské hřiště Emilův lesní svět. Mrkněte na stezka Krkonoše.cz.
12: Baest Machines and Structures je stabilní firma s téměř 30-letou tradicí. Baest Machines je významný hráč ve strojírenství z Benešova. Baest Machines hledá nové parťáky do výroby na pozice svářeč, zámečník, technolog, konstruktér, operátor CNC, ale i do technické kanceláře. Nabízíme stabilní práci se spoustou benefitů v přátelském kolektivu. Jsi z Benešovska a scháníš dobrou práci? U nás ji najdeš. www.baest.cz, sekce kariéra. www.baest.cz. Najdeš nás i na Facebooku a LinkedInu.
13: Ahoj, tady Franta z Čechomoru. Rád bych vás pozval na naše letní kooperativa Tour se speciálním hostem, skvělou Lenkou Dusilovou. Budeme se na vás těšit 24. července v Písku a více informací na www.čechomor.cz.
14: Ve Ve Špindlu to v létě žije. Lanovky zdarma ve vybraných hotelech, naučné stezky pro malé i velké, dětská hřiště u horních stanic lanovek, sjezd na terénních koloběžkách. A když chcete trochu zvolnit, postarají se o to pravidelné lekce jogy pod širým nebem ve svatém Petru. Léto začíná ve Špindlerově Mlýně, tak přijeď za námi. Více na skiareal.cz.
15: Zaslouží si vaše zahrada nebo balkón trochu letního osvěžení? Na e-shopu avenberg.cz to zvládnete bez průvanu v peněžence. Právě vyprodáváme zahradní nábytek za neuvěřitelné ceny. Rodinné sety, pohodlná lehátka i moderní posezení. Vše skladem. Objednejte ještě dnes. avenberg.cz.
16: Dobrý den, jmenuji se Roman Hlavička a rád bych vás pozval do autosalonu Volkswagen Auto Jarov.
17: Máme pro vás širokou nabídku skladových vozů Volkswagen Tayron nebo Golf Variant. Prostorné a spolehlivé rodinné vozy právě nyní za skvělé ceny. Naši specialisté v Auto Jarov vám rádi poradí. Přijeďte si je prohlédnout a vyzkoušet. Více na autojarov.cz.
16: Těšíme se na vás.
18: Klikni! Co frčí tohle léto?
8: Ravensburger kanetní hry! Minimum pravidel, maximum zábavy!
18: Ideální na prázdniny!
8: Doma, venku, na dovče!
18: Beru!
8: Když hry, tak Mironet!
19: Víš, co mají společného střecha, auto a fotovoltaika?
20: Že nás stály víc, než jsme původně plánovali?
19: Taky, ale hlavně potřebují pravidelnou péči.
20: Na střechu a auto myslíme, na fotovoltaiku moc ne.
19: Přitom právě ona nám každý den šetří peníze.
20: Takže bychom se o ní měli starat stejně dobře.
19: Jo. A přesně proto je tu Solar Energy Service and Care. Odborná diagnostika, servisní kontroly a pravidelné revize pro spolehlivý provoz a maximální výkon.
20: Protože dobrá investice si zaslouží dobrou péči.
21: Dopřejte své fotovoltaice odbornou péči. Solar Energy Service and Care provádí diagnostiku, servisní kontroly i pravidelné revize, které pomáhají udržet maximální výkon vaší elektrárny. Více na sesc.cz. Solar Energy Service and Care. Člen skupiny Centropol.

S Bohem všem láskám dej a Petra Janů na Blaníku. Víkend s Petrou Janů na rádiu Blaník. Před týdnem byla u nás na Blaníku hostem, dorazila jako Pepova parťačka, no a tento víkend bude na Blaníku její. Ano, Petra Janů vydala totiž nové album Světla reflektorů a my vám ho o víkendu nadělíme. Po celý víkend 27. a 28. června bude vaším úkolem najít v našem vysílání některou z Petřiných písniček. No a s Petrou si samozřejmě taky trošku popovídáme, prostě Blaník a Petra Janů, tento víkend, tak laďte Blaník i o víkendu a mějte u sebe připravený telefon. Zcela jistě se vám to vyplatí. Yeah!

0: Tak už pozítří půjdou děti pro vysvědčení.
1: Také nás čeká letní koncert Rádia Blaník.
0: Ale předtím tady bude ještě čtvrtek.
1: A i ten bude stát za to.
0: Takže, jestli už balíte kufry, pusťte si k tomu Dobré ráno na Blaníku. Těší se na vás Petr Slíva
1: a Adéla Zahradníčková.
2: Rádio Blaník.
3: Pohodové ráno.
4: Značková kvalita za nízké ceny v Kauflandu. Například Proud. Obrať Proud s ležákem nové generace. Půl litru za 24,90. Nescafé Dolce Gusto nebo Starbucks kávové kapsle za 109,90. A Felix kapsičky pro kočky za 89,90. Až do 30. června. Kaufland.
5: Život je pěkná jízda. Cesta, na které zažijete vrcholy i pády. S námi na to nejste sami, protože když jde o život, jedeme v tom s vámi. A 70

0: Oceň škod z úrazových rizik vyřídíme do 2 pracovních dnů. Životní a úrazové pojištění od ČPP. ČPP.cz.
1: Dáš se mraku, kterou cestou se dá.
2: Ať už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionům.
1: Všude zdejší, všude je fajn.
3: Pohlédl do dálky a zvolal. Atava! Ozvěna se nesla opuštěným kaňonem a on věděl, že nebezpečí a prázdniny se blíží. Prázdniny se blíží.
4: Vinetu!
5: Druhý díl dobrodružného románu Karla Máje jako velkolepé divadelní představení je tu.
6: Poklad na Stříbrném jezeře ve westernovém městečku Boskovice.
7: O letošních prázdninách posledních 20 představení.
8: S láskou v srdci vás očekávám, váš Karel Máj.
7: Vstupenky a více informací na www.westernové-městečko.cz.
9: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Velká kilová káva Jihlavanka za 219 korun, maxi balení těstovin Panzány za 49,90 nebo Yupi syrup 3 litry za 129,90. Albert. Dle srovnání k 16.6.
10: A teď pozor, extrémně výhodná nabídka. Nissan Qashqai se zvýhodněním až 190 tisíc, včetně palivové karty v hodnotě 20 tisíc korun zdarma. Nabídka platí pouze do konce června. U všech dealerů Nissan. Více na Nissan.cz.
11: Pozor, velká slevová akce v Teddy.
12: Široká nabídka teď ve velké slevě. Například 30% na všechny plyšáky a mazlíčky, 30% na všechny svíčky a svícny a mnoho dalšího. Ale jen krátce, navštivte Teddy a do 5. července ušetříte. Teddy jíří nápady.
13: Doufáme! Je to nepopsatelný vidět tu krásu ze zhora. Děkuju, Leničko!
14: Zase lítáš v oblacích.
15: Vzpomněla jsem si na ten let balónem od Go Balóny. A protože je teď na Allegrii v akci, tak letíme spolu!
14: Chcete také zažít nezapomenutelný let balónem?
15: Tak honem, ať vám neuletí! Právě teď je na Allegrii let balónem od 2850 korun.
14: Proleďte se třeba nad Poděbrady, Táborem, Českými Budějovicemi nebo si vyberte jinou z desítek lokalit po celé republice.
15: Více o akci na
16: Firma na zážitky
15: CZ.
17: U nás v Bile rozhodně nakoupíte výhodně. Skočte si pro meloun vodní, kilogram za 14,90 a lososa filet 100 gramů za 28,90. Bila, to dobré začíná u nás.
18: Že by to i u vás doma chtělo oprášit? Inspiraci možná najdete už dnes na televizi Seznam. Dovedete si představit například trojitou rekonstrukci? Pokud ne, pak se dívejte na poslední dvě epizody seriálu Domy jako nové. Začínáme v 18 hodin na televizi Seznam.

0: Ladíte Blaník a přiblížila se nám 14. hodina. Za chviličkou budeme pokračovat, samozřejmě hlavně hezky česky, jak to máte rádi. Dáme si třeba žentoury.
1: Zavři oči, všechno bude fajn.
0: Všechno bude fajn, no jasně. Posloucháte Blaník, to jinak nemůže být. Dáme si taky zoo, už se blíží čas sluhů. A nabídnu i Kateřinu Marii Tichou.
2: Chci tě jen pro dnešek, buď moje odměna, a se mi zas jednou.
0: Příští hodině i dobrá zpráva, tak je se na co těšit. 14. hodina to bude za 6 minut.
3: Rádio Blaník.
4: Posloucháte Rádio Blaník. Pohodové české rádio.
5: Kontejnery Siegel, dobrý den.
6: Zdravím, tady čtu, že kontejnery přistavíte i o víkendu.
5: 7 dní v týdnu, třeba i v noci.
6: A jak to děláte?
5: Jednoduše, jsme Siegel.
7: www.siegel.cz.
8: Tahle nabídka na vás nepočká. Pevný internet od Vodafonu teď můžete mít už od 199 korun měsíčně na první rok, ale jen do konce června. Tak neváhejte ani minutu a skočte si pro pevný internet do naší prodejny nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
9: Kup si auto v Direct Auto. Začni léto s novou károu se slevou až reálných 300 000 korun. K tomu máš 3 dny na vrácení a 14 na výměnu vozu zdarma. Takovou nabídku najdeš jen v Direct Auto i v Direct Auto Kladno a Horní Počernice. Jen do vyprodání skladu. Tak neváhej a klikej. www.direct-auto.cz.
10: A dost barvy.
11: Specializovaný prodejce nátěrových hmot v Benešově nabízí slevu na nákup každému zákazníkovi, který se při placení ohlásí tímto heslem.
12: Léto fandí barvám.
11: Akce platí do konce září.
12: Navštivte A dost barvy a jste v pohodě.
13: Jsou čtyřkolky a motorky tvoje vášeň. Motoriky Benešov. Prodejna motorek, čtyřkolek i skútrů. CF Moto, Ghost, TGB, Linhai, Sim, Keyway a další značky. Motoriky. Motodoplňky, náhradní díly, příslušenství. To je Motoriky v Benešově, Křižíkova ulice. Motoriky.cz.
4: Rádio Blaník. Počasí.
3: Rádio Blaník.
14: Krásné odpoledne vám přeje Lucie Vytvarová. Zítřejší obloha bude většinou jasná nebo skoro jasná. Během dne ale čekáme přechodně i polojasno. Nejvyšší odpolední teploty by se zítra měly pohybovat v rozmezí od 31 do 34 stupňů Celsia. O počasí je to všechno. Na řadě už jsou teď dopravní informace.
15: Krásnou zahradu bez dřiny vám přeje firma Dvořák z Benešova. Dvořákovi sekačky a pily ušetří ti spoustu dřiny. www.sekačky-pily.cz.
4: Blaník za volantem.
14: Na dálnici D10 za sjezdem na Mladou Boleslav mezi 44. a 42. kilometrem směrem na Prahu se vytvořila kolona. Počítejte tam se zdržením. Na příjezdu do Prahy po dálnici D8 směrem od Drážďance také vytvořila kolona v úseku od 8. kilometru po odbočku na Zdiby. A na dálnici D1 na 23. kilometru směrem na Brno v omezení havarovala 3 nákladní auta. Dálnice už je průjezdná jedním pruhem. Počítejte se zdržením v koloně od 14. kilometru. Tolik dopravní servis Rádia Blaník. Šťastnou cestu.
4: Dopravní zpravodajství Rádia Blaník.
15: Aktuální přehled každý den.
4: Zprávy Rádia Blaník.
15: Stručně, jasně, přehledně.
16: Češi mají obavy z rozvoje AI. Provoz začne s prázdninami zase houstnout. Basketbalisty čeká kvalifikace na světový šampionát. Odpoledne přeje Eliška Votrubová. Téměř 90% Čechů pociťuje z rozvoje AI určité obavy. Aspoň nějaké nadšení projevují 3/4 Čechů. Více ho sdílí ti, kteří s umělou inteligencí častěji pracují. Vyplývá to z průzkumu Centra pro výzkum veřejného mínění. Prázdninové období sebou přináší zvýšený provoz na silnicích. Dlouhé kolony ale mohou komplikovat práci záchranných složek. Proto by řidiči měli dodržovat důležitá opatření, jak říká mluvčí hasičů Pardubického kraje Lucie Pipiš.
7: Základním pravidlem je včasné vytvoření záchranářské uličky. Řidiči v levém jízdním pruhu najíždějí co nejvíce vlevo, vozidla v ostatních pruzích uhýbají doprava. Uličku je potřeba vytvářet již ve chvíli, kdy provoz začíná zpomalovat nebo zastavovat.
16: Při delším stání v koloně je dobré mít v autě dostatečnou zásobu pitné vody a lehké trvanlivé potraviny. Tradiční podívanou pro milovníky nejen vážné hudby je již 35 let Mezinárodní hudební festival Český Krumlov. Jak bude letošní ročník probíhat, nám přiblíží naše reportérka Sára Voldánová.
17: Hezký den, jubilejní ročník festivalu začíná 17. července a promění jižní Čechy na 4 týdny ve velkou koncertní scénu. Nepůjde ale jen o hudbu. Příkladem toho je už zahajovací koncert Šeherezáda, který bude doplněn akrobatickým představením a pro návštěvníky bude připravené také marocké tržiště. Jedním z nejočekávanějších večerů letošního ročníku je pak Kingdom Come Deliverance 2, hudba z populární české videohry. Tu zazní v symfonickém provedení za doprovodu působivých projekcí. Z obecního domu v Praze Sára Voldánová.
16: Sáro, děkujeme. Čeští basketbalisté se v kvalifikaci na mistrovství světa ve Švédsku budou muset obejít bez dalšího hráče. Po kapitánovi Vojtěchu Hrubanovi vypadl ze hry kvůli zranění taky pivot Martin Kříž. Zápasy kvalifikace se odehrají v červenci. Tolik zprávy, pokračuje Iva.
4: Iva Lecká
3: na rádiu Blaník.
0: Ano, pokračujeme dál. Za chvilku se podíváme se Sárou Voldánovou do Karlových Varů na Mezinárodní filmový festival. Ten se nám nezadržitelně blíží. Pak se zeptám, jestli víte, co je to overturismus. Odpověď přinese dobrá zpráva. Vypravíme se kvůli tomu na Šumavu. Ale teď už je tu žentour a všechno bude fajn.

0: na Blaníku a za 3 minuty bude 14:45. Já vám přeju krásné a hlavně pohodové odpoledne. Chystáte se do Varů na filmový festival? Tak to jistě oceníte informace, které pro vás právě teď má naše kolegyně Sára Voldánová.
1: Hezký den, už za pár dní se stejně jako polovina Prahy chystám na výlet do Varů. Mezinárodní filmový festival tu začíná v pátek 3. a potrvá do 11. července. Letošní 60. ročník slibuje přes 200 filmů z celého světa i řadu známých osobností. Z hvězd přijede třeba držitel 2 Oscarů Dustin Hoffman, který ve Varech na vlastní přání uvede snímek ze začátku své kariéry s názvem Absolvent. Zbytek hostů vám zatím nebudu prozrazovat, ale podle velikosti potlesku na tiskové konferenci, který jsem zatím asi nezažila, se mají návštěvníci rozhodně na co těšit. Zahajovacím filmem letošního Karlovarského festivalu bude argentinsko-španělský dokument Zápas století o jednom z nejslavnějších fotbalových utkání všech dob, který si zamilovali už diváci v Cannes. A prý bude bavit i nás, co na fotbal moc nekoukáme. No, tak uvidíme. Pro Rádio Blaník Sára Voldánová.
0: Sáro, moc děkujeme a já tedy připomínám 3. až 11. července 60. ročník Mezinárodního filmového festivalu Karlovy Vary. Už se nám to blíží. No a my si dáme písničku Už se blíží čas sluhů. Je tu Zoo, my jsme Blaník.

0: To byl James Blunt na Blaníku. Přátelé, přemýšleli jste někdy nad smíchem, jakože smích je univerzální jazyk pro kohokoliv na světě? No je to tak. Každý smíchu rozumíme a každý se smát dokážeme. Kromě nás se smát dokáže taky nejméně 65 druhů zvířat. Mimochodem, smích pomáhá k ochraně před infarktem, zlepšuje pružnost cév, cvičí naši bránici společně se svaly, posiluje imunitu a dokáže dokonce podporovat trávení. Tak se smějte, já vám to moc přeju, abyste každý den měli aspoň jeden důvod se pořádně od srdce zasmát. No a zkusit můžete třeba jógu smíchu. Je to kombinace smíchocviků, tedy pohybu a správného dýchání. Takhle, když půjdete se mnou na jógu i na normální jógu, tak vám zaručuju, že se smát budete, až mě uvidíte, jak mi to nejde. No, nemůžu umět všechno. Přátelé, za chviličku dobrá zpráva a vypravíme se na Šumavu.
1: Krajánek Rádia Blaník.
2: Třikrát týdně vyráží

0: všechno přináší
1: Krajánek Rádia Mladí.
2: Zveme vás na vodní hrad Lipí v centru České Lípy, kde se historie potkává s kulturou a uměním.
3: Na terase u vás doma můžete zažít cokoliv. Od rodinného relaxu až po parádní grilovačku.
4: A já si dám steak.
3: Rozhodujete se pro terasu? Poraďte se s námi. Profiterasy. Zdarma cenové kalkulace a realizace na klíč. Dopřejte si Bamboo Guard. Odolnou a cenově dostupnou terasu. Objednejte již nyní a využijte včasné montážní termíny. Pro vás, pro rodinu, Profiterasy. profi@terasy.cz.
5: Zažijte magické večery pod hvězdami. Kultura pod hvězdami míří do Veltrus. Už 27. a 28. června ožije zámek Veltrusy romantickou komedií se Simonou Stašovou nebo rodinným muzikálem Lotrando a Zubejda s Tomášem Matonohou. Vstupenky na kulturapodhvězdami.cz.
6: Dobrý den, jmenuji se Roman Hlavička a rád bych vás pozval do autosalonu Volkswagen Auto Jarov.
7: Máme pro vás širokou nabídku skladových vozů Volkswagen Tayron nebo Golf Variant. Prostorné a spolehlivé rodinné vozy právě nyní za skvělé ceny. Naši specialisté v Auto Jarov vám rádi poradí. Přijeďte si je prohlédnout a vyzkoušet. Více na autojarov.cz.
6: Těšíme se na vás.
2: Zveme vás na cestu kolem světa. Kde jinde najdete originální cestovatelské ubytování? Minigolf ve společnosti největší sochy Krista v České republice a hned vedle vyhlášenou restauraci a dětské hřiště?
8: No u nás v Resortu Svět. www.resortsvět.cz. Ideální výlet pro celou vaši rodinu jen 9 kilometrů od Prahy.
9: Když vybíráte maso pro rodinu, chcete mít jistotu, že víte, odkud je, že je čerstvé, kvalitní a že jste vybrali dobře. Proto v řeznictví Rabit nabízíme výhradně české maso z českých chovů. Maso, u kterého známe celý jeho původ. Z české farmy až na náš řeznický pult. Nyní v akci vepřová kýta bez kosti chlazená 1 kg za 99,90. Rabit. 90 řeznictví po celé České republice.
10: Letní slevy ve Fashion Aréně právě začaly. Využijte slevy až 70% u značek jako Adidas, Levi's a Tommy Hilfiger. Zastavte se na letní nákupy a dopřejte si kousky, které si zamilujete. Fashion Arena Prague Outlet. Vaše outletová destinace.
11: Topcentrum.cz. Dodavatel pro mistry svého řemesla. Objevte špičkovou zahradní techniku od Milwaukee, Hondy a nově i Husqvarny. Sezóna startuje. Buďte připraveni s tím nejlepším vybavením. Navštivte nás v Rohovládově Bělé, Pardubicích nebo v jediné prodejně Milwaukee Heavy Duty v Praze. Skvělé akce, slevy a kompletní nabídku najdete také online na www.topcentrum.cz. www.topcentrum.cz.
12: Na grill máme masíčko, nebo sýry třeba. Ve Vraňanech nakoupíte i výborný chleba.
13: Farma Vraňany hlásí rozšíření sortimentu ve farmářském obchůdku.
14: Než si žena nakoupí pro celou rodinu, tak já si vyberu skvělý maso na grilovačku a stihnu si dát v bistru i svačinku. Chleba s nejlepší vajíčkovou široko daleko.
13: Farma Vraňany. Vaše zdravé jídlo.
15: Takhle slyší les medvěd. A takhle je slyšet medvěd v lese. Přijďte zažít les očima i ušima medvědů. Na stezku korunami stromů v Krkonoších čeká vás les plný dobrodružství, poznání, tobogán, trampolína a medvědi. A ano, taky skvělá restaurace a dětské hřiště Emilův lesní svět. Mrkněte na stezka Krkonoše.cz.
16: Špičková krmiva Marp. Protože na složení záleží. Marp, přestaňte jen krmit. Marpujte. Krmiva Marp.cz.
17: Moderní termální lázně i zážitkové akvaparky nebo moře a sluncem zalité písečné pláže. Cestujte s CK Apex Tour za odpočinkem i novými zážitky. Více informací na apextour.cz.
0: Kup si auto v Direct Auto. Začni léto s novou károu se slevou až reálných 300 000 korun. K tomu máš 3 dny na vrácení a 14 na výměnu vozu zdarma. Takovou nabídku najdeš jen v Direct Auto i v Direct Auto Kladno a Horní Počernice. Jen do vyprodání skladu. Tak neváhej a klikej. www.direct-auto.cz.
4: Tak co dělá mladej?
18: Ale včera jsem mu málem nařezal.
4: To já si nechávám nařezat všechno dřevo v Avidonu.
19: Ničím nerušenou rodinnou pohodu vám přeje Avidon. Avidon. Dřevo ničím nenahradíš.

0: Tak to byl plamen Kateřina Marie Tichá. A vy posloucháte Rádio Blaník, rádio dobrých zpráv.
1: Jsme Blaník a máme pro vás další dobrou zprávu.
0: A s dnešní dobrou zprávou je tu Kristýnka Ševčíková. Vítám tě, děvče, ahoj.
2: Ahoj, Ivčo, a dobré odpoledne všem. Dobrá zpráva je dnes ze Šumavy, jednoho z nejnavštěvovanějších míst v Česku. Železná ruda spolu s dalšími partnery proto spouští projekt, který má pomoci řešit takzvaný overturismus, tedy přetížení nejznámějších turistických lokalit. Pomocníkem bude mobilní aplikace EPU, která návštěvníkům nabídne výlety do méně známých, ale stejně atraktivních míst regionu. Více už dodá manažer projektu Marek Mejstřík.
3: Tím, že vlastně se pokusíme rozprostřít tu návštěvnost i do těch méně známých lokalit, tak s tím se vlastně snažíme chránit i přírodu, protože ty přetížené lokality jsou zároveň často velmi cenná místa, například v těch národních parcích, a mohou tou vysokou návštěvností často trpět. A ta aplikace vzdělává o přírodě, který na každé té trase vás informuje, jaké druhy rostlin, živočichů se tam mohou vyskytovat. Můžete s tím vyplnit krátké kvízy nebo dozvíte se o nich spoustu zajímavostí, a vlastně je to takový průvodce do přírody.
2: Součástí bude také možnost sledování obsazenosti 5 parkovišť v Železné Rudě. Jejíž aktuální stav uvidí turisté přímo v aplikaci.
0: Výborně, tak to je skvělá zpráva, jak vyřešit overturismus. Děkujeme za tuhle informace a vy si samozřejmě můžete aplikaci stáhnout. Díky moc za tuhle dobrou zprávu.
2: Hezký den, ahoj.
1: Rádio Blaník.
4: Rádio dobrých zpráv. Pojďte i vy a užijte si s námi fotbalovou horečku.
5: V Mexiku, Kanadě a Spojených státech amerických.
6: Subidubi Amerika.
7: Subidubi Amerika.
4: Mistrovství světa ve fotbale.
5: Každý den na Rádiu Blaník.
8: Jednoduše si užijte bleskové doručení své elektroniky už do druhého dne. Planeo.
9: Tohle není jen obyčejná grilovačka. Tohle je Albert grilovačka úplně bez masa a přesto plná skvělých chutí. Biouzený Tempeh Nature's Promise za 49,90 a brambory s rozmarínem za 33,90. Albert.
10: Vidíš to?
11: Vidím. Ptáci zpívají, slunce, pohoda.
10: No a víš, co vidím já?
11: Co?
10: Let balonem, bungee jumping, driftování, rafting, skok padákem, flyboarding, lezení ve skalách a nespočet dalších zážitků,

0: pro sebe nebo své blízké.
1: U nás si vybere úplně každý.
0: A když se netrefíte, nevadí. Obdarovaný může zážitek zdarma vyměnit za jiný.
1: S nejširší nabídkou na trhu a možností výměny zážitků nemůžete nic zkazit.
0: Nejlepší dárek je zážitek.
2: Firma na zážitky.
0: CZ.
3: CCC začal výprodej. Stovky modelů až o 50% levnější. A s členstvím v Modivo Club Gold ušetříte dvojnásob. Nakupujte ve výprodeji a získejte 10% cashback. Neváhejte, nakupujte v prodejnách CCC, v aplikaci a na ccc.eu.
4: Ptáš se mraků, kterou cestou se dá.
5: Ať už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu.
6: Všude zdejší, všude je fajn.
7: Chce se mi těsnit. Chce se mi těsnit. Chce se mi těsnit. Těsnit se mi chce. To se mi chce? Těsnit. Těsnit se mi co? Chce. Komu se chce těsnit? No mě ano, ale já to neutěsním, já ne, ale Aditek, ten těsní hned. Aditek, to jsou gumová těsnění, pryžové desky a veškeré těsnící profily. Aditek G jako guma. Aditek.cz.
8: A teď pozor, extrémně výhodná nabídka. Nissan X-Trail se zvýhodněním až 210 tisíc, včetně palivové karty v hodnotě 20 tisíc korun zdarma. Nabídka platí pouze do konce června. U všech dílerů Nissan. Více na Nissan.cz.
9: Tohle léto bude jiné, zábavné a naučné.
10: Zámek Konopiště si pro vás a vaši rodinu připravil ty nejlepší prázdniny.
11: Dětské prohlídky části zámku s kostýmovaným průvodcem anebo rozkvetlé růžové zahrady.
10: Unikátní večerní prohlídky cesty do tajemných dálek vás vezmou na místa, kam se návštěvníci normálně nedostanou.
9: 1. a 2. srpna bude na Konopišti slavnost ovocných knedlíků.
10: A 22. srpna Hradozámecká noc aneb noční veselí napříč staletími.
9: Letošní prázdniny vyražte i s dětmi na Konopiště.
10: www.zamek-konopiště.cz.
12: Víte, co povýší každý letní den na výjimečný? Excelentní stejky. Albert Excellent přináší na váš grill ty nejlepší stejky od nás i z celého světa. Stáhněte si aplikaci Můj Albert a získejte je se slevou 15% po celé léto. Tak to rozpalte. Třeba jen proto, že je středa. Albert.

0: Na Blaníku, 15. hodina před námi. V další hodině další písničky, tak pojďme si říct, které si budeme hrát. Tak třeba tuhle. A co bylo dál, jenom vím. Jeleni a Jana Kiršner, taky Karel Gott a tu mám ráda. Jdi za štěstí.
1: Máži pláči smích, jak jeden z posledních. Jdi za štěstí.
0: A pro milovníky Hanky Zagorový, Rybička zlatá.
2: Rybičko zlatá, přeju si mít vrásky smíchu u pusy.
0: To je krásný, takhle hezky česky vám budeme hrát. Tak zůstaňte s námi, za chvilku počasí, doprava a další zprávy a za 7 minut bude 15.
3: Rádio Blaník.
4: Posloucháte Rádio Blaník. Pohodové české rádio.
5: Profesorem v kabinetu, oddávám se internetu. Ničeho však nelitujem, my tam spolu stárnetujem.
6: Stárnet, ostatní vás k internetu jenom připojí. S námi budete stárnetovat. Moderní internet www.starnet.cz.
7: Otestuj Subaru Sedlčany.
8: Už jste řídili nový Forester, model Crosstrek nebo legendární Outback?
7: Přijďte si nezávazně otestovat nejnovější modely Subaru do Sedlčan a zjistíte, že jiné auto už nechcete. Nyní skladová vozidla ihned k odběru za zvýhodněné ceny. Jsou místa, kam vyjede jedině Subaru. www.autovero.cz.
9: Prázdniny, pádláč, paráda.
10: Pořiďte si nový nebo použitý pedalboard na happysport.cz a dostanete zdarma vodotěsný obal na mobil nebo velmi užitečný floater na pádlo, aby se vám neutopilo.
9: Užijte si prázdniny naplno s Happy Sportem.
11: Špičková krmiva Marp. Protože na složení záleží. Marp, přestaňte jen krmit. Marpujte. Krmiva Marp.cz.
12: Firma Havelka uhelné sklady, dobrý den.
13: No, konečně. Helejte, k vám se taky dovolat.
12: To víte, prodloužili jsme u loterii do konce června.
13: Jo, a ještě mi řekněte, že jste si nechali i jarní slevy uhlí.
12: No to teda, volejte i hned 602-489-489.
13: To ono je to pravda. Firma Havelka do konce června jarní slevy uhlí s jistou výhrou v uhloterii.
4: Blaník, počasí.
3: Rádio Blaník.
14: Pěkné odpoledne vám přeje Lucie Vytvarová. Zítra bude většinou jasno nebo skoro jasno. Během dne ale čekáme přechodně i polojasno. Nejvyšší odpolední teploty by se zítra měly došplhat mezi 31 až 34 stupňů Celsia. Tolik počasí, za chvíli už je na řadě dopravní servis.
15: Mami, proč máme všechno od konceptu?
16: To jen se zeptej, tatínka.
17: Detaily. V konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
18: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
4: Blaník za volantem.
14: Na dálnici D10 za sjezdem na Mladou Boleslav mezi 44. a 42. kilometrem směrem na Prahu se vytvořila kolona, počítejte tam se zdržením. Na příjezdu do Prahy po dálnici D8 směrem od Drážďance také vytvořila kolona v úseku od 8. kilometru po odbočku na Zdiby. A dálnice D1 už je po nehodě na 23. kilometru směrem na Brno úplně průjezdná, počítejte tam ale se zdržením v koloně od 13. kilometru. Tolik dopravní servis Rádia Blaník. Přejeme vám šťastnou cestu.
4: Šťastnou cestu domů přejí matrace za hubičku.cz. Kvalitní české ortopedické matrace pro vaše bolavá záda. www.matracezahubičku.cz. Zprávy Rádia Blaník.
19: Stručně, jasně, přehledně.
20: Ceny paliv opět o něco klesnou. Skauti na léto chystají víc než tisícovku táborů. Praha se připravuje na nápor turistů.
3: Rádio Blaník.
20: Krásné odpoledne přeje Eliška Votrubová. Maximální ceny pohonných hmot, které denně stanovuje stát, půjdou zítra dolů. Benzín může stát nejvýše 40 korun a 54 haléřů za litr. Naftu budou moci pumpy prodávat maximálně za 36 korun a 31 haléřů. Vyplývá to z informací rezortu financí. Prázdniny, tedy období, na které se těší každý skaut a skautka, jsou za rohem. Je to pro ně nejdůležitější část roku. Oddíly letos uspořádají téměř 1300 táborů, což je asi o 30 víc než loni. Pokračuje mluvčí Junáka Barbora Trojak.
16: Letní tábor je vyvrcholením celoroční skautské činnosti. Kluci a holky se na něm učí postarat se sami o sebe i o své kamarády, zkouší si činnosti, ke kterým se v běžném životě nedostanou, a hlavně jsou spolu. V partě lidí, v níž často vznikají přátelství na celý život. Celkem na skautské tábory letos vyrazí asi 49 tisíc dětí a jejich dospělých vedoucích.
20: Mezi oblasti, kam oddíly míří nejčastěji, patří Jihočeský kraj, Vysočina a nebo Plzeňsko. A u prázdninového tématu zůstaneme. Na léto se připravují i České dráhy. Dopravce se začátkem prázdnin posílí kapacitu vlaků. Jízdní řády upravil s předstihem už na konec letošního školního roku tento týden. Nabídne stovky míst k sezení navíc, především na spojích z Prahy na Moravu, na jih nebo západ Čech. Do Prahy v létě zamíří víc turistů než loni. Podle odhadů městské firmy Prague City Tourism hlavní město v červenci a v srpnu navštíví více než 1,5 milionu turistů. Nejčastějšími návštěvníky metropole jsou Češi, Němci a Američané. Tolik zprávy. A Ivi, je to tvoje.
0: Děkuju.
21: Iva Lecká
19: na rádiu Blaník.
0: Tak přátelé, za chviličku s Mirkem Táborským vyrazíme opět na nějaký ten zámeček. Opět navštívíme Petrkov v rámci pořadu Na cestách, kdy tento týden navštěvujeme a možná řada z vás i objevuje málo známé zámečky. Ale teď se dáme Jeleny a Janu Kiršner s písničkou Co bylo dál a potom Karel Gott Jdi za štěstím.

0: všude dobře?
1: U nás v Česku nejlíp.
0: Na cestách s Blaníkem a Miroslavem Táborským.
1: Už za chvíli na rádiu Blaník.

0: Ladíte Blaník 9 minut po 15. hodině, pohodové odpoledne a teď se vydáme na cestu. Nepotřebujete batoh ani pevné boty, zkrátka stačí jenom poslouchat. Je tu Mirek Táborský.
1: Milujeme Česko.
2: Na cestách s Blaníkem
1: a Miroslavem Táborským.
3: Krásný den, milí Blaníci. Po třetí a naposledy se vracím do Petrkova na Vysočině, kde se narodil a později se svou ženou, básnířkou, francouzskou Suzanne Renaud a jejich dvěma syny žil básník a grafik Bohuslav Reynek. Slíbil jsem pokračování příběhu jejich zámečku, ve kterém Reynkovi žili a skončil jsem až v roce 2014, kdy oba synové, a tedy dědicové, zemřeli a rozhodovalo se, co s jejich zámečkem bude. Objekt je uvnitř rozdělen zaklenutým schodištěm na část obytnou a hospodářskou. Dochoval se ve výjimečně nedotčené podobě, a to nejen co se týče stavebních prvků, jako jsou barokní typ kamenného ostění, klenby ve sklepě či konstrukce krovu. V interiérech zůstala celá řada původních prvků i detailů, včetně výmalby, kachlových kamen, výplní dveřních a okenních otvorů, dveřních závěsů, krabicových zámků, klik a klíčových štítků. Už koncem roku 2009 se proto zámeček dostal mezi kulturní památky České republiky. V roce 2020 jej vláda odkoupila pro Ministerstvo kultury a roku 2021 byl svěřen do správy Památníku národního písemnictví. Ten se pustil do jeho postupné rekonstrukce a budování Česko-francouzského kulturního centra. Výstavy, koncerty, přednášky a čtení v domě i na zahradě se setkaly s až nečekanou návštěvností a nadšením publika. S kulturním provozem souvisela také oprava a zprovoznění salonu modrého pokoje v patře, který byl už za Reynků centrem života v zámečku. Vrátilo se do něj i zrestaurované piano, cenný historický nástroj, na nějž hrála Suzanne Renaud. Myslím, že zámeček určitě stojí za návštěvu. Můžete se k němu vydat pěšky z Havlíčkova Brodu po naučné stezce Bohuslava Reynka, má 6 kilometrů, nebo čtvrthodinovou procházkou od vlakové zastávky Petrkov na trati Havlíčkův Brod Humpolec. Česko-francouzské kulturní centrum pravidelně od čtvrtka do soboty pořádá prohlídky Reynkova zámečku, zahrady a také pořádaných výstav. Mějte se krásně a naslyšenou.
1: Zdrojem informací pro tento pořad je časopis Na cestu. Využijte ho i vy. Pro dovolenou v Česku je ideálním průvodcem po málo zalidněných, ale zajímavých místech. Více na stránkách nacestu.cz.
4: Vaše cesta po Česku může být dobrodružná, romantická, adrenalinová, prostě všechno, jen nenudná. Jsme Allegria, firma na zážitky po celém Česku.

0: Na Blaníku jsme vám hráli Adele, za chviličku další české písničky, dáme si Tomáše Kluse s Věrou Martinovou, to je novinka, Magnetická bouře. No a potom jednu starší, ale moc dobrou, Rybičko zlatá, přeju si, a Hanka Zagorová.
1: Nejčerstvější ovoce a zelenina z vraňanských polí.
2: Právě dozrál česnek, co má říct.
1: Tak si přijeďte užít samozběr do Vraňan. Více o samozběrech na farmavraňany.cz. Farma Vraňany, originál, který poznáte chutí.
3: Tak děti, zítra je taky den. A teď už do spacáku a spinkat.
4: Luboši, ty ho nebyl,
3: kempovat můžeš i jinak. Zkus to bez kempu. www.bezkempu.cz.
5: Skupina e-finance přináší mimořádnou investiční příležitost.
6: Zajištěné e-finance dluhopisy akciemi hotelové skupiny EFI Hotels and Properties. Investujte s ročním výnosem až 9% a získejte jako bonus slevu 20% na ubytování ve kterémkoliv hotelu ze sítě EFI Hotels. e-finance.eu.
7: Máte pocit, že vám závazky přerůstají přes hlavu? Už vás nebaví žít ve stresu, že nezvládáte splácet? Nečekejte, až se vaše splátky změní v noční můru. Nadační fond proti dluhové pasti. První krok na cestě zpět k životu bez dluhů. Zavolejte nám ještě dnes na 800 100 900 nebo navštivte nfpdp.cz.
8: Jen do konce června zakoupíte permanentku na Pálavské vinobraní v Mikulově za 800 korun. Horkýže Slíže, Monkey Business, Richard Miller, Helena Vondráčková, Ben Kristovao a další zde vystoupí od 11. do 13. září. Vstupenky najdete na pálavskevinobraní.cz. Nabídka platí jen do konce června.
9: Ještě nemáš lístky na Hrady? To je třeba napravit.
10: Dan Landa,
9: Mirá,
10: Rybičky,
9: Migové.
10: Jdeme na Hrady.
9: 8 hradů,
10: 8 víkendů.
9: Muzika a pohoda celé léto po celé republice.
10: Dan Landa,
9: Harley,
10: Tomáš Klus,
9: Single X.
10: A pozor, lístky za nejlepší cenu koupíš jen do 25. června na www.hrady.cz.
11: Hlavní partneři Krušovice Bohem a Coca-Cola.
9: Tohle není jen festival, to jsou Hrady.
10: www.hrady.cz.
12: Atención, señoras y señores!
13: Roztančete se do léta v latinskoamerickém rytmu. La Tropical pořádá intenzivní kurz tance pro dospělé.
12: Un, dos, tres!
13: Mix latino, bachata, salsa, dance heels a reggaeton.
12: La Tropical!
13: Přihlaste se hned teď online na www.latropical.cz. La Tropical. Taneční kroky vás naučí všude, ale my vás naučíme tančit.
12: Awarashar!
14: Připojte se k Intertas Plus a objevte práci řidiče kamionu. Jistotu a férovost a zázemí hledejte na intertasplus.cz. intertasplus.cz.
15: 25 tisíc spokojených klientů jezdí každý rok do poděbradských lázní za léčením i odpočinkem. Dopřejte si i vy lázeňské procedury jako uhličité koupele v Poděbradce, masáže nebo zápaly. Myslete na své zdraví a pohodu. Objednávejte pohodlně a bez obav na lázně-poděbrady.cz.
16: S profesorem v kabinetu oddávám se internetu. Ničeho však nelitujem, my tam spolu stárnetujem.
17: Stárnet. Ostatní vás k internetu jenom připojí. S námi budete stárnetovat. Moderní internet www.starnet.cz.
18: Kup si auto v Direct Auto. Začni léto s novou károu se slevou až reálných 300 tisíc korun. K tomu máš 3 dny na vrácení a 14 na výměnu vozu zdarma. Takovou nabídku najdeš jen v Direct Auto i v Direct Auto Kladno a Horní Počernice. Jen do vyprodání skladu. Tak neváhej a klikej. www.direct-auto.cz.
19: Léto? Doktor Max má vše. S letní výbavou v lékárenské kvalitě se nespálíte. Nechte si poradit u odborníků a starosti. Pusťte k vodě. Doktor Max.
20: Moderní termální lázně i zážitkové akvaparky nebo moře a sluncem zalité písečné pláže. Cestujte s CK Apex Tour za odpočinkem i novými zážitky. Více informací na apextour.cz.
21: Špičková krmiva Marp. Protože na složení záleží. Marp, přestaňte jen krmit. Marpujte. Krmiva Marp.cz.
22: Auto vozíme na servis, kotel necháváme pravidelně kontrolovat. A víš, na co často zapomínáme?
23: Na co?
22: Na naši fotovoltaiku.
0: To je pravda. Přitom pracuje každý den?
22: A bez pravidelné kontroly může ztrácet výkon, aniž bychom si toho všimli.
0: Takže nestačí jen vyrábět elektřinu?
22: Nestačí. Důležité je vyrábět naplno.
0: A kdo se o to postará?
22: Solar Energy Service and Care. Odborníci na servis a péči fotovoltaických systémů.
0: Tak to máme jasno.
1: Solar Energy Service and Care. Odborný servis solárních systémů. Více na sesc.cz. Člen skupiny Centropol.

0: Kapler na Blaníku, no a zítra úderem 9. hodiny Rádia Blaník. Tahle znělka. Tajemný rok Rádia Blaník a Petr Slíva, který vás vezme do jednoho tajemného roku a budeme si z něj hrát písničky, vy budete vzpomínat a já tu mám pro vás ukázku, tak schválně tipnete si, co je to za rok.
1: Doplňovacou volbou do predsedníctva pokračovala dnes v Bratislave 24. schôdza Slovenskej národnej rady. Rokovaniu však predchádzalo protestné zhromaždenie občanov, ktorí zaplnili priestory pred budovou najvyššieho zastupiteľského a zákonodárneho orgánu Slovenska, aby tak vyjadrili svoju nespokojnosť so včerajším rozhodnutím federálneho zhromaždenia o názve republiky. Zaznela aj požiadavka na vyhlásenie samostatného slovenského štátu.
0: No a tím dnešní indicie končí. Víc zítra dopoledne mezi 9. a 10. hodinou. U nás na Blaníku tajemný rok, váš oblíbený tajemný rok. A já se loučím, mějte se bájo, uslyšíme se zítra opět ve 13 hodin.
2: Známe to všichni.
3: I malá účtenka umí udělat velké starosti.
2: Víte co? Hosté je na naši hlavu.
3: My je za vás vyřešíme.
2: Ať to stojí, co to stojí.
3: Každé všední ráno krátce po 7.
2: Petr platí vaše účty.
4: Značková kvalita za nízké ceny v Kauflandu. Tento týden Manhattan, zmrzlina různé druhy za 79,90. Chibo instantní káva různé druhy za 124,90. A Senzodyn nebo Parodontax zubní pasta za 84,90. Až do 30. června. Kaufland.
5: Co se tady děje?
6: Co se chystá?
7: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litru na 100 km.
8: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
7: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.
9: Pozor, pozor. Zahradnictví Spomyšl likviduje sklady. Musíme uvolnit místo novým rostlinám a to znamená slevy. Tisíce druhů rostlin se slevou až 70%. Stovky tisíc kusů skladem. Nakupujte online na zahradnictvíspomysl.cz nebo přímo na prodejně.
10: Šetrná vlasová péče na 7. Kapilan. Zános C a dvěma L. Kapilan, vlasový šampon a aktivátor. Šetrná péče s tradicí. Kapilan originál, jemný vlasový šampon pro citlivou pokožku a aktivátor pro růst vlasů. www.kapilan.cz. A pro děti nejen mladší 3 let je tu Kapisan Duopek. Při výskytu vší a hnit.
11: Pozor, velká slevová akce v Tedy.
12: Široká nabídka teď ve velké slevě. Například 30% na všechny stolní lampy, 50% na všechny korálky pro kreativní.

0: kreativní tvorbu a mnoho dalšího. Ale jen krátce, navštivte Tedy a do 5. července ušetříte. Tedy Jiří nápady.
1: V CCC začal výprodej. Stovky modelů až o 50% levnější. A s členstvím v Modivo Club Gold ušetříte dvojnásob. Nakupujte ve výprodeji a získejte 10% cashback. Neváhejte, nakupujte v prodejnách CCC, v aplikaci a na ccc.eu.
2: Taky nechcete končit léto větou?
3: To zase nějak uteklo, viď?
2: Tak se zážitky od Allegrie se vám tohle stát nemůže.
4: Mami, ten Superland byl boží.
5: Večeře v kafé Imperial byla vynikající.
6: Ta jízda v tom sportáku byla fakt nejvíc.
7: Z tohohle tandemovýho seskoku budu žít fakt ještě dlouho.
8: Užijte si zážitkové léto s Allegrií.
2: Tandemové seskoky v Čechách i na Moravě.
8: Romantika.
2: Sportáky.
8: Zábava pro děti a mnohem víc.
2: Vyberte si z více než 200 zážitků za akční ceny a získejte navíc slevu až 30%.
9: Firma na zážitky.
8: CZ.
10: Připraveni na letní zážitky? K vodě i na výlety s Penny vždy výhodněji. Navíc v akci. Kuřecí zadní čtvrtky kilo za 49,90 a hrozny révy vinné bílé 500 gramů za 39,90. Penny.

0: Meky Žbirka na vlnách Rádia Blaník. Hrajeme vám hezky česky a budeme v tom pokračovat, přátelé. Zaspívá Václav Necka. Na těch, o těch lesních skřídcích, o tom mandraže, ona se smála. Zaspívá i Hvězda Konopiště, Michal David. Život je náš, nezbývá čas. A už tady sedí moje dnešní parťačka. Já vám ji za chvilku představím, já myslím, že budete rádi, že je tady. Má dobrou náladu a moc se těší. Za chvilku počasí, doprava, zprávy a za 5 minut a malý kousek už budou 4 odpoledne. Jsme Blaník. Rádio Blaník.
1: Posloucháte Rádio Blaník. Pohodové české rádio. Léto je tady.
2: A také letos můžete strávit první prázdninový víkend s Blaníkem v parku Miraculum v Milovicích.
1: Pojďte si s námi užít uprostřed přírody den plný zábavy, dobrodružství i odpočinku
2: s českými písničkami a dětskými interprety.
1: V sobotu 27. června v Miraculu s Blaníkem.
3: Den jako z pohádky vám přeje Madeta. Královna všech mléčných výrobků. Madeta. Tak chutná mléko.
4: Jak vzniká elektřina? Potřebujeme ebonitovou tyč a liščí ohon.
5: V tom musí být celá liška.
6: A takže je. Nabíjíme koloběžku.
7: Mám je auto.
8: I tramvaje, co mě vozí do školy.
9: No jasně, všechno u nás doma.
10: I moje hračky.
11: Děkuju.
12: Vidíte nás v milionu podob. Poháníme vaše sny i každodenní maličkosti. Jsme pre.
13: Jsme energie tohoto města.
14: Poletíte z letiště Václava Havla Praha? Máme pro vás 5 jednoduchých tipů pro hladký odlet. Kdy vyrazit? Jaké mít doklady? Jak se odbavit? Co si připravit ke kontrole? A co mít v příručním zavazadle? Více na prg.aero/odbavte se.
1: Fotky z našich akcí,
2: podrobnosti o pořadech i novinky z vysílání.
1: To vše najdete na stránkách radioblaník.cz. Rádio Blaník, počasí. Rádio
15: Blaník. Krásné odpoledne vám přeje Lucie Vytvarová. Obloha bude zítra většinou jasná nebo skoro jasná. Během dne ale čekáme přechodně i polojasno. Nejvyšší odpolední teploty by se zítra měly pohybovat v rozmezí od 31 do 34 stupňů Celsia. Tolik počasí. Teď už se půjdeme podívat, jak to vypadá na silnicích.
16: Krásnou zahradu bez dřiny vám přeje firma Dvořák z Benešova. Dvořákovi sekačky a pily ušetří ti spoustu dřiny. www.sekačky-pily.cz.
1: Blaník za volantem.
15: Na dálnici D11 za sjezdem na Sadskou na 29. kilometru směrem od Prahy na Hradec Králové probíhá úklid silnice po dopravní nehodě. Před místem se vytvořila asi kilometrová kolona, počítejte tam se zdržením. A na trase z Mělníka na Neratovice za Větrušicemi u mostu přes Labe zasahují záchranné složky u nehody 3 osobních aut. Silnice je průjezdná kyvadlově, s kolonami tady počítejte v obou směrech. Tolik dopravní servis Rádia Blaník. Přejeme vám šťastnou cestu. Za chvíli už jsou na řadě opět zprávy.
1: Dopravní zpravodajství Rádia Blaník.
3: Aktuální přehled každý den.
1: Zprávy Rádia Blaník.
3: Stručně, jasně, přehledně.
17: Vedra komplikují práci taky hasičům. Inspektoři si posvítili na tržnici Sapa. Na fotbal do Mexika míří 1000 Čechů. Pěkné odpoledne přeje Eliška Votrubová. Současné vysoké teploty stěžují práci i hasičům. Při zásazích v tropických dnech se totiž v ochranných oblecích rychleji přehřívají. Hasiči se tak musí častěji střídat a pokud to situace dovolí, snižují stupeň ochrany, aby se v těžkých kabátech nepřehřívali zbytečně. Česká obchodní inspekce zabavila v pražské tržnici Sapa padělky za téměř 4 miliony korun. Při pondělní kontrole našla 1683 výrobků, které imitovaly značkové zboží. Tržnice silnice v Praze patří podle inspekce mezi místa, kde se padělky objevují opakovaně, stejně jako příhraniční tržnice v Hatích nebo v Rozvadově. Prevence a odborná pomoc mohou zmírnit dopady závislostí na jednotlivce i celou společnost. Středočeský kraj proto podpoří organizace, které v této oblasti působí. O důležitost pomoci mluví hejtmanka Petra Pecková.
10: Díky práci terénních programů nebo ambulancí a nízkoprahových center dokážeme včas snižovat zdravotní i sociální rizika, například předcházet závažnějším dopadům závislostního chování, jako je zvýšená kriminalita, a také chránit veřejné zdraví, nešíří se třeba žloutenka anebo HIV.
17: Čtyři instituce, které se zaměřují na poskytování adiktologických služeb, dostanou od Středočeského kraje téměř 7 milionů korun.
1: Mistrovství světa ve fotbale.
17: Na poslední zápas českých fotbalistů v základní skupině světového šampionátu míří i tuzemští fanoušci. Podle fotbalové asociace zasedne v hledišti Aztéckého stadionu v Mexico City více než 6 tisíc příznivců s českou národností. Zápas s domácími Mexičany začne ve 3 ráno našeho času. Tolik zprávy a teď je připravený Pepa s Parťákem.
0: S Parťačkou, děkujeme Eliško.
1: Pepovi Parťáci
2: na rádiu Blaník.
0: Krásné odpoledne, přátelé. 16. hodina právě odbyla a já mám tu čest tady přivítat další svoji parťačku. A tentokrát je to paní Heidi Janku. Dobrý den.
11: Dobrý den všem.
0: Vy jste tady taky jako doma, že jo?
11: No tak, už jsem tady párkrát byla.
0: Jste tady byla, my jsme vždycky rádi, když přijdete. Heidi, pojďme se vrátit k těm zprávám, jo, protože no. Ty byly nabité.
11: Ano.
0: Tak vysoké teploty, teď bude 40 stupňů prý v sobotu. Co to s váma dělá?
11: Potím se.
0: Jo.
11: Potím se a... Tak co to se mnou dělá? Jako já mám teplo ráda, ale tohle už je asi moc.
0: Už je moc, no.
11: No, nemám doma klimatizaci, navíc budu zpívat dopoledne, v sobotu, tak jako... On, ani na ty hlasivky to není úplně jako ideální tohleto počasí.
0: A kde zpíváte v sobotu?
11: V Olomouci.
0: V Olomouci, jo.
11: V Olomouci.
0: No, tam se musí taky člověk nějak dostat, že jo?
11: No, to já už jedu zítra do Ostravy, protože tam máme koncert s kapelou, zůstanu tam, protože bych jela na jeden den pryč. Já tam dělám jako... Asi to nemůžu říct, ale s jednou televizí takové loučou.
0: Jo, dobře. No zároveň, já mám pocit, že vy s tím pádem jedete tak trochu domů, ne?
11: No já, ano. Já jsem z Ostravy, mám tam kapelu, mám tam rodinu, takže jako určitě se tam nudit nebudu.
0: Rodinu provírat nebudeme, ale kapelu bychom dneska probrat měli.
11: To bychom mohli.
0: Taky bychom si ale měli zahrát nějaký písničky. Já myslím, že na úvod třeba Já jsem já, může být?
11: Může být.
0: Tak jdeme na to. Je tady Heidi Janku.

0: Tady jsou ty skřítkové. Václav Neckář, Láska má, posloucháte Blaník.
1: Pepovi parťáci.
0: Je tady moje dnešní parťačka Heidi Janků, jsem tomu velice rád. Heidi, prosím vás, já jsem teďka nakousnul vaše koníčky tady mezi písničkama. Ptal jsem se, jestli zahrádkáříte, vy říkáte, že ne.
2: Ne, já tak jako zaliju ty kytky a to je tak všechno.
0: A co vás tak jako baví, kromě zpívání?
2: No, co mě baví, jakože můj pes, Eda.
0: Eda?
2: Edovi se věnuju na 100%, takže ráno vstanu a hned jdu na procházku na hodinku. Když mám volno, tak večer nebo odpoledne zase na hodinku až dvě. Eda je můj parťák.
0: Zdravíme oba Edy, vašeho Edu i našeho Edu. Máme Doodla, Labradoodle, myslím, že to je. Hmm. Jaká rasa je váš Eda?
2: Eda je knírač, malý knírač, který ovšem trošku moc vyrostl.
0: No.
2: Nabral i hodně svalové hmoty. Není tlustej, fakt není tlustej, ale je takovej statnej. Malý knírač by měl mít v kohoutku nějakých 36 cm, Eda má 42.
0: Knírač,
2: tak
0: to
2: ten
0: je...
2: už jde do středňáka.
0: Je to ten pejsek, který ho měl Vašek v tom, že jo?
2: Ano.
0: Jak dostat tatínka do polepšovny?
2: Ano, jak ho vezli na tom kole.
0: V tom košíku.
2: Tak to je můj Eda.
0: A oni jsou chytrý, že jo?
2: Vyčuraní a jsou takový jako tvrdohlaví a ono se říká, že vlastně podvědomě si člověk vybírá pejska podle toho, jak k sobě jako jdou. Eda je prostě celý já.
0: Já se snažím přijít na to, vy jste štír?
2: Já jsem střelec.
0: Střelec? Vy jste 23. listopadu,
2: já jsem první den střelce, ale mám tam toho štíra kousek.
0: Jo?
2: Ten se ve mně vždycky probudí, když se naštvu.
0: A když si tak jako pročtete ten popis toho štíra a toho střelce, tak sedí to teda na vás?
2: Já jsem víc střelec.
0: Jo.
2: Já jsem taková jako...
0: Co už?
2: Ale jako taky jsem, když jsem se o to zajímala, takže jsem zjišťovala, v jakém ascendentu jsem, protože to má jako na člověka taky strašný vliv, ten ascendent. A zjistila jsem, že jsem v ascendentu raka. Což je teda jako střelec a rak vůbec nejde k sobě.
0: No jasně.
2: Ale já taková jsem. Já když jsem jakože volná taková, tak jsem jako bohémská. Ale když pak třeba někoho mám, tak jsem taková opačovatelka.
0: A rak ten je nějaký zpátečnický, že jo? Takový konzervativní.
2: Spíš tak jako rodinný typ a takový jakože citlivý a to. Takže já jsem tak jako napůl. Já jsem trošku rozdvojená osobnost.
0: Nás čeká vaše nová písnička tady v éteru Blaníku. Mm. Zazní tady úplně poprvé. Jmenuje se Milé ženy.
2: Ano.
0: Jak pak vznikla?
2: Je to takový zvláštní příběh. Já mám kapelu, se kterou hraju už od roku 2018. A my máme ten repertoár vytvořený vlastně z písniček, které já už jsem zpívala kdysi s kapelou a které se nechali vyprodukovat, když už jsem kapelu neměla. No a řekli jsme si, že by bylo fajn udělat něco novýho, ať ten repertoár malinko omladíme. Adam, náš kapelník a manažer Adam Pavlík, nechal napsat text jednu textařku z Ostravy, Vavu Čechovou. Asi mě má Adam jako docela načtenou, protože Vava napsala ten text asi za půl hodiny a ten text je opravdu o mně. Je trošku samožerský, přiznávám, ale je fakt úplně o mně. Chvilku ten text ležel, já jsem si ho přečetla, říkám, jo, okamžitě, ať kluci začnou na to makat, napište písničku, ať máme v repertoáru něco nového. Text ležel chvilku ladem, protože kluci nějak neměli invenci, nebo nevím. A tak mně došla trpělivost, tak jsem to zadala AI. A přinesla jsem to na zkoušku a říkám, tak tady je písnička, naučte se to, budeme to hrát. Ego hudebníku je velmi velké, velmi, a těch mých velmi, takže ego jim vystřiklo někde do výšin a řekli, že tohle hrát teda nebudou, ale nicméně to AI je posunulo, že začali makat, že udělali prostě písničku. Já jsem dokonce jela i na otočku do Ostravy na zkoušku, aby jsme to dali i melodicky a harmonicky dohromady, no a tu výslednou práci udělal potom Marek Hoblík, což je producent z Ostravy, který tomu dal tu podobu, kterou to má.
0: Muzikanti zjistili, že jim roboti šlapou na paty, co?
2: Jo. A je dobrý pomocník tady v tomhletom.
0: No, ale špatný pán.
2: Ano, přesně.
0: Zatím. Heidi Janků, Milé ženy, úplně poprvé na vlnách Rádia Blaník právě teď posloucháte
2: parťáky. A já doufám, že ne naposled.
0: Ne, snad ne naposled.

0: Ona se smála, když přišla.
1: Pepovi parťáci.
0: Heidi Janku. A já jsem se ptal, vy jste přišla sama? A ona říkala, jen já, o mě tu kráčí. No,
2: a to jsou tak... ty samožerské písně moje.
0: To je vlastně pravda. Před chvilkou zazněla ta
2: já
0: nová.
2: Já jsem já, milé ženy, to jsou hot geny.
0: No, za chvilku bude právě ta, kterou jsem teďka jako na kous, když se načančám. Hodně se čančáte nebo ne?
2: Tak jako musím se čančat, abych nestrašila lidi, když jdu ven, tak samozřejmě ráda se čančám, ale taky jo. No, tak jako
0: vypadáte skvěle.
2: Už v tom věku člověk jako musí, ale jako nějak to nepřeháním, jako, že bych jako na jeviště samozřejmě ano, to tak trošku přitvrdím, ale teďka se mi to stejně všechno roztéká, takže je to jedno.
0: Prostě střelky některá nic moc nepřehání.
2: Přesně, tak akorát.
0: Kolik máte koncertů za měsíc, třeba v červenci, tušíte? Třeba 8, 10, 12?
2: Tak no... Asi 10.
0: 8, a to 10. Úplně stačí, ne? 10.
2: Já myslím, že to je tak akorát, no. Že si užiju i ten bazén na té zahradě. Odjedu na chvilku i do Chorvatska, takže já si myslím, že to je tak akorát.
0: Pojedete do Chorvatska? Mm-hmm. A prej tam je draho teďka, máte všechno zjištěný.
2: Tak já furt pracuji a vydělávám, tak někde ty peníze utratit musím.
0: To je pravda.
2: Tak je vezmu do Chorvatska.
0: Chorvatsko je krásný moře. Zase tam míří spousta lidí. Pojedete kdy, v červenci nebo v srpnu?
2: Teďka na začátkem července.
0: Ježišmarja, to pojede.
2: Ale já poletím.
0: Vy poletíte, jo?
2: Já letím.
0: To je hezký.
2: Já letím.
0: No tak.
2: Protože ty cesty, jako já, teďka všichni pojedou. My jsme tam kdysi jezdívali autem, ale jako myslím si, že to letadlo do toho Splitu je to tam za hodinku a půl.
0: Jo.
2: A jako myslím si, že se to vyplatí.
0: To je krásný. To je jako třeba pozítří do Benešova, tak tak dlouho to trvá
2: ano,
0: do Splitu.
2: Ano, ano.
0: Protože pátek bude hrozný, na to se připravte, přátelé, a bude 8:30 venku. No, pojďme ještě jednou k těm zprávám, protože tam zaznělo, že naši fotbalisti budou dneska v noci hrát s Mexikem na mistrovství světa.
2: Ano.
0: A buď vypadnou, anebo se zachrání.
2: Já vím.
0: Jo. Zajímá vás to?
2: Já jsem dokonce byla fandit v Rýdrových sadech, jako na pivku s holkama, jsme si tam...
0: S tou Afrikou, jo?
2: No, s tou Afrikou, takže ten jejich gól byl trošku zbytečný, no, ale tak jako nedá se nic dělat, jo? Mě fotbal docela baví a myslím si, že to dneska v noci dopadne dobře, no, tak jako domácí Mexiko.
0: Počkejte, myslíte si, že to dopadne dobře, nebo
2: že to
0: nedopadne dobře, jo?
2: Jako pro nás. Pro Mexičany asi jo.
0: Ale jako tendenci říct, že jste pesimista, ale vy jste spíš realista, co?
2: Ne, já jsem šla na ten fotbal fandit do těch hráčů s tím, že vyhrajeme, že prostě Jižní Afrika, dobře, jako oni jsou rychlí, ale ta taktika asi tam není nic moc, ale bohužel naši byli pomalí i bez taktiky.
0: No kluci, každopádně držíme palce, já
2: jo,
0: i Heidi.
2: Jako já.
0: A budeme věřit, budeme věřit.
2: No budeme věřit, ale přísahám, že se na to nebudu dívat. Ve 3 ráno mě to nezajímá.
0: Ne, jo.
2: Ne.
0: To předtím ještě hrajou Brazilci, to já si dám oba zápasy zase.
2: Tak,
0: Heidi, dobré. Prosím vás, když teď máte novou písničku, budete mít taky nějaký nový album, aspoň třeba krátkohrající?
2: Jo. Jo, my tak jako už teďka máme rozpracovanou další píseň s klukama.
0: AI?
2: Oni se chytli trošku za nás a začali makat. Budeme dělat nově vlastně takový cover mé písničky Skandál.
0: Ano.
2: Zatím to vypadá velmi dobře. A pak už mám v zásobě ještě dvě úplně novinky, protože já budu mít příští rok takové půlkulaté výročí. A my bychom k tomu půlkulatému výročí chtěli udělat trošku takové malé turné a vydat nějaké to EP, i když jako dneska už se to nevydává, možná jako nechat vylisovat a dávat to místo vstupenky nebo něco, protože už to lidi nemají ani kde hrát. Takže ale nějaké nové věci, chceme prostě ten repertoár malinko omladit, takže budou.
0: Vy myslíte půlkulaté výročí jako narození?
2: Jo, jako moje půlkulaté výročí.
0: Rozumím.
2: Nebudu tu číslovku nebudu říkat.
0: Ne, to se neříká, udám.
2: A kdo chce, tak ať si to najde.
0: Přesně tak.
2: A nebo si to spočítá, jenom řeknu, že jsem ročník 62.
0: Tak, a teď počítejte. Za chvilku nám zaspívá Mariah Carey a dál si budeme povídat za Heidi Janku. Posloucháte Blaník.
3: Dobrý den, jmenuji se Roman Hlavička a rád bych vás pozval do autosalonu Volkswagen Auto Jarov.
4: Máme pro vás širokou nabídku skladových vozů Volkswagen Tayron nebo Golf Variant. Prostorné a spolehlivé rodinné vozy právě nyní za skvělé ceny. Naši specialisté v Auto Jarov vám rádi poradí. Přijeďte si je prohlédnout a vyzkoušet. Více na autojarov.cz.
3: Těšíme se na vás.
5: Drby z ohrad a výběhů Zooparku Zelčín. Hlásíme se od slepičí party.
6: Ve dne plno lidí a večer. Někteří tu zůstanou spát. Stany, karavany, ticho v kempu. Ráno se probudí, aby jsme první, kdo je pozdraví. My jim to ráno odkdákáme. Kemp v Zooparku má svoje kouzlo a my jsme u toho.
5: Zoopark Zelčín. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.
7: Klikni!
8: Mironet, nová dvojka a Shoproku přináší...
7: Letní slevy právě odstartovaly!
8: Zažij léto naplno!
7: Když zábava, tak Mironet, klikni dvakrát!
9: Jsou čtyřkolky a motorky tvoje vášeň. Motoriky Benešov. Prodejna motorek, čtyřkolek i skútrů. CF Moto, Ghost, TGB, Linhai, Sim, Keyway a další značky. Motoriky. Motodoplňky, náhradní díly, příslušenství. To je Motoriky v Benešově, Křižíkova ulice. Motoriky.cz.
10: Nebaví vás chemie? Nás ani vaše psí kamarády taky ne. Granule Yogis pro ně vyrábíme 100% bez chemie. Jsou zastudena lisované, mají vysoký podíl masa z lokálních farem a obsahují probiotika. Vše pro spokojené zažívání. Yogis. Zdraví začíná v misce.
11: Ados barvy.
12: Specializovaný prodejce nátěrových hmot v Benešově nabízí slevu na nákup každému zákazníkovi, který se při placení ohlásí tímto heslem.
11: Léto fandí barvám.
12: Akce platí do konce září.
11: Navštivte Ados barvy a jste v pohodě.
13: Ahoj, tady Franta z Čechomoru. Rád bych vás pozval na naše letní kooperativa Tour se speciálním hostem, skvělou Lenkou Dusilovou. Budeme se na vás těšit 24. července v Písku a více informací na www.čechomor.cz.
7: Klikni!
8: Mironet, nová dvojka a Shoproku přináší...
7: JBL Charge 6, výkonný reprák a powerbanka pro tvůj telefon.
8: V Mironetu nyní za super cenu 3699.
7: Tak přidej volume a rozjeď léto na plné pecky.
8: Když repráky, tak Mironet.
7: Klikni dvakrát.
14: Někdy je čas začít znovu, změnit směr, zkrátka vsadit na něco nového. Vyzkoušejte nové vozy SUV Chery. Špičková technologie a skvělý poměr výbavy a ceny. Chery, nová kapitola SUV vozů. Chery Praha Průhonice nebo Chery Praha CZ. Pro auta Chery se jezdí do Průhonic.
15: Profi voda, s tou se nemusíte bát, jak chtěla dohoda.
16: Kvalitní vrtané studny na klíč s desetiletou zárukou. Profivoda.cz.
17: Ještě nemáš lístky na hrady? To je třeba napravit.
18: Dan Landa.
17: Mira.
18: Rybičky.
17: Migové.
18: Jdeme na hrady.
17: 8 hradů.
18: 8 víkendů.
17: Muzika a pohoda celé léto po celé republice.
18: Dan Landa.
17: Harley.
18: Tomáš Klus.
17: Single X.
18: A pozor, lístky za nejlepší cenu koupíš jen do 25. června na www.hrady.cz.
19: Hlavní partneři Penny a pojišťovna Kooperativa.
20: Tohle není jen festival.
21: To jsou hrady.
18: www.hrady.cz.
22: Hrdým partnerem festivalu Hrady.cz jsou Tesco Mobile a limitovaná edice SIM karty Extra Data. Jen u Tesco Mobile dostanete extra 30 GB dat gratis a opakovaně.
23: Place. Místo, kde nesmíte chybět. Neopakovatelný zážitek během filmového festivalu v Karlových Varech. Place přinese spojení gastronomie, hudby, umění a nočního života. Těšte se na Sofia Loren restaurant i na hvězdy, jako jsou Anastasia, Marek Stracený, Miraj, Lucie Bílá, Queenie a další. Od 3. do 11. července. Poštovní dvůr Karlovy Vary. Place. www.place.cz.
24: Kup si auto v Direct Auto. Začni léto s novou károu se slevou až reálných 300 000 korun. K tomu máš 3 dny na vrácení a 14 na výměnu vozu zdarma. Takovou nabídku najdeš jen v Direct Auto i v Direct Auto Kladno a Horní Počernice. Jen do vyprodání skladu. Tak neváhej a klikej. www.direct-auto.cz.
25: Tak co dělá mladej?
26: Ale včera jsem mu málem nařezal.
25: To já si nechávám nařezat všechno dřevo v Avidonu.
27: Ničím nerušenou rodinnou pohodu vám přeje Avidon. Avidon. Dřevo ničím nenahradíš.

0: Mariah Carey, Without You, a to nejsou Vánoce.
1: Pepovi parťáci.
0: Má i nevánoční písně Mariah Carey. Heidi Janku má taky nevánoční písně. Jako, ano. Řekl bych zhusta nevánoční písně.
2: Milé ženy?
0: Ano, milé ženy.
2: Ano, ano, ano. Já, ale mám i vánoční písně.
0: Ano, ale většina jich je nevánoční.
2: Ano, to ano, jako ano. Je pravda, že jako vánoční CDčko nebo LPčko jsem nikdy nevydala. To se říká, že kdo vydává vánoční CD, tak už vlastně nemá co jiného říct, tak se uchyluje k tomu. Ale to asi není pravda. Ať jako neurazím některé mé kolegy a kolegyně.
0: Jankovi Ledeckému teďka začalo pískat v uších intenzivně. Zdravíme Janka, jo. Úžasné vánoční album, to první myslím. Heidi, když nám dospívala teďka Mariah Carey, tak mě zajímá, kdo je váš takový jako pěvecký vzor? Nějaká žena, kterou si vždycky ráda poslechnete a když dospívá, tak si řeknete, tyjo, to je něco.
2: Tak já mám třeba z těch nových tváří ráda Dua Lipu.
0: Fakt, jo.
2: Mm-hmm. Mám ráda Bruno Marse.
0: Jo.
2: To jsou takové srdcovky. Ale samozřejmě tím vzorem kdysi pro mě byla Nena, že jo, protože mě říkali kdysi česká Nena, no. Že jo, když jsem začínala a já jsem jako měla jsem ji ráda, mám ji ráda dodnes. Strašně mi mrzí, že jsem nezachytila, ona tady nedávno zpívala, ona byla nevím, kde to zpívala, někde tady byla v Česku, jako v Praze. A já jsem to nějak jako zjistila až potom, což jako já bych na ní strašně ráda šla, tak já to budu muset sledovat jako lépe. Takže Nena.
0: Já jsem vás teda původně typoval na Whitney Houston.
2: Ne.
0: Přátelé, chci vám říct všem takový tip vám dát. Podívejte se na YouTube, jak Whitney Houston na začátku 90. let zpívá americkou hymnu na Super Bowlu. To je něco neuvěřitelného. To jsem jako...
2: Ona je prostě, nebo ona byla... famózní zpěvačka, no. Ale jako pro mě to vzor není, protože já již sahám tak po kotníky s mým prosahem a s mýma hlasitama.
0: Takže Nena.
2: Takže Nena. To nechci jako nikoho jako hanit, ale ona je prostě fenomenální zpěvačka a já jsem si z ní nemohla nic brát, protože já ji písničky zpívat nebudu a prostě nemám na to. Prostě na to nemám.
0: Dobře, jak myslíte? Já vám to nebudu nutit. Když jste zmínila, že jste Nenu prošvihla jako koncertně, tak jaký koncert jste si v životě nejvíc užila jako divačka a posluchačka?
2: Já jsem tady viděla právě v Outučku Bruno Marse a to byla smrš. To byla jako invaze muziky, muzikálnosti, super jako, no prostě aranže, všechno. A s takovou lehkostí to ti kluci hráli a on tam střídal kytary, bicí, klavír, prostě myslím si, že je to taky genius. A ten mě strašně baví.
0: Já jich právě čekal, že řeknete, já nevím, Stouni v 90., že byl největší zážitek. A Bruno Mars?
2: Bruno Mars. A pak jsem si teda strašně užila, teda takto užila. Já jsem byla v Outučku na koncertě Bena Kristova.
0: No.
2: Já jsem si to strašně užila, i když jsem mu nerozuměla ani slovo.
0: Taky mu nerozumíte?
2: Nerozumím. Ale on tam udělal takové show, že jako takovou atmosféru jsem v Outučku dlouho nezažila, protože přece jenom my Češi se neumíme tak moc odvázat jako v rámci těch koncertů a vždycky já tam teda hodně tančím vždycky, když tam na nějaký koncert jdu, pořvávají na mě ti, co sedí za mnou, ať si sednu, že nevidí.
0: Tak když chodíte na sezení, musíte chodit na stání, ať si to užijete.
2: Ale já si to užiju, i když jako si stoupnu a pak si zase sednu, ne?
0: Dobře, no tak já vám tak toho nebudu kecat.
2: Takže, ale ten koncert měl úžasnou atmosféru, Ben Kristoval. Ty holčičky tam křičely, to bylo super.
0: Heidi, tak je tady ta písnička, o které už jsme mluvili, když se načančám, mě tu kráčí. No. Jak vzpomínáte na natáčení té pohádky?
2: Tak já jsem naspívala jenom tu písničku. Já jsem v té pohádce nehrála.
0: Ne.
2: Oni si tenkrát o mě vůbec nemysleli, že jsem herečka.
0: Počkejte, a kdo jí zpívá v té pohádce?
2: No, zpívám to já a hraje to Jarmilka Švehlová.
0: Fakt jo?
2: No jasně.
0: A proč já mám celý život za to, že to normálně
2: jste
0: tam
2: to hraje? Neviděl, Pepo.
0: No, já jsem to
2: viděl. Vy jste to nikdy neviděl.
0: Já jsem to teda viděl.
2: No tak asi ne, já jsem fakt nehrál. Tam všichni, v podstatě kromě Karla Černocha, který hrál i zpíval, tak všechny role byly jakože naspívaný někým jiným, než do toho hrál. Přestože tam byly herečky, holky, které zpívat umí. Ale já si myslím, já jsem se někdy jako Jirky z Moška na to neptala, ale myslím si, že to byl už takový jakože jeho podnikatelský záměr, no. Aby to naspívali profesionální zpěváci, aby to potom mohl vydat, aby s tím mohl s těma písničkama pracovat jako podnikatelsky dál, což se mu samozřejmě povedlo. Možná kdyby to naspívali ty herečky, že by to nemělo takový šmrnc a takový úspěch.
0: To asi ne.
2: No.
0: Mimochodem za Šimonem Cabanem do dneška chodí lidi, ať za...
2: tím mohl s těma písničkama pracovat jako podnikatelsky dál, což se mu samozřejmě povedlo. Možná kdyby to naspívali ty herečky, že by to nemělo takový šmrnc a takový úspěch.
0: To asi ne.
2: No.
0: Mimochodem za Šimonem Cabanem do dneška chodí lidi, ať zabrouká, je to fajnový, ale on ho

0: Heidi, když se načančám.
1: No.
2: Je tady a sluší to.
0: Heidi Janku. Když Heidi Janku přišla, já jsem se jí ptal, jak se máte, co teď děláte, jste odpočatá, ona říkala, ale jako jo, akorát teďka jsem hodně hrála divadlo. A já jsem se ptal, a kde teď hrajete? Řekněte to posluchačům, kde teď hrajete.
1: Se mně se stává činoherní hérečka. Já jsem naskočila do legendární hry, kterou napsal František Ringo Čech, do Dívčí války.
0: Není možný.
1: Je to možný.
0: A ještě mi řekněte, že hrajete Šárku.
1: Ano, ve svém věku hraju panu Šárku, ale myslím si, že daleko větší absurdita je, že panice Stírada mi hraje Franta Ringo Čech.
0: František pořád ještě hraje, jo?
1: František pořád ještě hraje. Takže my jsme taková zvláštní dvojka teda.
0: A jezdí František i zájezdová představení?
1: Ano, ano. My hrajeme, Dívčí válka je vlastně zájezdovka.
0: Jo. Když hrajete třeba, já nevím, v Ostravě, tak s váma Franta jede normálně?
1: To ne. On řekl, že maximálně do Brna.
0: Maximálně do Brna. V Brně má hranici. Inu slávista, takhle on to prostě má.
1: Je to možný, ale samozřejmě chápu, už je v určitém věku, že... takže my hrajeme hlavně jakože tak nějak jako 100 kilometrů od Prahy, aby tam ten František s náma hrál. Má nějakou alternaci, ale s tou já jsem ještě nehrála, takže nevím.
0: A Dívčí válka je opravdu legendární.
1: Ano,
0: spousta
1: ano.
0: lidí zná slovo od slova, že jo?
1: Ano.
0: Jdeme na kance, já do dneška občas řeknu.
1: Ano.
0: Myslím si, že je na třetím místě v tom počtu repríz. Myslím si, že předtím je Lucerna a Švanda Dudák. Ale možná, že se to trošku změnilo, možná
1: je
0: už
1: to,
0: je druhá.
1: Je to možný, říkal mi František, že to je druhá nejdéle uváděná hra jako česká. No, je to prostě legenda. No, ale právě, že ten soubor, který hraje v tu Dívčí válku, chce hrát i něco jiného. Hmm.

0: tak vyhrabali takovou starší věc od Františka, kterou napsal někdy v roce 78 nebo v 70. letech. Jmenuje se to Titanic, aneb pravda o tom, jak to s Titanicem bylo. A to jsme teďka zkoušeli a zkoušeli jsme opravdu skoro denně. Já jsem do toho ještě jezdila zpívat. V neděli jsme měli takovou předpremiéru nebo veřejnou generálku, aby jsme si to trošku ošlapali před lidma, aby jsme viděli, co, které fóry fungují a které ne. No a Titanic bude mít premiéru, myslím, 6. října v divadle u hasičů.
1: Pražské divadlo u hasičů bude premiéra z Heidi Janku.
0: Ano. No, ano.
1: Já si vzpomenu na to obsazení té původní dívčí války, kterou všichni známe z toho záznamu.
0: Ano,
1: tak
0: ano.
1: Tam je jasný Bivojte, Jirka Langmajer, že jo? Pak tam byla Sabina Laurinová.
0: Ano, ta hrála Šárku.
1: Mojmír Maďarič. František Ringo Čech. Pan
0: Navrátil,
1: že jo? Uršula Kluková. A Bára Štěpánová. A takhle bych mohl jmenovat, že jo?
0: Ano.
1: Je to jako hodně obměněný teďka?
0: Hodně. Tam jako z původního jako ansámblu vlastně zůstal jenom ten Franta.
1: Takže tam nezůstal na kameni stát?
0: Ne.
1: Teda
0: ne. Já se teda nepídím, proč už tam třeba někdo nehraje, no. Nebo jestli mají jako jiné angažmá, samozřejmě nevím, ale je ten soubor je úplně jiný. Hraje tam třeba Peťa Martiňák, Marta Oršlová, což je taková jako režisérka.
1: No ale pořád to stojí za to, že jo?
0: Já si myslím, že ano, protože máme všude plno
1: a plácají ve stojí.
0: A když končíme, tak máme standing ovations.
1: To je jako, hezký.
0: Já jsem šťastná, že v tom můžu hrát a že se to takhle líbí.
1: Přátelé, podívejte se na web heidi.cz, psáno heidi, že jo, tak jak se to píše.
0: Měký heidi.
1: Ano, heidi. Jo? Heidi se to ale vyslovuje, jako Heidi domů, tak Heidi Janku.
0: Ne, jako Heidi Klum.
1: Heidi Klum. Jako Heidi Klum.
0: No to je stejný jméno.
1: No je to stejný jméno.
0: No ale teď se mi poslední
1: ona je mladší, ne trošku?
0: No jo, výrazně.
1: Trošku.
0: Výrazně.
1: Ne, trošku.
0: Ale mě se teďka jako poslední dobou se mě strašně moc lidí ptalo, jak mě vlastně mají říkat, jestli Heidi nebo Heidi. Protože občas mi někdo řekne Heidi. A já slyším i na to Heidi a vůbec mě to neuráží, protože jsme v Čechách, tak to EI se čte jako česky EI, ale je to německý jméno, takže jako správně je to Heidi.
1: No,
0: a já jsem jim právě říkala, jako taky neřeknete Heidi Klum, ale Heidi Klum. A to je vlastně to samé.
1: Já mám pocit, že já jsem měl za to, že to je Heidi Klum. Ale je to Klum, že normálně, protože to je Němka.
0: No jasně, to je Němka. A navíc ještě k tomu jménu, Heidi není žádné jméno, to je zdrobnělina od Adelheid.
1: Mm-hmm.
0: Takže mi klidně můžete říkat Adelko. Na to ale neslyším.
1: Takhle, já bych neříkal Heidi, protože to je jak Heity, to už se mi nelíbí.
0: No, ale jsou tací, kteří, ale mě to fakt neuráží, já to jako, já nejsem nějak jako, že já znám lidi, kteří se jmenují Jarmila a když jim řeknete Jarka, tak se urazí, tak já mi můžete říkat, jak chcete.
1: A když se řekne Jarmila, jak mi stejně naskočí, Jejda, není to strejda Františku, ty máš boty úplně jak von. Heidi Janku, přátelé, když jste se podívali na ty webové stránky, najdete tam všechny koncerty, můžete si tam poslechnout tu novou písničku. A protože už jsme dlouzí, tak já vám moc krát děkuju za to, že jste přišla a těším se zase příště na shledanou.
0: Já děkuju za pozvání a doufám, že se vám ta nová písnička líbí a že se tady občas v éteru objeví.
1: Já myslím, že se objeví.
0: Díky.
1: Na shledanou.
2: Tohle není jen obyčejná grilovačka. Tohle je Albert grilovačka úplně bez masa a přesto plná skvělých chutí. Biouzený tempeh Nature's Promise za 49,90 a brambory s rozmarínem za 33,90. Albert.
3: A teď pozor, extrémně výhodná nabídka. Nissan Juke se zvýhodněním až 190 tisíc, včetně palivové karty v hodnotě 20 tisíc korun zdarma. Nabídka platí pouze do konce června. U všech dealerů Nissan. Více na nissan.cz.
4: Ať už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu.
5: Všude zdejší, všude je fajn.
6: Chce se mi těsnit. Chce se mi těsnit. Chce se mi těsnit. Těsnit se mi chce. To se mi chce? Těsnit. Těsnit se mi, co? Chce. Komu se chce těsnit? No mě ano, ale já to neutěsním. Já ne, ale Aditek, ten těsní hned. Aditek, to jsou gumová těsnění, pryžové desky a veškeré těsnící profily. Aditek G jako guma. Aditek.cz.
2: Víte, co povýší každý letní den na výjimečný? Excelentní stejky. Albert Excellent přináší na váš grill ty nejlepší stejky od nás i z celého světa. Stáhněte si aplikaci Můj Albert a získejte je se slevou 15% po celé léto. Tak to rozpalte. Třeba jen proto, že je středa. Albert.
7: To máme! Je to nepopsatelný vidět tu krásu ze zhora. Děkuju, Leničko!
8: Zase lítáš v oblacích.
9: Vzpomněla jsem si na ten let balónem od Go Balóny. A protože je teď na Allegrii v akci, tak letíme spolu!
8: Chcete také zažít nezapomenutelný let balónem?
10: Tak honem, ať vám neuletí!
9: Právě teď je na Allegrii let balónem od 2850 korun.
8: Proleďte se třeba nad Poděbrady, Táborem, Českými Budějovicemi nebo si vyberte jinou z desítek lokalit po celé republice.
9: Více o akci na
11: firmanazážitky.cz.
2: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás české kuřecí prsní řízky kilo za 109,90, jihočeský ajdam plátky 100 gramů s apkou za 19,90 a vodní meloun kilo s apkou za 11,90. Albert. Dle srovnání k 16.6.
12: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. Teď ale přidáváme další produkty, abyste mohli být nadále v klidu. Například čerstvá vejce velikosti M30 kusů za novou běžnou cenu 144,90. Nebo máslo 250 gramů za novou běžnou cenu 29,90. V Lidlu jsou další ceny v klidu. Lidl, to se vyplatí.
13: U nás byle rozhodně nakoupíte výhodně. Skočte si pro Bonavita mysli zapékané za 69,90 a Megle smetanu ke šlehání 250 ml za 29,90. Byla. To dobré začíná u nás.
14: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 tisíc korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda. The power of dreams.
15: Pohlédl do dálky a zvolal. Atava! Ozvěna se nesla opuštěným kaňonem a on věděl, že nebezpečí a prázdniny se blíží. Prázdniny se blíží.
16: Vinetu!
15: Druhý díl dobrodružného románu Karla Máje jako velkolepé divadelní představení je tu. Poklad na Stříbrném jezeře ve westernovém městečku Boskovice.
17: O letošních prázdninách posledních 20 představení.
18: S láskou v srdci vás očekávám, váš Karel Máj.
17: Vstupenky a více informací na www.westernové-městečko.cz.

0: dokud budu jenom trochu vnímat.
1: Přeji vám krásné odpoledne, posloucháte Rádio Blaníka. V tuhle chvíli máme za 5,5 minuty už 17 hodin. Za námi je báječný Pepův parťák, chcete-li parťačka, a před námi další písničky. Jaké to budou dál? Marie Rotrova. Olga Lounová. A nebo skupina Turbo a Krásným dívkám. Jsme Blaník Rádio, co hraje 27 let pro vás hezky česky. Hezké odpoledne.
2: Posloucháte Rádio Blaník. Pohodové české rádio.
3: Kdo je tam?
4: Soudní exekutor.
3: Nejsme doma.
4: To máte pravdu. Už nejste doma.
5: Nenechte své dluhy zajít takto daleko. Nadační fond proti dluhové pasti. První krok na cestě zpět k životu bez dluhů. nfpdp.cz.
6: Na terase u vás doma můžete zažít cokoliv. Od rodinného relaxu až po parádní grilovačku.
7: A já si dám steak.
6: Rozhodujete se pro terasu? Poraďte se s námi. Profi terasy. Zdarma cenové kalkulace a realizace na klíč. Dopřejte si Bamboo Guard. Odolnou a cenově dostupnou terasu. Objednejte již nyní a využijte včasné montážní termíny. Pro vás, pro rodinu, Profi terasy. profi@terasy.cz.
8: Ahoj, tady Vašek Nojt Bárta. Kdykoliv mám trochu volna, moc rád beru celou rodinu na místa, která baví nás všechny. A přesně takové místo mají naši kamarádi. Statek u Merlina. Zoopark, kde jsou zvířata opravdu na dosah ruky. Pro rodiny, děti i školní výlety. www.statekumerlina.eu.
9: Myslíš, že snem každého chlapa je Ferrari? Omyl, je to karavan a je to karavan ze Sedlčan. Široký výběr karavanů i obytňáků, půjčovna, servis a kvalita. Prožijte své sny s karavany Sedlčany. karavanysedlčany.cz.
10: Rádio Blaník, počasí. Rádio Blaník.
11: Příjemné odpoledne vám přeje Lucie Vytvarová. Zítra bude většinou jasno nebo skoro jasno, během dne ale čekáme přechodně i polojasno. Nejvyšší odpolední teploty by se zítra měly pohybovat v rozmezí od 31 do 34 stupňů Celsia. O počasí je to všechno, na řadě už jsou teď dopravní informace.
12: Mami, proč máme všechno od konceptu?
13: To jen se zeptej, tatínka.
14: Detaily. V konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
15: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
10: Blaník za volantem.
11: Na dálnici D1 na 72,5 kilometru ve směru na Brno za Loktem vyšetřuje policie srážku osobního auta se Strnkou. Počítejte s omezením. Na trase z Mělníka na Neratovice za Větrušicemi u mostu přes Labe zasahují záchranné složky u nehody 3 osobních aut. Silnice je průjezdná Kyvadlově. S kolonami tam počítejte v obou směrech. A na trase z Kolína na Čáslav před omezením u Libenice tvoří v obou směrech také kolony. Počítejte tu také se zdržením. Tolik dopravní servis Rádia Blaník. Přejeme vám šťastnou cestu.
16: Šťastnou cestu domů přejí matrace za hubičku.cz. Kvalitní české ortopedické matrace pro vaše bolavá záda. www.matracezahubičku.cz.
10: Zprávy Rádia Blaník.
17: Stručně, jasně, přehledně.
18: Na summit vzala i prezidenta. S létem opět přibývá úrazů. V Praze se zase bude hrát Shakespeare. Hezké odpoledne přeje Eliška Votrubová. Ústavní soud předběžným opatřením uložil vládě a rezortu zahraničí, aby zajistili účast prezidenta Pavla na summitu NATO. Účast hlavy státu na těchto summitech je zavedená praxe a podle soudu je pro tuto chvíli třeba je zachovat. O kompetenční žalobě soud teprve rozhodne. Léto láká k pohybu. Lidé vyrážejí na kola, brusle, do hor i k vodě. S rostoucím počtem sportovních aktivit ale přibývá taky úrazů. Jak jim předejít, říká fyzioterapeutka Iva Bílková.
7: Na delší výšlapy doporučuji trekkingové nebo nordic walkingové hole. Pomáhají zlepšit stabilitu a v kritických momentech mohou zabránit pádu a úrazu. Velká část sportovních úrazů v létě vzniká také kvůli přehřátí. Klíčová je hydratace.
18: Častým viníkem letních zranění je taky alkohol, proto by ho lidé před a během koupání neměli pít. Po roce v Praze opět startují divadelní letní Shakespeareovské slavnosti. Dneska je v nejvyšším průkrabství Pražského hradu zahájí premiéra komedie Omylů. Slavnosti letos nabídnou kolem 150 představení. Potrvají do 5. září a hostit je bude i Brno, Ostrava a Bratislava. Horko, které sevřelo Evropu, zavírá i některé památky. Kvůli vedrům se mění třeba otvírací doba dominanty Paříže. Eiffelova věž, která má v hlavní sezóně běžně otevřeno od 9 do 1:45 v noci, se dneska zavřela už popoledni. Upravenou otvírací dobu má i Louvre, který místo v 6 zavírá už ve 4. Tolik zprávy a teď se na vás těší Martin.
1: Ano, jsem tu, krásné odpoledne, je přesně 17 hodin.
10: Martin Císař
17: na rádiu Blaník.
1: Honza Riedl a jeho stavební plány. Ne teda, že bych chtěl doma stavět na baráku, to ne, ale stavební právě přímo ředitelství silnic a dálnic. Tak co chystají na prázdniny? O tom za malou chvíli víc, teď si dáme skupinu Turbo a já přeji krásný poslech. Rádio Blaník. Jo, vlastně Janové dnes mají taky svátek, tak pánové, ještě jednou všechno jen to nejlepší. A slaví i Honza Riedl. Tak Honzo, hodně zdraví, štěstí a pokud možno hodně hotových silnic a dálnic. A pojďme si hrát.

0: Jirka Špinarová, písnička Táta Jan a Janové dnes slaví a včera tady jeden Honza byl. Byl to dopravní expert Rádia Blaník, tedy Jan Lidl. Honzo, všechno nejlepší, pokud právě teď posloucháš Blaník, ale v každém případě všechno nejlepší je v dalším jeníku. A došlo včera i na plány na ty prázdninové. Jak to vypadá?
1: Pokud jde o ty prázdniny, tak dálnice pojedou, myslím si, že velmi, velmi dobře. S tím, že akorát se dáme ještě během léta, během těch prázdnin do dvou oprav, dvě jsou, nebo do tří, dvě jsou na D5, jedna taky ještě poblíž Plzně a jedna někde u Berouna, jestli si to pamatuju dobře, a potom začneme opravovat to, na co jste se tolikrát tady ptali. A to je D11 Hradecká mezi Poděbrady a Sackou, tak opravdu se do toho dáme.
2: Hrajeme vám česky.
3: Rádio Blaník.
2: Hezky česky.
3: Blaník.
0: Jedeme dál hudebně, tohle už je skvělá Helena Vondráčková, ještě světu šanci dej, tady u nás na Blaníku a Helenka má dnes narozeniny. Byla skvělá na konopišti a skvělou písničku má pro vás i teď. Já vám přeji krásný poslech a dopoledne, tedy odpoledne s námi, s českými písničkami.

0: Tohle byla zpěvačka Petra Janů, ta byla parťačkou kolegy Pepy Černého a pořadu Pepovi parťáci minulý týden. Dnes to byla Heidi Janku a já za chvíli nabídnu Olgu Lounovou. Ta vám zaspívá stejně tak i Marie Rotrová s písničkou Doma. Hezky česky si budeme hrát dál. Hezké odpoledne.
1: Na terase u vás doma můžete zažít cokoliv. Od rodinného relaxu až po parádní grilovačku.
2: A já si dám steak.
1: Rozhodujete se pro terasu? Poraďte se s námi. Profiterasy. Zdarma cenové kalkulace a realizace na klíč. Dopřejte si Bamboo Guard. Odolnou a cenově dostupnou terasu. Objednejte již nyní a využijte včasné montážní termíny. Pro vás, pro rodinu, Profiterasy. profi@terasy.cz
3: Někdy je čas začít znovu, změnit směr, zkrátka vsadit na něco nového. Vyzkoušejte nové vozy SUV Chery. Špičková technologie a skvělý poměr výbavy a ceny. Chery, nová kapitola SUV vozů. Chery Praha Průhonice nebo Chery Praha CZ. Pro auta Chery se jezdí do Průhonic.
4: Zažijte magické večery pod hvězdami. Kultura pod hvězdami míří do Veltrus. Už 27. a 28. června ožije zámek Veltrusy romantickou komedií se Simonou Stašovou nebo rodinným muzikálem Lotrando a Zubejda s Tomášem Matonohou. Vstupenky na kulturapodhvězdami.cz.
5: Ještě nemáš lístky na hrady? To je třeba napravit.
6: Dan Landa.
5: Mirá.
6: Rybičky.
5: Migové.
6: Jdeme na hrady.
5: 8 hradů.
6: 8 víkendů.
5: Muzika a pohoda celé léto po celé republice.
6: Dan Landa.
5: Harley.
6: Tomáš Klus.
5: Xindl X.
6: A pozor, lístky za nejlepší cenu koupíš jen do 25. června na www.hrady.cz.
7: Hlavní partneři Penny a pojišťovna Kooperativa.
5: Tohle není jen festival.
6: To jsou hrady. www.hrady.cz.
8: Největší výběr aut teď máte doslova za rohem. AAA Auto máme nejširší síť poboček. Jen v Praze je jich 5 a na webu si můžete vybrat z 19 000 vozů všech kategorií i hned k odběru. Největší výběr, nejvýhodnější ceny a financování na míru. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
9: Prázdniny, pádláč, paráda.
10: Pořiďte si nový nebo použitý pedalboard na happysport.cz a dostanete zdarma vodotěsný obal na mobil nebo velmi užitečný floater na pádlo, aby se vám neutopilo.
9: Užijte si prázdniny naplno s happysportem.
11: Dobrý den, jmenuji se Roman Hlavička a rád bych vás pozval do autosalonu Volkswagen Auto Jarov.
12: Máme pro vás širokou nabídku skladových vozů Volkswagen Tyron nebo Golf Variant. Prostorné a spolehlivé rodinné vozy právě nyní za skvělé ceny. Naši specialisté v Auto Jarov vám rádi poradí. Přijeďte si je prohlédnout a vyzkoušet. Více na autojarov.cz.
11: Těšíme se na vás.
13: Letní slevy ve Fashion Aréně právě začaly. Využijte slevy až 70% u značek jako Adidas, Levi's a Tommy Hilfiger. Zastavte se na letní nákupy a dopřejte si kousky, které si zamilujete. Fashion Arena Prague Outlet. Vaše outletová destinace.
14: Zaslouží si vaše zahrada nebo balkón trochu letního osvěžení? Na e-shopu avenberg.cz to zvládnete bez průvanu v peněžence. Právě vyprodáváme zahradní nábytek za neuvěřitelné ceny. Rodinné sety, pohodlná lehátka i moderní posezení. Vše skladem. Objednejte ještě dnes. avenberg.cz.
15: Topcentrum.cz. Dodavatel pro mistry svého řemesla. Objevte špičkovou zahradní techniku od Milwaukee, Hondy a nově i Husqvarny. Sezóna startuje. Buďte připraveni s tím nejlepším vybavením. Navštivte nás v Rohovládově Bělé, Pardubicích nebo v jediné prodejně Milwaukee Heavy Duty v Praze. Skvělé akce, slevy a kompletní nabídku najdete také online na www.topcentrum.cz. www.topcentrum.cz.
16: Víš, co mají společného střecha, auto a fotovoltaika?
17: Že nás stály víc, než jsme původně plánovali?
16: Taky, ale hlavně potřebují pravidelnou péči.
17: Na střechu a auto myslíme, na fotovoltaiku moc ne.
16: Přitom právě ona nám každý den šetří peníze.
17: Takže bychom se o ní měli starat stejně dobře.
16: Jo, A přesně proto je tu Solar Energy Service and Care. Odborná diagnostika, servisní kontroly a pravidelné revize pro spolehlivý provoz a maximální výkon.
2: Protože dobrá investice si zaslouží dobrou péči.
18: Dopřejte své fotovoltaice odbornou péči. Solar Energy Service and Care provádí diagnostiku, servisní kontroly i pravidelné revize, které pomáhají udržet maximální výkon vaší elektrárny. Více na sesc.cz. Solar Energy Service and Care, člen skupiny Centropol.

0: Olga Lounová na dalším letním koncertě Rádia Blaník. A kde budeme tentokrát?
1: Letní koncerty Rádia Blaník.
0: Už tento pátek, 26. července, to budou doma Žlice a začínáme v 16:30 odpoledne na náměstí Míru. Tady zahraje, zaspívá i Slza.
2: Z paravanu dál staví svoje skrýše, plánuješ a buduješ a stejně víš, že dál jen zkoušíš hrát.
0: Jak jsem říkal, Olinka Lounová, také Blanická kapela nebo Vojta Nedvěd.
3: Miluju, miluju a chci si tě vzít.
0: Doma Žlice, náměstí Míru, 16:30 odpoledne zítra. A letos tady pro vás navíc máme i speciální dárek z brusu novou sluníčkovou samolepku Rádia Blaník a také Centropolu. Ta vám už brzy možná přinese spoustu peněz. A jednomu z vás dokonce rovný 100 000 korun. Tak si pro ní přijďte. V pátek v Doma Žlicích tým Rádia Blaník a další letní koncert.
1: Jedeme za vám. Letní koncerty Rádia Blaník.
4: Léto s Blaníkem. To jsou letní koncerty i hezké výlety.
5: Nezapomeňte, že nedopalky nejen na festivalu patří do koše.
4: Více informací najdete na www.nevajgluj.cz.
6: Kdy vám léto neuteče? Když šunka Leko na grilu se peče. Šunkou provoněné léto vám přeje česká rodinná firma Leko. Leko, když chcete ochutnat kvalitu.
7: Nezapomenutelná atmosféra letních koncertů s Hanáckou kyselkou. Přirozeným zdrojem minerálů z Hané. Ochutnej novinku Hanácká kyselka relaxace.
1: Jsme Blaník.
5: A vezeme vám sluníčko.
4: Sbírejte na našich akcích sluníčkové samolepky Blaníku a Centropolu.
5: Možná na tom vyděláte.
4: Třeba právě na vás čeká rovných 100 000 na ruku.
5: Ale bude toho víc.
1: Sluníčkové léto
5: s Blaníkem a Centropolem.
8: Maximální úspora v Tetě. Sleva 40% na celou značku Gillette. Náhradní hlavice, strojky, pěny pro muže i ženy. Nebo objevte zubní pastu Lakalut Active za skvělých 59,90. Více na tetadrogerie.cz.
9: Tohle není jen obyčejná grilovačka. Tohle je Albert grilovačka úplně bez masa a přesto plná skvělých chutí. Biouzený tempeh Nature's Promise za 49,90 a brambory s rozmarínem za 33,90. Albert.
10: Tohle léto bude jiné, zábavné a naučné.
11: Zámek Konopiště si pro vás a vaši rodinu připravil ty nejlepší prázdniny.
12: Dětské prohlídky části zámku s kostýmovaným průvodcem anebo rozkvetlé růžové zahrady.
11: Unikátní večerní prohlídky cesty do tajemných dálek vás vezmou na místa, kam se návštěvníci normálně nedostanou.
10: Exotika v růžové zahradě. Středeční prohlídky skleníků s exotickými rostlinami.
11: A 22. srpna Hradozámecká noc aneb noční veselí napříč staletími.
10: Letošní prázdniny vyražte i s dětmi na Konopiště.
11: www.zamek-konopiště.cz.
13: Dáš se mraku, kterou cestou se dá.
14: Ať už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu.
15: Jsi všude zdejší, všude je fajn.
16: Pozor, pozor. Zahradnictví Spomyšl likviduje sklady. Musíme uvolnit místo novým rostlinám a to znamená slevy. Tisíce druhů rostlin se slevou až 70%. Stovky tisíc kusů skladem. Nakupujte online na zahradnictvíspomysl.cz nebo přímo na prodejně.
17: Značková kvalita za nízké ceny v Kauflandu. Například Proud. Obrať Proud s ležákem nové generace. Půl litru za 24,90. Nescafé Dolce Gusto nebo Starbucks kávové kapsle za 109,90. A Felix kapsičky pro kočky za 89,90. Až do 30. června. Kaufland.
18: Taky nechcete končit léto větou?
19: To zase nějak uteklo, viď?
18: Tak se zážitky od Allegrie se vám tohle stát nemůže.
7: Mami, ten Superland byl boží.
1: Večeře v kafé Imperial byla vynikající.
12: Ta jízda v tom

0: sportáku byla fakt nejvíc.
1: Z tohohle tandemovýho seskoku budu žít fakt ještě dlouho.
2: Užijte si zážitkové léto s Allegri.
3: Tandemové seskoky v Čechách i na Moravě.
2: Romantika,
3: sportáky,
2: zábava pro děti a mnohem víc.
3: Vyberte si z více než 200 zážitků za akční ceny a získejte navíc slevu až 30%.
4: Firma na zážitky
2: CZ.
5: Připraveni na letní zážitky? Léto v Penny jede na plné obrátky. Přijďte si vybrat. Batušky na výlety, plážové tašky nebo repráčky a sluchátka jsou nyní výhodně za nákupy v Penny.

0: Krásný podvečer, tohle byla zpěvačka Iveta Bartošová. Za 5 minut 18 hodin, za chvíli Lahůdky a Divokej byl.
1: Ty jsi moje láska s oddělení Lahůdek.
0: Petr Muk. A nebo Hana Zagorová.
2: Koukej člověče dřív než ty...
0: Jo, hezky česky to bude dál.
3: Posloucháte Rádio Blaník. Pohodové české rádio.
4: Nebaví vás chemie? Nás ani vaše psí kamarády taky ne. Granule Yogis pro ně vyrábíme 100% bez chemie. Jsou za studena lisované, mají vysoký podíl masa z lokálních farem a obsahují probiotika. Vše pro spokojené zažívání. Yogis. Zdraví začíná v misce.
5: Největší výběr aut teď máte doslova za rohem. AAA Auto máme nejširší síť poboček. Jen v Praze je jich 5 a na webu si můžete vybrat z 19 000 vozů všech kategorií i hned k odběru. Největší výběr, nejvýhodnější ceny a financování na míru. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
6: Moderní termální lázně i zážitkové akvaparky nebo moře a sluncem zalité písečné pláže. Cestujte s CK Apex Tour za odpočinkem i novými zážitky. Více informací na apextour.cz.
7: Kontejnery Siegel, dobrý den.
8: Zdravím, tady čtu, že kontejnery přistavíte i o víkendu.
7: 7 dní v týdnu, třeba i v noci.
8: A jak to děláte?
7: Jednoduše, jsme Siegel.
9: www.siegel.cz.
10: Špičková krmiva Marp. Protože na složení záleží. Marp, přestaňte jen krmit. Marpujte. Krmiva Marp.cz.
11: Kdekoliv na světě.
12: A 24 hodin denně.
11: Vysílání Blaníku si můžete pustit kdykoliv budete chtít.
12: Na našem webu radioblaník.cz. Radio Blaník. Počasí. Radio
13: Blaník. Pěkný podvečer vám přeje Lucie Vytvarová. Meteorologové předpovídají na zítřek většinou jasno nebo skoro jasno. Během dne pak čekáme přechodně i polojasno. Nejvyšší odpolední teploty by se zítra měly pohybovat v rozmezí od 31 do 34 stupňů Celsia. Tolik počasí. Za chvíli už je tu dopravní servis.
14: Krásnou zahradu bez dřiny vám přeje firma Dvořák z Benešova. Dvořákovi sekačky a pily ušetří ti spoustu dřiny. www.sekačky-pily.cz.
12: Blaník za volantem.
13: Na dálnici D1 na 72,5 kilometru ve směru na Brno za Loktem vyšetřuje policie strážku osobního auta se srnkou. Počítejte tam s omezením. Na trase z Mělníka na Neratovice za Větrušicemi u mostu přes Labe zasahují záchranné složky u nehody 3 osobních aut. Silnice je průjezdná kyvadlově. S kolonou tam počítejte v obou směrech. A na trase z Kolína na Čáslav před omezením u Libenice tvoří v obou směrech také kolony. Počítejte se zdržením i tady. Tolik dopravní servis Rádia Blaník. Přejeme vám šťastnou cestu.
15: Šťastnou cestu domů přejí matrace za hubičku.cz. Kvalitní české ortopedické matrace pro vaše bolavá záda. www.matracezahubičku.cz.
12: Zprávy Rádia Blaník.
16: Stručně, jasně, přehledně.
17: Česko zažije o víkendu pořádné tropy. Vedra řeší taky zoologické zahrady. Fotbalisty čeká v Mexiku zápas o všechno.
18: Příjemný podvečer přeje Eliška Votrubová. Premiér Babiš respektuje rozhodnutí ústavního soudu o účasti prezidenta na summitu NATO. Napsal to na sociální síti s tím, že verdikt označil za nezvykle rychlý. Předseda sněmovny Okamura v souvislosti s tím zmínil podjatost soudců ústavního soudu. Předběžné opatření podle něj vláda probere na nejbližším jednání. Česko čeká extrémně teplý víkend. V neděli by mohl padnout i absolutní český rekord ze srpna 2012, kdy naměřili 40,4 stupně. A protože sázet se dá na všechno, tak bookmakeri vypsali sázky i na mimořádně vysoké teploty. Vedro dělá potíže i zvířatům v zoo. Zahrady jim pomáhají sprchami, bazény a nebo ledem. V olomoucké zoo některá zvířata stříhají a osvěžení jim dopřávají i mraženým ovocem. Zvláštní péči vyžadují hlavně druhy s organismem uspůsobeným spíše mrazu.
9: Mistrovství světa ve fotbale.
18: Český fotbalový nároďák má před sebou důležitý zápas. Náš tým čeká boj o postup ze skupiny s Mexikem. Z naší strany je potřeba zamakat, říká bývalý český profesionální fotbalista Petr Švancara.
19: Nechci být negativní, chci být fanoušek, tak bych tam rád viděl minimálně nějakou takovou bojovnost. Samozřejmě z těch standardních situací tam jsme hodně silní, možná jedni z nejlepších, ale musíme si je vypracovat, musíme si je nějakou formou dobře zrealizovat, ať už je to aut, roh nebo standardka, a musíme z toho udeřit. Budu držet palce, ale fotbalově, jak říkám, bojím.
18: Zápas proti Mexiku startuje ve 3 ráno našeho času. Ze zpráv je to ode mě všechno a teď vám bude dál hrát Martin.
20: Ano, jsem tu, krásný dobrý večer tobě, Eliško, měj se krásně, ahoj, a také všem posluchačům.
9: Martin Císař
16: na rádiu Blaník.
20: Za námi tedy poslední dnešní zprávy, pokud se nestane nic mimořádného, co bychom samozřejmě do aktuálního vysílání zařadili. Teď už Hana Zagorová a já přeji krásný podvečer.
16: Rádio Blaník.
20: Proč se říká, co se říká, a kolegyně Samira za chvíli na Blaníku. Ještě jednou dobrý poslech a buďte s námi dál.

0: Krásný podvečer, posloucháte Rádio Blaník, za chvíli hezky česky Divokej byl a Lahůdky, anebo Petr Muk o Na sebrání. A za chvíli taky naše Samira a dnes to budou tak trochu Moly.
1: Proč se říká, co se říká?
2: Na Rádio Blaník.
0: Moly ve skříni, anebo vlastně být na mol? Já nevím, Samčo, já ti to nechám.
3: Být na mol, tedy být hodně opilý, známe asi všichni, má hned několik vysvětlení a začneme nepřekvapivě molem. Takový malý šatní mol, kterého když vidíte, tak máte hned hrůzu, protože víte, co dokáže, tak ten si tak jako těkavě poletuje. Někteří tvrdí, že právě jeho pohyby jsou podobné značně opilému člověku. No, to se asi každý kamarádíme trochu s jinými lidmi, ti moji totiž připomínají úplně jiná zvířátka. Další vysvětlení nás zavede opět do němčiny, a to ke slovu molum, které značí opilost. A tím, že němčina u nás byla po staletí úředním jazykem, není překvapením, že hodně výrazů pochází právě odtud. Řekneme si ale i to třetí vysvětlení, a tím je staré sloveso mlamolat, tedy žvanit nebo blábolit. Mimochodem, blábolit? To probereme zítra.

0: Rádio Blaněka, krásný večer přející Martin Císař a teď míříme tak trochu za zvířátky a tak trochu do divadla. Jak je to možné? No, my se podíváme do pražské zoologické zahrady, tam se totiž aktuálně můžete podívat na unikátní divadelní představení. Podrobnosti doplní mluvčí vršovického divadla Mana Tobiáš Friedl.
1: Vršovické divadlo Mana hraje tento týden na letní scéně v ZOO Praha inscenaci Ptáci, zvířata a moji příbuzní. Jde o dramatizaci vzpomínek Geralda Darela na dětství a mládí na ostrově Korfu, kterou uvádíme až do neděle každý večer od 7:30 v bývalém Slonici v rezervaci Bororo. Diváci tak mají možnost na jednu stupenku po zavírací hodině navštívit jak zoo, tak i to naše představení. Navíc tím podpoří i dobrou věc, protože 200 korun z každé stupenky jde právě na podporu zoo. Celou inscenaci uvádíme pod záštitou britského velvyslance, také poslední týden v srpnu, tak budeme rádi, když přijdete.
0: Takže se hraje dnes večer, ve čtvrtek, v pátek a také o víkendu, a to včetně neděle, tedy sobota i neděle. Tak pokud vyrazíte, ať se vám tam líbí, hlavně si to moc hezky užijte a já chci také tak trošku pozvat k tomu víkendovému vysílání Rádia Blaník, protože u nás si to taky můžete užít a navíc za to i něco získat. Co to bude?
2: Víkend s Petrou Janou.
3: Na Blaníku pro vás máme další výjimečný dárek.
2: Nové album Petry Janu. Světla reflektorů.
3: Po celý víkend si navíc budeme hrát Petřiny nejhezčí písničky.
2: Tak laďte Blaník.
3: A užijte si víkend s Petrou Janou.
4: Jsou čtyřkolky a motorky tvoje vášeň. Motoriky Benešov. Prodejna motorek, čtyřkolek i skútrů. CF Moto, Ghost, TGV, Linhai, Sim, Keyway a další značky. Motoriky. Motodoplňky, náhradní díly, příslušenství. To je Motoriky v Benešově, Křižíkova ulice. Motoriky.cz.
5: Nebaví vás chemie? Nás ani vaše psí kamarády taky ne. Granule Yogis pro ně vyrábíme 100% bez chemie. Jsou za studena lisované, mají vysoký podíl masa z lokálních farem a obsahují probiotika. Vše pro spokojené zažívání. Yogis. Zdraví začíná v misce.
6: Ještě nemáš lístky na hrady? To je třeba napravit.
7: Dan Landa.
6: Mirá.
7: Rybičky.
6: Migové.
7: Jdeme na hrady.
6: 8 hradů.
7: 8 víkendů.
6: Muzika a pohoda celé léto po celé republice.
7: Dan Landa,
6: Harley,
7: Tomáš Klus,
6: Single X.
7: A pozor, lístky za nejlepší cenu koupíš jen do 25. června na www.hrady.cz.
8: Hlavní partneři Krušovice Bohem a Coca-Cola.
6: Tohle není jen festival, to jsou hrady.
7: www.hrady.cz.
9: Hrdým partnerem festivalu Hrady.cz jsou Tesco Mobile a limitovaná edice SIM karty Extra Data. Jen u Tesco Mobile dostanete extra 30 GB dat gratis a opakovaně.
10: Kontejnery Siegel, dobrý den.
11: Zdravím, tady čtu, že kontejnery přistavíte i o víkendu.
10: 7 dní v týdnu, třeba i v noci.
11: A jak to děláte?
10: Jednoduše, jsme Siegel.
12: www.siegel.cz.
13: Otestuj Subaru Sedlčany.
14: Už jste řídili nový Forester, model Crosstrek nebo legendární Outback?
13: Přijďte si nezávazně otestovat nejnovější modely Subaru do Sedlčan a zjistíte, že jiné auto už nechcete. Nyní skladová vozidla ihned k odběru za zvýhodněné ceny. Jsou místa, kam vyjede jedině Subaru. www.autovero.cz.
15: Prázdniny, pádláč, paráda.
16: Pořiďte si nový nebo použitý pedalboard na happysport.cz a dostanete zdarma vodotěsný obal na mobil nebo velmi užitečný floater na pádlo, aby se vám neutopilo.
15: Užijte si prázdniny naplno s happysportem.
17: Okénko do ohrad a výběhů v Zooparku Zelčín.
18: V Zooparku Zelčín to žije celý rok. Nejvíc samozřejmě ožívá během léta. Krásné počasí, čas na dovolenou, výlety a dětské tábory. Dnešním tématem jsou právě dětské tábory v Zooparku. U mikrofonu vítám pana Luboše Táborského. Čím jsou výjimečné a zajímavé tábory pro děti v Zooparku Zelčín?
19: Jednoznačně je to spojením pobytového tábora pro děti a lokality umístění v Zooparku. Vždy jsou to tématické tábory, ale to To, že děti mají přístup do zooparku, je velký bonus. Tábor u zvířat nebo tábor se zvířaty. Dostanou se například na jízdy na koních, do kontaktních výběhů a tak podobně.
18: Jaké další aktivity mají děti na táborech? Jak máte turnusy a jak je zajištěn provoz?
19: Začnu odzadu s dovolením. Dětské tábory v zooparku Zelčín pořádáme už řadu let, víc než 10. Máme vlastní táborové vedoucí a turnusy máme týdenní, letos i jeden 14-denní. Po celou dobu jsou přítomní naši zkušení a dlouholetí táboroví vedoucí. Stejně tak u nás zajišťujeme i celodenní stravu. Celková kapacita táborů je pro 60 dětí, ubytování je v chatkách. Dá se říct, že táborníci si užijí týden plný zábavy, sportovních i kreativních aktivit a samozřejmě zvířecího kontaktu. Bez tohoto u nás v zooparku Zelčín nejde.
18: A tak dál bych dala mou ratolest na tábor k vám. Zooparkzelčín.cz.
12: Přijeďte i vy. Přesvědčte se, jaká ta zvířátka u nás máme. Kousek od Mělníka v zooparku Zelčín. Zooparkzelčín.cz.
20: Na gril máme masíčko nebo sýry třeba. Ve Vraňanech nakoupíte i výborný chleba.
21: Farma Vraňany hlásí rozšíření sortimentu ve farmářském obchůdku.
22: Než si žena nakoupí pro celou rodinu, tak já si vyberu skvělý maso na grilovačku a stihnu si dát v bistru i svačinku. Chleba s nejlepší vajíčkovou široko daleko.
21: Farma Vraňany. Vaše zdravé jídlo.
23: Špičková krmiva Marp. Protože na složení záleží. Marp. Přestaňte jen krmit. Marpujte. Krmiva Marp.cz.
24: Ještě nemáš lístky na Hrady? To je třeba napravit.
25: Dan Landa.
24: Mirá.
25: Rybičky.
24: Migové.
25: Jdeme na Hrady.
24: 8 hradů.
25: 8 víkendů.
24: Muzika a pohoda celé léto po celé republice.
25: Dan Landa.
24: Harley.
25: Tomáš Klus.
24: Xindle X.
25: A pozor, lístky za nejlepší cenu koupíš jen do 25. června na www.hrady.cz.
26: Hlavní partneři Penny a pojišťovna Kooperativa.
24: Tohle není jen festival, to jsou Hrady.
25: www.hrady.cz.
27: Tak co dělá mladej?
28: Ale včera jsem mu málem nařezal.
27: To já si nechávám nařezat všechno dřevo v Avidonu.
29: Ničím nerušenou rodinnou pohodu vám přeje Avidon. Avidon. Dřevo ničím nenahradíš.

0: Marek Ztracený a písnička Ta bílá ti sluší a naše kolegyně Adélka už je připravena a její energoporadna.
1: Energoporadna Rádia Blaník.
2: Sledovat svou fotovoltaiku přes mobilní aplikaci je určitě pohodlné. Zelená barva v mobilní aplikaci potěší každé oko. Znamená to ale, že je všechno v naprostém pořádku? Bohužel realita na střeše bývá často úplně jiná a displej telefonu uvolněné spoje nebo mikrotrhliny prostě neodhalí. Jak nenechat svou investici na pospas osudu, to ví specialisté ze společnosti Solar Energy Service and Care. Mým dnešním hostem je opět Tomáš Hůzl právě ze společnosti Solar Energy Service and Care. Tomáši, jak to tedy je? Stačí pro kontrolu elektrárny sledovat jen aplikaci v telefonu?
3: Aplikace v mobilu je pouze informativní rychlá navigace. Fotovoltaiku je třeba jednou ročně kontrolovat od střechy postřídat.
2: Může systém hlásit, že je vše v pořádku, i když je na střeše problém?
3: Ano, určitě může. Na střeše se neustále mění povětrnostní vlivy, které způsobují například přehrátí panelu či spojů, spuchření spoje kabelů a tak podobně.
2: Jaké skryté vady mobilní aplikace nedokáže odhalit?
3: Neodhalí uvolněné spoje, přehřívání, mikrotrhliny na panelech, což jsou přesně závady, které odhalí pouze servisní technik.
2: Jak často bychom měli nechat elektrárnu zkontrolovat odborníkem?
3: Sonar Energy Service and Care doporučuje kontrolu alespoň jednou ročně a 2 roky pravidelnou revizi, která je nutná třeba i pro pojištění rodinného domu.
2: Teď už tedy víme, že na zelenou barvu v mobilu raději slepě nespoléhat. Příště se podíváme na tiché zloděje výkonu a ukážeme si, proč vaše elektrárna může vyrábět méně, než by měla. Mým hostem byl Tomáš Hůzl se společnosti Solar Energy Service and Care. Naslyšenou.
1: Energoporadna Rádia Blaník.
0: A já ještě doplním pro ty, kteří máte doma vlastní solární elektrárnu, máme něco extra. Na našem webu můžete vyhrát kompletní servisní kontrolu své fotovoltaiky od profíků ze Solar Energy Services. Tak pozor, tahle ta prohlídka v hodnotě 10 000 korun tady na vás čeká. A k tomu navíc jako dárek 3 000 korun na ruku. Více na našem webu radioblaník.cz.

0: všechno přináší
1: Krajánek Rádia Mladí.
2: Zveme vás na vodní hrad Lipí v centru České Lípy, kde se historie potkává s kulturou a uměním.
3: Tohle není jen obyčejná grilovačka. Tohle je Albert grilovačka úplně bez masa a přesto plná skvělých chutí.

0: vyuzený tempeh Nature's Promise za 49,90 a brambory s rozmarínem za 33,90. Albert.
1: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 tisíc korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda. The power of dreams.
2: Vidíš to?
3: Vidím. Ptáci zpívají, slunce, pohoda.
2: No a víš, co vidím já?
3: Co?
2: Let balonem, bungee jumping, driftování, rafting, skok padákem, flyboarding, lezení ve skalách a nespočet dalších zážitků, který si můžu užít venku.
3: Užijte si krásného počasí s Allegrií a vyberte nezapomenutelný zážitek pro sebe nebo své blízké.
2: U nás si vybere úplně každý.
3: A když se netrefíte, nevadí. Obdarovaný může zážitek zdarma vyměnit za jiný.
2: S nejširší nabídkou na trhu a možností výměny zážitků nemůžete nic zkazit.
3: Nejlepší dárek je zážitek.
4: Firma na zážitky.
3: CZ.
5: Máme pro vás tip na zajímavé nemovitosti v nabídce MM Reality. Byt 3KK v Karviné Mizerově za 2 790 000 korun, chalupa v Kolinci na Klatovsku za 3 550 000, pozemek k bydlení v Drnholci u Břeclavy za 6 799 000, byt 3KK v Moravské Ostravě za 10 398 000 a rodinný dům v Maleči na Havlíčsko-Brodsku za 3 299 000 korun. Aktuální nabídku všech nemovitostí najdete na mmreality.cz.
6: Pozor, velká slevová akce v Teddy.
7: Široká nabídka teď ve velké slevě. Například 30% na všechny plyšáky a mazlíčky, 30% na všechny svíčky a svícny a mnoho dalšího. Ale jen krátce, navštivte Teddy a do 5. července ušetříte. Teddy jíří nápady.
8: CCC začal výprodej. Stovky modelů až o 50% levnější. A s členstvím v Modivo Club Gold ušetříte dvojnásob. Nakupujte ve výprodeji a získejte 10% cashback. Neváhejte, nakupujte v prodejnách CCC, v aplikaci a na ccc.eu.
9: Šetrná vlasová péče na 7. Kapilan. Vzános C a dvěma L. Kapilan, vlasový šampon a aktivátor. Šetrná péče s tradicí. Kapilan originál, jemný vlasový šampon pro citlivou pokožku a aktivátor pro růst vlasů. www.kapilan.cz. A pro děti nejen mladší 3 let je tu Kapisan Duopek. Při výskytu vší a hnit.
10: Co se tady děje?
11: Co se chystá?
12: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litru na 100 km.
13: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
12: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.
14: Víte, co povýší každý letní den na výjimečný? Excelentní stejky. Albert Excellent přináší na váš grill ty nejlepší stejky od nás i z celého světa. Stáhněte si aplikaci Můj Albert a získejte je se slevou 15% po celé léto. Tak to rozpalte. Třeba jen proto, že je středa. Albert.

0: Dobrý večer, posloucháte Rádio Blaníka, za 4,5 minuty už je 19 hodin. Před námi tady písničky na přání a v nich vohnouti. Lunetik. A nebo skupina Kabát a oni. Posloucháte Rádio Blaník, to, co hraje hezky česky.
1: Rádio Blaník, počasí.
0: Zítra bude v Čechách, na Moravě a ve Slezsku většinou jasno až polojasno. Teploty vysoké, 31 až 34 stupňů Celsia. Toliko počasí, pěkný večer.
2: Připojte se k Intertas Plus a objevte práci řidiče kamionu. Jistotu a férovost a zázemí hledejte na intertasplus.cz. intertasplus.cz.
3: Ahoj, tady Franta z Čechomoru. Rád bych vás pozval na naše letní kooperativa tour se speciálním hostem, skvělou Lenkou Dusilovou. Budeme se na vás těšit 24. července v Písku a více informací na www.čechomor.cz.
4: Ještě nemáš lístky na Hrady? To je třeba napravit.
5: Dan Landa.
4: Mirá.
5: Rybičky.
4: Migové.
5: Jdeme na Hrady.
4: 8 hradů.
5: 8 víkendů.
4: Muzika a pohoda celé léto po celé republice.
5: Dan Landa.
4: Harley.
5: Tomáš Klus.
4: Syndl X.
5: A pozor, lístky za nejlepší cenu koupíš jen do 25. června na www.hrady.cz.
6: Hlavní partneři Krušovice Bohem a Coca-Cola.
4: Tohle není jen festival, to jsou Hrady.
5: www.hrady.cz.
7: Hrdým partnerem festivalu Hrady.cz jsou Tesco Mobile a limitovaná edice SIM karty Extra Data. Jen u Tesco Mobile dostanete extra 30 GB dat gratis a opakovaně.
8: Zveme vás na cestu kolem světa. Kde jinde najdete originální cestovatelské ubytování? Minigolf ve společnosti největší sochy Krista v České republice a hned vedle vyhlášenou restauraci a dětské hřiště?
9: No u nás v rezortu Svět. www.resortsvět.cz. Ideální výlet pro celou vaši rodinu jen 9 kilometrů od Prahy.
1: Martin Císař
10: na Rádiu Blaník.
0: Jsem tu a přeji krásný dobrý večer, za 2 minuty 19 hodin a začínají dnešní 24. červnové písničky na přání. A to se zkazem prvním. Milá Helenko, přejeme ti k dnešním narozeninám jen to nej a hlavně to, co si přeješ nejvíce ty sama. Jsme rádi, že jsi od roku 2012 naší patronkou a ti to pořád tak krásně zpívá a těšíme se na tebe v srpnu u nás na zámku. A to nejen na tvůj již tradiční úžasný koncert, ale i na tvou celodenní přítomnost mezi námi. Krásné narozeniny obyvatele i zaměstnanci Domova sociálních služeb v Líblíně. A nechávají zahrát koho jinou než samotnou

0: na Rádiu Blaník.
1: Je tu skupina Kabát a k téhle písni tři vzkazy od vás, našich posluchačů. Dobrý večer, chtěli bychom zahrát úžasnému tatínkovi manželovi k 50. narozeninám písničku kapely Kabát. Hodně štěstí, zdraví, lásky a pohody ti přeje manželka Ivana, dcera Eliška s Filipem a syn Pavel se Zuzkou. Milí Blaníku, chtěli bychom touhle cestou popřát Mírovi Pokornému do sobě chlup u Teplic ke krásným 60. narozeninám. Všechno jen to nejlepší, hlavně hodně zdraví, štěstí a pohody v celém jeho životě. Tomu přeji Honza a Dáša, dále manželka s dětmi a vnoučata, kamarádi Jirka a Víťa. A ještě jeden zkaz, Blaníku, zahraj prosím písničku třem nejlepším holkám, co znám. Vím, že to se mnou nemají lehké, ale každý má své chyby. Mám vás moc rád, holky, a buďte pořád tak skvělé a praštěné jako doteď. Váš Libor. A s písničkou jsou tu, jak jsem říkal, Kabáti.
2: Hrajeme vám česky.
0: Rádio Blaník.
2: Hezky čes.

0: Hity na přání. Na rádiu Blaník.
1: Milý Blaníku, zahraj tuhle písničku mému broučkovi Honzíkovi k dnešnímu svátku se skazem. Chtěla bych ti popřát hodně štěstí, zdraví a lásky. Mám tě hodně ráda a miluji tě. Hezky to oslav a až se uvidíme, tak to oslavíme spolu. To ti přeje tvoje Beruška Anička, broučku Honzíčku, pa.
2: Hrajeme vám hezky česky.
3: Rádio Blaník. Jsme Rádio Blaník.

Valdemar Matuška tady u nás na Blaníku na vaše přání. Každý večer po 19. hrajeme podle vás a dnes je tu zkazu. Minimálně do 22 hodin budeme hrát písničky na přání. Tak rychle pojďme na další. Tuhle máme zahrát pro dceru Kristýnu Tatarkovou ke krásným 25. narozeninám. Přejeme všechno nejlepší, ať si zdravá, šťastná a aby porod proběhl za pár dní rychle a v pohodě. Milujeme tě, táta, máma, babička, Olí, Klára, Lexík, dále je to Aja, Brano, Alex, Tobík a taky Dexík. A ještě jednou se skazem krásné narozeniny.

0: hlasovky na přání.
1: Napište si o nějakou i vy na stránkách radioblaník.cz.
2: Radio Blaník.
3: Právě dnes slavíš 45 let života plného příběhů, zkušeností a krásných vzpomínek. Přeji ti, aby těch nejkrásnějších chvil bylo ještě mnohem více. A tě provází zdraví, láska, dále tě provází štěstí a také vnitřní spokojenost. Užij si svůj den naplno a buď na sebe pyšná. To ti přeje tvoje mamka s Péťou a také Michal s Mončou. A ještě jednou krásné narozeniny. A tohle už je Michal David.

0: Máte pocit, že vám závazky přerůstají přes hlavu? Už vás nebaví žít ve stresu, že nezvládáte splácet? Nečekejte, až se vaše splátky změní v noční můru. Nadační fond proti dluhové pasti. První krok na cestě zpět k životu bez dluhů. Zavolejte nám ještě dnes na 800 100 900 nebo navštivte nfpdp.cz.
1: Pro Fimonda, s tou se nemusíte bát, jak chtěla dohoda.
2: Kvalitní vrtané studny na klíč s desetiletou zárukou. Profivoda.cz.
3: S profesorem v kabinetu oddávám se internetu. Ničeho však nelitujem, my tam spolu stárnetujem.
4: Stárnet. Ostatní vás k internetu jenom připojí. S námi budete stárnetovat. Moderní internet www.starnet.cz.
5: Baest Machines and Structures je stabilní firma s téměř 30-letou tradicí. Baest Machines je významný hráč ve strojírenství z Benešova. Baest Machines hledá nové parťáky do výroby na pozice svářeč, zámečník, technolog, konstruktér, operátor CNC, ale i do technické kanceláře. Nabízíme stabilní práci se spoustou benefitů v přátelském kolektivu. Jsi z Benešovska a scháníš dobrou práci? U nás ji najdeš. www.baest.cz, sekce kariéra. www.baest.cz, najdeš nás i na Facebooku a LinkedInu.
6: Užijte si léto na zahradě a ušetřete tisíce. E-shop avenberg.cz právě vyprodává zahradní nábytek za neuvěřitelné ceny. Kompletní rodinné sety, pohodlná lehátka nebo posezení na balkón. Vše za zlomek běžných cen. Klikněte na avenberg.cz a relaxujte na své nové zahradě už tento víkend. avenberg.cz.
7: Topcentrum.cz, dodavatel pro mistry svého řemesla. Objevte špičkovou zahradní techniku od Milwaukee, Hondy a nově i Husqvarny. Sezóna startuje. Buďte připraveni s tím nejlepším vybavením. Navštivte nás v Rohovládově Bělé, Pardubicích nebo v jediné prodejně Milwaukee Heavy Duty v Praze. Skvělé akce, slevy a kompletní nabídku najdete také online na www.topcentrum.cz. www.topcentrum.cz.
8: Moderní termální lázně i zážitkové akvaparky nebo moře a sluncem zalité písečné pláže. Cestujte s CK Apex Tour za odpočinkem i novými zážitky. Více informací na apextour.cz.
9: Nejčerstvější ovoce a zelenina z vraňanských polí.
10: Právě dozrál česnek, co má říct.
9: Tak si přijeďte užít samozběr do Vraňan. Více o samozběrech na farmavraňany.cz. Farma Vraňany, originál, který poznáte chutí.
11: Tati, mami, zbalte věci. Na safari do jižních Čech. Chceme přeci zvířata zblízka, dobroty a hry. Zábava na celé letní dny.
12: Safari Resort Hluboká u Borovan.
13: A víte co? Každý návštěvník dostane další zážitek zdarma. Do muzea Vltavínu v Praze a Krumlově.
12: Mrkněte na web nebo na Facebook, tam to všechno máte.
14: Ještě nemáš lístky na hrady? To je třeba napravit.
15: Dan Landa.
14: Mirá.
15: Rybičky.
14: Migové.
15: Jdeme na hrady.
14: 8 hradů.
15: 8 víkendů.
14: Muzika a pohoda celé léto po celé republice.
15: Dan Landa.
14: Harley.
15: Tomáš Klus.
14: Syndl X.
15: A pozor, lístky za nejlepší cenu koupíš jen do 25. června na www.hrady.cz.
16: Hlavní partneři Krušovice Bohem a Coca-Cola.
14: Tohle není jen festival, to jsou hrady.
15: www.hrady.cz.
17: Hrdým partnerem festivalu Hrady.cz jsou Tesco Mobile a limitovaná edice SIM karty Extra Data. Jen u Tesco Mobile dostanete extra 30 GB dat gratis a opakovaně.
18: Hledáte práci, která dává smysl? Takovou, která má skutečný dopad na životy lidí? V PRE hledáme ty, kdo chtějí držet v chodu celé město. V terénu, v kanceláři, v každodenním provozu s moderními technologiemi. Hrdinové z PRE nejsou vždy vidět, ale jejich práce ano. Pracujte tam, kde je vidět výsledek. Přidejte se i vy. PRE.cz/kariéra.
19: Zažijte magické večery pod hvězdami. Kultura pod hvězdami míří do Veltrus. Už 27. a 28. června ožije zámek Veltrusy romantickou komedií se Simonou Stašovou nebo rodinným muzikálem Lotrando a Zubejda s Tomášem Matonohou. Vstupenky na kulturapodhvězdami.cz.

0: Milí Blaníku, chtěla bych popřát k dnešnímu svátku všem nositelům jména Jan, především mému synovi a vnoučkovi Janu Kardošovi, také bratrovi a synovci Janu Kloudovi a popřát jim všechno jen to nejlepší, hodně štěstí, pohody a hlavně zdravíčka. Moc krát díky, s pozdravem Jana Burkneková. Dále budeme hrát k 21. narozeninám mému bráchovi a dvojčeti Martinovi. Už 21 let spolu sdílíme narozeniny, geny i rodinné průšvihy. Přeji ti tedy hodně zdraví, štěstí a radosti a hlavně děkuji, že už 2 desetiletí pomáháš rodičům poznat, které dvojče je to šikovnější. Užij si tedy dnešní den naplno, mám tě rád, tvůj brácha a o něco lepší dvojče.
1: Hrajeme vám hezky česky.
2: Rádio Blaník. Jsme Rádio Blaník.
3: Vracím se domů nad ránem, kvalitním vínem omámen.

0: Písničky na přání a Rádio Blaník, já přeji krásný dobrý večer. Zahrajte písničku pro stálého posluchače pana Jana Rolníka z Tušovic. K dnešnímu svátku jeho oblíbenou písničku, kterou si rád zaspívá, a je to Lojza a Líza. Moc děkuji, manželka Anna, s rodinou.
1: Rádio Blaník.
2: Pohodové rádi.
3: Lojzo? Hej! Lojzo!
4: Ano, Lízinko?
3: Dojdeš pro vodu?
4: Už běžím.
3: No proto.
4: Vědro má ve mně díru, milá Lízo, vědro má ve mně díru, milá Lízo, jak hrom.

slámy. Jenže sláma je dlouhá, milá Lízo, jenže sláma je dlouhá, milá Lízo, dlouhá.

0: čím ho mám smáčet, plání zob, a čím ho mám smáčet, plání zob, řekni čím. Zkus vodu, zkus vodu, ten si vodu. A v čem ji mám přinést, plání zob, a v čem ji mám přinést, plání zob, řekni v čem. Vědro má ve mně díru, vědro má ve mně díru.
1: Michal Tučný, Tomáš Linka, Lojza, Líza, jedeme dál na vaše přání pro tu nejbáječnější ženu na světě, pro mou krásnou Markétku Vojtkovou. Zlatíčko, chtěl bych ti říci, jak moc pro mě znamenáš a taky, jak je těžké být bez tebe. Ale ničeho se neboj, spolu to pěkně překonáme. Všechno to zlé a pak přijdou krásné chvíle. Moc na tebe myslím, posílám ti pusinky, objímám tě svou věrnou láskou. Miluji tě, Markétko, tvůj muž Dominik. A ještě jeden zkaz. Můj spolužák je nemocný, tak ho chci potěšit. Chce být moc slavný, tak mu to dopřejeme. Jmenuje se Franta a má mega dobrý videa. Ahoj, malý youtubere, moc nám chybíš a doufám, že se brzo uzdravíš.
2: Rádio Blaník.

0: na přání.
1: Napište si o nějakou i vy na stránkách radioblaník.cz. Radio
2: Blaník. Posílám přání a naší písničku mé nejbáječnější ženě Janičce k 20. výročí svatby. Děkuji ti za to, že jsi, a tady už je léto s tebou. A to je Jirka Schillinger.

0: teď pozor! Extrémně výhodná nabídka. Nissan Qashqai se zvýhodněním až 190 tisíc, včetně palivové karty v hodnotě 20 tisíc korun zdarma. Nabídka platí pouze do konce června. U všech dealerů Nissan. Více na nissan.cz.
1: Tohle není jen obyčejná grilovačka. Tohle je Albert grilovačka úplně bez masa a přesto plná skvělých chutí. Biouzený Tempeh Nature's Promise za 49,90 a brambory s rozmarínem za 33,90. Albert.
2: To máme! Je to nepopsatelný vidět tu krásu ze zhora. Děkuju, Leničko!
3: Zase lítáš v oblacích.
4: Vzpomněla jsem si na ten let balónem od Go Balóny. A protože je teď na Allegri v akci, tak letíme

0: Chcete také zažít nezapomenutelný let balónem? Tak honem, ať vám neuletí!
1: Právě teď je na Allegrii let balónem od 2850 korun.
0: Proleďte se třeba nad Poděbrady, Táborem, Českými Budějovicemi nebo si vyberte jinou z desítek lokalit po celé republice.
1: Více o akci na
2: firma na zážitky
1: CZ.
3: Pohlédl do dálky a zvolal: Ottawa! Ozvěna se nesla opuštěným kaňonem a on věděl, že nebezpečí a prázdniny se blíží. Prázdniny se blíží. Vinetu!
4: Druhý díl dobrodružného románu Karla Máje jako velkolepé divadelní představení je tu.
3: Poklad na Stříbrném jezeře ve westernovém městečku Boskovice.
5: O letošních prázdninách posledních 20 představení.
6: S láskou v srdci vás očekávám, váš Karel Máj.
5: Vstupenky a více informací na www.westernové-městečko.cz.
7: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 000 korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda, the power of dreams.
8: Pozor, velká slevová akce tedy.
9: Široká nabídka teď ve velké slevě. Například 30% na všechny stolní lampy, 50% na všechny korálky pro kreativní tvorbu a mnoho dalšího. Ale jen krátce, navštivte tedy a do 5. července ušetříte. Tedy Jiří nápady.

0: Příjemný večer, posloucháte Rádio Blanika, písničky na vaše přání. Tu další zahrajte pro naší vnučku Laurinku z Rokytnice nad Rokytnou ke krásným 13. narozeninám. Milá Laurinko, k narozeninám všechno nejlepší. Moc zdraví, štěstí, radosti a lásky. Ať se ti daří ve škole a i ve hře na housličky. To ti přeje babička Alena, děda Petr a prababička Květa ze Starče. Máme tě moc a moc rádi.
1: Písničky na přání.
2: Na Rádiu Blaník.
0: A jakou si dáme? Jednu pohádkovou. Ivana Andrlová.
3: Hrajeme vám česky.
2: Rádio Blaník.
3: Hezky česky.

0: Na přání.
1: Napište si o nějakou i vy na stránkách radioblaník.cz.
2: Radio Blaník.
3: Náš milý tatínku, manželi, vnuku a majiteli koček Jane Havránku ze Žadce. Přejeme ti všechno nejlepší k svátku, aby si měl kolem sebe vždy jen skvělé lidi, dostatek odpočinku a důvod otevřít si něco dobrého i bez narozenin. To ti přeje a písničku posílá tvoje žena s celou rodinou. A tady jsou rakouští Opus a písnička Life is Life.

Milí Blaníku, chtěla bych nechat zahrát písničku pro Honzíka Lebedu ze Štipoklas. Všechno nejlepší k svátku, hodně zdraví, štěstí a lásky, to ti z celého srdce přeje přítelkyně Jana. A nechává zahrát.

0: Stále vám přeji krásný dobrý večer, posloucháte Rádio Blaninka, písničky na vaše přání. Jaké písničky to budou dál podle vás, tak třeba Plavci?
1: Promovaní inženýři, sinus, kosinus, deskriptiva, promovaní inženýři.
0: Pohoda a kabáti.
1: Když

0: nebo Nedvědi, Máme jen sebe.
1: Tisíckrát mi řekne, že mě ráda máš, já tobě tisíckrát...
0: Na Blaníku hezky česky dál pro vás.
2: Rádio Blaník, počasí. Rádio
0: Blaník. Zítra jasno až polojasno a teploty 31 až 34 stupňů.
2: Léto je tady.
3: A také letos můžete strávit první prázdninový víkend s Blaníkem v parku Miraculum v Milovicích.
2: Pojďte si s námi užít uprostřed přírody den plný zábavy, dobrodružství i odpočinku
3: s českými písničkami a dětskými interprety.
2: V sobotu 27. června v Miraculu s Blaníkem.
4: Den jako z pohádky vám přeje Madeta. Královna všech mléčných výrobků. Madeta. Tak chutná mléko.
5: Vítejte v kempu, vaše místo je 867, sektor G.
6: Třikrát zelená smažák.
7: Kempovat můžeš i jinak. Zkus to bez kempu. www.bezkempu.cz.
8: Domov Dobrá voda u Březnice. Péče, která léčí klidem. Senlife. Domov pro seniory, prostor klidu, atmosféra prvorepublikových lázní a kvalitní péče. Dobrá voda u Březnice. To vše a ještě více na senlife.cz.
9: Špičková krmiva Marp. Protože na složení záleží. Marp. Přestaňte jen krmit. Marpujte. Krmiva Marp.cz.

0: Martin Císař
1: na rádiu Blaník.
2: I krátce po 20. hodině pokračují písničky na přání. S tou další je tu Pavel Horňák a tady je zkaz. Milá rodino, toto je naše oblíbená písnička. Doufám, že se tomu společně zasmějeme. Hlavně ty, Anetko, nechávám jí zahrát.

0: Posloucháte Rádio Blaníka, hrajeme na vaše přání. Tu další písničku se zkazem zahrajte pro našeho hodného šéfa Jaroslava Vakatu, pana Černého, z jednoho obchodu ve Stodě u Plzně. Vzkaz, pane šéfe Vakato, za všechno moc děkujeme, za to, co pro nás děláte. Milý Blaníku, dnes slaví 70. narozeniny naše maminka Alenka Vardasová z Mostu a my bychom jí chtěli tímto popřát a zkázat. Kdyby se všechny tvé rady, obětí, trpělivost a láska dali přehrát písničkách, hrálo by Rádio Blaník celý rok jen a jen pro tebe. Dnes ti tedy posíláme alespoň jednu, aby ti připomněla, jak moc pro nás znamenáš. Vždy jsi byla takový náš přístav, taková jistota a také domov. Máme tě moc rádi. Jmenovitě Ruda, Evča, Simonka, Adélka, Vládík a Ondra.
1: Písničky na přání. Na Rádio Blaník.

0: Písničky na přání.
1: Napište si o nějakou i vy na stránkách radioblaník.cz.
2: Písničky na přání.
3: Všechno nejlepší k tvému svátku Jeníku, to ti přeje Jirka a Pepa. A nechávají zahrát.

0: Rádiu Blaník.
1: Milí Blaníku, nechali bychom rádi zahrát písničku pro pana Jiřího Nováčka z Jihlavy k jeho dnešním narozeninám. Všechno jen to nejlepší do dalších let, hodně štěstí, zdraví, lásky a životních radostí. To přeje manželka Jana s rodinou. A ještě jeden zkaz, zahrajte prosím pro mého milovaného tatínka Honzu k svátku. Mám ho moc a moc rád. Podepsán Adámek.
2: Hrajeme vám hezky česky.
0: Rádio Blaník. Jsme Rádio Blaník.

Zdeňku, prosím, zahraj písničku mé milované ženě, která dnes slaví své krásné narozeniny. Se zkazem, Hermínko, lásko moje, moc mě mrzí, že s tebou dnešní den nemohu oslavit, ale všechno ti vynahradím a to ti slibuji. Všechno nejlepší k tvým narozeninám, hodně zdraví, štěstí a lásky. Miluje tě, tvůj Tony.

0: Tak koukám, sousede, že tu terasu ještě nemáš hotovou.
1: Jo, musím ji ještě natřít. To natírání prken je nuda. A hrozně to trvá.
0: No a hlavně to budeš natírat za rok znova. Já si koupil terasová prkna už ošetřená lněným olejem a mám pohodu.
1: A kde jsi je sehnal?
0: Zajeď se podívat na novou prodejnu do Soběslavy. Tam seženeš od dřeva skoro všechno.
1: S natíráním končím. Jedu hned.
0: Královská impregnace. To je moderní ochrana exteriérového dřeva. To je dřevo bez starostí.
1: www.impregnace-soběslav.cz.
2: Volím dřevo bez obav. Impregnace Soběslav.
3: Kontejnery Siegel, dobrý den.
4: Zdravím, tady čtu, že kontejnery přistavíte i o víkendu.
3: 7 dní v týdnu, třeba i v noci.
4: A jak to děláte?
3: Jednoduše, jsme Siegel.
5: www.siegel.cz.
6: Ahoj, tady Franta z Čechomoru. Rád bych vás pozval na naši letní Kooperativa Tour se speciálním hostem, skvělou Lenkou Dusilovou. Budeme se na vás těšit 24. července v Písku a více informací na www.čechomor.cz.
7: Ještě nemáš lístky na Hrady? To je třeba napravit.
8: Dan Landa.
7: Mirá.
8: Rybičky.
7: Migové.
8: Jdeme na Hrady.
7: 8 hradů.
8: 8 víkendů.
7: Muzika a pohoda celé léto po celé republice.
8: Dan Landa.
7: Harley.
8: Tomáš Klus.
7: Single X.
8: A pozor, lístky za nejlepší cenu koupíš jen do 25. června na www.hrady.cz.
9: Hlavní partneři Penny a pojišťovna Kooperativa.
7: Tohle není jen festival.
8: To jsou Hrady. www.hrady.cz.
10: Hrdým partnerem festivalu Hrady.cz jsou Tesco Mobile a limitovaná edice SIM karty Extra Data. Jen u Tesco Mobile dostanete extra 30 GB dat gratis a opakovaně.
11: Topcentrum.cz. Dodavatel pro mistry svého řemesla. Objevte špičkovou zahradní techniku od Milwaukee, Hondy a nově i Husqvarny. Sezóna startuje. Buďte připraveni s tím nejlepším vybavením. Navštivte nás v Rohovládově Bělé, Pardubicích nebo v jediné prodejně Milwaukee Heavy Duty v Praze. Skvělé akce, slevy a kompletní nabídku najdete také online na www.topcentrum.cz. www.topcentrum.cz.
12: Mávelka, uhel na starý, dobrý den.
13: No, konečně. Helejte, k vám se taky dovolat.
12: To víte, prodloužili jsme u loterii do konce června.
13: Jo, a ještě mi řekněte, že jste si nechali i jarní slevy uhlí.
12: No to teda, volejte i hned 602-489-489.
13: To ono je to pravda. Firma Havelka do konce června jarní slevy uhlí s jistou výhrou v uhloterii.
14: Užijte si léto na zahradě a ušetřete tisíce. E-shop avenberg.cz právě vyprodává zahradní nábytek za neuvěřitelné ceny. Kompletní rodinné sety, pohodlná lehátka nebo posezení na balkón. Vše za zlomek běžných cen. Klikněte na avenberg.cz a relaxujte na své nové zahradě už tento víkend. avenberg.cz.
15: Attention!
16: Jen jednou za rok se to stane. Jen jednou za rok máte šanci.
15: Yes!
16: Protančit celý říjnový víkend ve Španělsku s La Tropical. Jedinečný taneční kurz v prostředí sluné Andaluzie. Nejlepší latino lektoři a nekonečná zábava ve vile kousek od moře. Řekněte sí a přihlašte se na www.latropical.cz.
15: La Tropical!
16: La Tropical. Jedinečný taneční týden ve Španělsku. Pospěšte si, kapacita kurzu je omezena.
17: Plánujete dovolenou vaším dieslovým miláčkem? Máte najeto více než 150 000 kilometrů? Nechte si u nás zkontrolovat filtr pevných částic. Volejte 606 a 607. Ať se cesta na nechtěný nouzový režim nestane vaší noční můrou. Více na dpf.cz.

0: České rádio.
1: Na Blaníku se vracíme k písničkám na přání. Dnes je den plný radosti a snů, tolik práce za tebou, tolik krásných dnů. Krok za krokem šlo si stále dál a teď se titul inženýr právě k tobě dal. Denisko, gratulujeme, z celého srdce ti přejeme, ať se ti splní každý sen, ať je šťastný každý den. Na tvou píli, odvahu a smích jsme dnes pyšní víc než dřív. Máme tě moc a moc rádi, máma, táta, bratr Daniel a sestra Tabea. No a s písničkou jsou tu Plavci.
2: Hrajeme vám česky.
3: Rádio Blaník.
2: Hezky česky.

večer posloucháte Blaníka, písničky na vaše přání. Jeničku, lásko, posílám ti tvou oblíbenou písničku k tvému svátku. Miluji tě nejvíc na celém světě a jsem šťastná, že tě mám. Přeji moc zdraví a miluji tě, Monika. Blaníku, tuhle písničku prosím zahrajte pro našeho taťku Milana Karmana z Krupky. Přejeme ti všechno, jen to nejlepší z celého srdce, hodně štěstí, zdraví a oslavy bez obavy, že ti bude o rok víc, nic si z toho nedělej. Co řekneš, to platí, máme rádi tvou spolehlivost, tati. A i když život není občas med, oslavuj naplno tady a teď. To ti přeje žena Eva, děti Lucka a Milan a vnučka Klára.

0: Na rádiu Blaník.
1: Milý Blaníku, ráda bych nechala zahrát písničku mému úžasnému synovi a partnerovi k dnešnímu svátku. Moc vás miluji a jsem strašně vděčná a ráda, že vás oba mám. S láskou maminka a partnerka Eva.
2: Hrajeme vám hezky česky.
0: Rádio Blaník. Jsme Rádio Blaník.

0: pohlédl do dálky a zvolal: Atava! Ozvěna se nesla opuštěným kaňonem a on věděl, že nebezpečí a prázdniny se blíží. Prázdniny se blíží. Vinetu!
1: Druhý díl dobrodružného románu Karla Máje jako velkolepé divadelní představení je tu.
0: Poklad na Stříbrném jezeře ve westernovém městečku Boskovice.
2: O letošních prázdninách posledních 20 představení.
3: S láskou v srdci vás očekávám, váš Karel Máj.
2: Vstupenky a více informací na www.westernové-městečko.cz.
4: Vidíš to?
5: Vidím. Ptáci zpívají, slunce, pohoda.
4: No a víš, co vidím já?
5: Co?
4: Let balónem, bungee jumping, driftování, rafting, skok padákem, flyboarding, lezení ve skalách a nespočet dalších zážitků, který si můžu užít venku.
5: Užijte si krásného počasí s Allegrií a vyberte nezapomenutelný zážitek pro sebe nebo své blízké.
4: U nás si vybere úplně každý.
5: A když se netrefíte, nevadí. Obdarovaný může zážitek zdarma vyměnit za jiný.
4: S nejširší nabídkou na trhu a možností výměny zážitků nemůžete nic zkazit.
5: Nejlepší dárek je zážitek.
6: Firma na zážitky.
7: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 000 korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda, the power of dreams.
5: Tohle léto bude jiné, zábavné a naučné.
8: Zámek Konopiště si pro vás a vaši rodinu připravil ty nejlepší prázdniny.
9: Dětské prohlídky části zámku s kostýmovaným průvodcem a nebo rozkvetlé růžové zahrady.
8: Unikátní večerní prohlídky cesty do tajemných dálek vás vezmou na místa, kam se návštěvníci normálně nedostanou.
5: 1. a 2. srpna bude na Konopišti slavnost ovocných knedlíků.
8: A 22.
9: s průvodcem a nebo rozkvetlé růžové zahrady.
8: Unikátní večerní prohlídky cesty do tajemných dálek vás vezmou na místa, kam se návštěvníci normálně nedostanou.
5: 1. a 2. srpna bude na Konopišti slavnost ovocných knedlíků.
8: A 22. srpna hradozámecká noc a neb noční veselí napříč

0: Jsme doma, miluje tě tvá žena Savy. A Blaníku, moc rádi tě posloucháme a proto máme přání. Chtěli bychom nechat zahrát pro Františka k narozeninám. Přejeme mu pytel zdravíčka, radosti, lásky a také pusinek od Janičky, Reginy a Boji.
1: Jsme Rádio Blaník.
2: Vaše pohodové rádio.
1: Blaník. Hrajeme vám hezky česky.
3: Někdy se ví, co Bůh chystá, a že se nedají stihnout všechna místa, ale je to dobrák altruista, vždyť mi dal tebe.

0: Hračky na přání.
1: Na Rádiu Blaník.
2: Zahrajte mojemu tátovi k 80. narozeninám. Přejeme mu všechno jen to nejlepší a hodně zdraví a máme ho moc a moc rádi. Lada, Drahoš, Josefa, Janina a vnuci a pravnoučata. A tohle je Karol Duchoň.

Pro mého broučka, lásko, nikdy nezapomenu, miluji tě, tvoje Kamča. A tohle je písnička od Alize. Vy posloucháte Blaník a hrajeme podle vás, tohle jsou vaše písničky na přání.

0: Francouzka Alize na Blaníku na vaše přání. Posloucháme vás v Chorvatsku na dovolené a tak nám prosím zahrajte naší písničku. Zítra odjíždíme domů do Prahy, tak šťastnou cestu. Děkujeme Gábí a Mila.
1: Písničky na přání.
2: Na rádiu Blaník.

0: jen sebe.
1: Krásný dobrý večer, za 5 minut 21 hodin a po 21. pokračují písničky na přání. Bude tu Eva Farna. Proč jak zapadlej chrám, cítit se má, když skýtá. A Lenka Filipová. Já ti dám víc než má. A nebo Jarek Šimek. Posílám přání, v to nech sní. Tohle je Rádio Blaník, to, co hraje hezky česky. Já vám přeji pěkný večer.
2: Rádio Blaník. Počasí.
1: Zítra zase teplo, přímo horko, očekávejte jasno až polojasno, teploty do 31, místy do 34 stupňů. Tak si užijte krásně den a hlavně, ať se teda na ten zítřek trošku vyspíme. Teploty i v noci budou totiž okolo tropické dvacítky. No jo, no, tak to je.
2: Když vybíráte maso pro rodinu, chcete mít jistotu, že víte, odkud je, že je čerstvé, kvalitní a že jste vybrali dobře. Proto v řeznictví Rabit nabízíme výhradně české maso z českých chovů. Maso, u kterého známe celý jeho původ, z české farmy až na náš řeznický pult. Nyní v akci vepřová kýta bez kosti chlazená 1 kg za 99,90. Rabit, 90 řeznictví po celé České republice.
3: Poletíte z letiště Václava Havla Praha? Máme pro vás 5 jednoduchých tipů pro hladký odlet. Kdy vyrazit, jaké mít doklady, jak se odbavit, co si připravit ke kontrole a co mít v příručním zavazadle. Více na prg.aero/odbavte se.
4: Domov Dobrá voda u Březnice. Péče, která léčí klidem. Sen Life. Domov pro seniory, prostor klidu, atmosféra prvorepublikových lázní a kvalitní péče. Dobrá voda u Březnice. To vše a ještě více na senlife.cz.
5: Děti chtějí ven, děti chtějí zvířata a rodiče chtějí, aby to nebyl další nákupák. To je statek u Merlina, kousek od Berouna. Zoopark, jaký jinde není. U Merlina jsou zvířata na dosah ruky. www.statekumerlina.eu.
6: Martin Císař
7: na Rádiu Blaník.
1: Jsem tu a venčuji krásný dobrý večer, za 2 minuty 21. hodina a pokračují písničky na přání Jarek Šimek a narozeninová. Všechno nejlepší, Barunko, naše přejeme ti ke krásným kulatým 20. narozeninám v životě. Nejvíc, co to jde, štěstí, zdraví, lásku, ať se ti jen daří. Moc tě milujeme. Podepsána je maminka, tatínek, sestřička a babí s dědou.

Michael Jackson, písnička Billie Jean, a ta je taky na vaše přání. Se zkazem prosím, zahrajte pro moji maminku. Mami, mám tě moc a moc rád, z lásky, a podepsáne Máťa.

0: deníka písničky na vaše přání.
1: Písničky na přání.
2: Na rádiu Blaník.
0: Já jo, dodatečně bych ti chtěla popřát jakožto k těm včerejším narozeninám a taky ti zpříjemnit službu zdravotní sestry. Přeji ti, aby ti v životě všechno vycházelo nejvíc tvých přání, ale hlavně hodně zdraví a radosti z této záslužné práce, po které si od dětství toužila. Podepsána je tvoje mamka.
1: Hrajeme vám česky.
2: Rádio Blaník.
1: Hezky česky.

Písničky na přání na Blaníku jedou dál, že zhroutil se ti celý svět, neumíš všechno naspaměť, nedělej si z toho nic, moudro stahej z nohavic. Odval se z ty kamení, zapomeň na trápení, starosti schoď ze stolu, půjdem do toho spospolu. Vždy krásné je mít kamarády, s nimi se vždy potěšit, děkuji všem kamarádům na rádiu Blaník a přeji jen to dobré všem hodným lidem. Podepsán Pavel ze Žatce.

0: rok vašeho života.
1: Každý všední den v 9 hodin dopoledne
0: na Blaníku.
2: A je tu další zkaz a další písnička, ta tentokrát poletí do Mnichovic. Náš milovaný Honzíku Štěpničko, přeji ti k svátku všechno jen to nejlepší. Hlavně hodně zdraví, štěstí, radosti, smíchu, pohody, skvělých zážitků, úspěchy ve škole a fajn kamarády. A ať se ti splní všechno, co si přeješ a užij si krásně prázdniny. Máme tě všichni moc a moc rádi a velkou pusu ti posílají sestra Adélka s mamkou a taťkou, dále je to babička Trahuška a dědeček Venda a prababička Aneška. A posílají pěknou písničku.
0: Rádio Blaník.
1: Blaník Rádio.

Pharrell Williams a písnička Happy. Posloucháte Blaníka, písničky na vaše přání. Prosím, zahrajte písničku, a to od Karla Kryla k mým 65. narozeninám. Chci tímto také poděkovat Pánu Bohu za dar spásy, lásky, milosti, rodiny a také poselství, které Karel Kryl zanechal. Podepsán je Vláďa Fischer. Tak Vláďo, písnička je tady. Za chvíli na vaše přání, tedy písnička Děkuji a zpěvák Karel Kryl.

0: Písnička na přání na Blaníku, jedou dál. Blaníku, tuhle pro naší maminku, paničku Lucii Vítkovou, a to k dnešním narozeninám. Se skazem všechno nejlepší, hodně zdraví, štěstí a prožití té nejbáječnější dovolené na naší zahrádce. Máme tě moc a moc rádi a také děkujeme za všechno, co pro nás všechny denně děláš. Tvůj manžel Radek, Adelka, Ráďa, Roky, babička, strejda a celý náš zvěřinec.
1: Jsme Rádio Blaník.
2: Vaše pohodové rádio.
1: Blaník. Hrajeme vám hezky česky.

0: jsme konečně tam. Na mistrovství světa ve fotbale.
1: Pojďte s námi fandit našim. Každý den na Rádiu Blanky.
2: Jednoduše si užijte bleskové doručení své elektroniky už do druhého dne. Planeo.
3: Už vás nebaví nekonečné natírání dřevěných teras, fasád a plotů? Barva se loupe, dřevo hnije a vy místo užívání si léta jej trávíte prací? Pak pro vás máme řešení. Revoluční technologii tlakové impregnace dřeva lněným olejem. Norská metoda, která je lety ověřená v drsných severských podmínkách. Impregnace proniká do struktury dřeva a chrání ho tak před hmyzem, hnilobou a UV zářením. A to nejlepší? Žádné natírání. Impregnace Soběslav.cz. Dřevo bez starostí.
4: Volím dřevo bez obav. Impregnace Soběslav.
5: Domov Dobrá voda u Březnice. Péče, která léčí klidem. Senlife. Domov pro seniory, prostor klidu, atmosféra prvorepublikových lázní a kvalitní péče. Dobrá voda u Březnice. To vše a ještě více na senlife.cz.
6: Topcentrum.cz. Dodavatel pro mistry svého řemesla. Objevte špičkovou zahradní techniku od Milwaukee, Hondy a nově i Husqvarny. Sezóna startuje. Buďte připraveni s tím nejlepším vybavením. Navštivte nás v Rohovládově Bělé, Pardubicích nebo v jediné prodejně Milwaukee Heavy Duty v Praze. Skvělé akce, slevy a kompletní nabídku najdete také online na www.topcentrum.cz. www.topcentrum.cz.
7: Attention!
8: Jen jednou za rok se to stane. Jen jednou za rok máte šanci.
7: Yes!
8: Protančit celý říjnový víkend ve Španělsku s La Tropical. Jedinečný taneční kurz v prostředí sluné Andaluzie. Nejlepší latino lektoři a nekonečná zábava ve vile kousek od moře. Řekněte sí a přihlašte se na www.latropical.cz.
7: La Tropical!
8: La Tropical. Jedinečný taneční týden ve Španělsku. Pospěšte si, kapacita kurzu je omezena.
9: Baest Machines and Structures je stabilní firma s téměř 30-letou tradicí. Baest Machines je významný hráč ve strojírenství z Benešova. Baest Machines hledá nové parťáky do výroby na pozice svářeč, zámečník, technolog, konstruktér, operátor CNC, ale i do technické kanceláře. Nabízíme stabilní práci se spoustou benefitů v přátelském kolektivu. Jsi z Benešovska a scháníš dobrou práci? U nás ji najdeš. www.baest.cz sekce kariéra. www.baest.cz najdeš nás i na Facebooku a LinkedInu.
10: Poletíte z letiště Václava Havla Praha? Máme pro vás 5 jednoduchých tipů pro hladký odlet. Kdy vyrazit, jaké mít doklady, jak se odbavit, co si připravit ke kontrole a co mít v příručním zavazadle. Více na prg.aero/odbavte se.
11: Ve Špindlu to v létě žije. Lanovky zdarma ve vybraných hotelech, naučné stezky pro malé i velké, dětská hřiště u horních stanic lanovek, sjezd na terénních koloběžkách. A když chcete trochu zvolnit, postarají se o to pravidelné lekce jógy pod širým nebem ve svatém Petru. Léto začíná ve Špindlerově mlýně, tak přijeď za námi. Více na skiareal.cz.
12: Když vybíráte maso pro rodinu, chcete mít jistotu, že víte, odkud je, že je čerstvé, kvalitní a že jste vybrali dobře. Proto v řeznictví Rabit nabízíme výhradně české maso z českých chovů. Maso, u kterého známe celý jeho původ, z české farmy až na náš řeznický pult. Nyní v akci vepřová kýta bez kosti chlazená 1 kg za 99,90. Rabit, 90 řeznictví po celé České republice.
13: Takhle slyší les medvěd. A takhle je slyšet medvěd v lese. Přijďte zažít les očima i ušima medvědů. Na stezku korunami stromů v Krkonoších čeká vás les plný dobrodružství, poznání, tobogán, trampolína a medvědi. A ano, taky skvělá restaurace a dětské hřiště Emilův lesní svět. Mrkněte na stezka Krkonoše.cz.
14: Milí šikulové a milé šikulky,
15: hledáme možná právě vás.
14: Každé všední dopoledne po 11. hodině.
15: Zlaté české ručičky na Rádiu Blaník.
16: Tohle Blaníka písničky na přání, tu další máme zahrát pro naše Honzíky k jejich dnešnímu svátku se skazem všeho nejlepšího. Děkuji Adámek, fanoušek a mamka.
17: Hrajeme vám hezky česky.
18: Rádio Blaník. Jsme Rádio Blaník.

0: Dalibor Janda, Oheň, voda, vítr. A Rádio Blaník s písničkami na vaše přání. A jdeme dál, tahle písnička poletí do Bystřice u Jičína. Se zkazem pozdravu taťku a čika, už se za chvíli vrátím a budeme zase spolu. Já vás velmi miluju, chybíte mi, vaše mamka, posílám pusinku. A tady jsou Rybičky 48.
1: Hrajeme vám česky.
2: Rádio Blaník.
1: Hezky česky.

0: Milý Honzo, přejeme ti s celou rodinou všechno nejlepší k svátku, spoustu lásky, štěstí a taky peněz. Máme tě moc a moc rádi a doufáme, že tě ta písnička potěší. Tvá milující žena Míša.
1: Hezky česky.
2: Rádio Blaní.
3: Hrajeme vám hezky česky.
1: Rádio Blaní.
4: Na dnešek jsem měl divnej sen. Slunce pálilo a před salonem stál v prachu dav. V tvářích cech očekával. Uprostřed šibenice z hrubých klád šerifův pomocník sejmul odsouzenci z hlavy kápy a dav zašuměl překvapením. I já jsem zašuměl překvapením. Ten odsouzenec jsem byl já, šerif četl neúprostným hlasem rozsudek.

0: že tu byl nezvanej.
1: Michal Tučný a písničky na vaše přání. Za chvíli písnička milému Honzíkovi k jeho dnešnímu svátku. Posílám přání plné lásky. Přeji hezký den, hodně štěstí, zdraví a klidu v srdci. Mám tě ráda z celého srdce. Všechno nejlepší to přeje mamka. Tak za chvíli je tu Ed Sheeran.
2: Dobré ráno, Radio Blaník.
3: Tak už pozítří půjdou děti pro vysvědčení.
4: Také nás čeká letní koncert Radia Blaník.
3: Ale předtím tady bude ještě čtvrtek.
4: A i ten bude stát za to.
3: Takže, jestli už balíte kufry, pusťte si k tomu Dobré ráno na Blaníku. Těší se na vás Petr Slíva
4: a Adéla Zahradníčková.
2: Radio Blaník. Pohodové ráno.
5: Pohlédl do dálky a zvolal. Atava! Ozvěna se nesla opuštěným kaňonem a on věděl, že nebezpečí a prázdniny se blíží. Prázdniny se blíží.
6: Vinetu!
5: Druhý díl dobrodružného románu Karla Máje jako velkolepé divadelní představení je tu. Poklad na Stříbrném jezeře ve westernovém městečku Boskovice.
7: O letošních prázdninách posledních 20 představení.
8: S láskou v srdci vás očekávám, váš Karel Máj.
7: Vstupenky a více informací na www.westernové-městečko.cz

0: Přejeme vám hezky česky.
1: Radio Blaník. Radio Blaník.
2: Milý Blaníku, tuhle písničku zahraje pro mé dva Honzíky k dnešnímu svátku. Přejeme hodně štěstí, zdraví a lásky. To všechno přeje manželka Alena a dcera Maruška. A s písničkou je tu Valdemar Matuška.

občas přejdeš legrátskou. Už si odvyk chodit bos, si muž a kost.

0: Písničky na přání.
1: Napište si o nějakou i vy na stránkách radioblaník.cz.
2: Radio Blaník.
3: Blaníku, písničku Malá dáma prosím pro moji mamku jen tak pro radost a lepší náladu. Děkuji moc Irča Bartová z Pertoutic pod Ralskem. Tak tady jsou Kabáti, tady je Malá dáma. Na vaše přání.

0: Písničky na přání tady na Blaníku pokračují a už se nám sem vejdou jenom dvě do 22. Potom písničky z lásky. Všem do hospody na návsi, ať to spolu přežijeme. Zkaz číslo 2. Blaníku, prosím o písničku pro mého taťku k jeho svátku. Posíláme ji tam nahoru s láskou a tichým pozdravem dcera Renata a vnuk Honza. A ještě jedna písně, ještě jeden zkaz k téhle písni. Tuhle písničku bych chtěla nechat zahrát svému milovanému muži, který by dnes oslavil svůj svátek. Honzo, tuhle písničku posíláme tam nahoru a i když už tady nejsi s námi, stále si v našich srdcích. Tvá Alena a holky.
1: Hrajeme vám hezky česky.
2: Rádio Blaník. Jsme Rádio Blaník.

Milí Blaniku, dceři Veronice, vnoučkovi Honzíkovi a taťkovi Kubovi, všechno nejlepší k narozeninám a k svátku. Ať se vám všechno daří a moc děkuji za to, že vás mám. Podepsána máma Ivana.

0: want you, I need you, oh God. I need these beautiful things that I've got.
1: Dneska večer to víc nestihneme, za námi jsou písničky na přání. Za chvíli Krištof. V písničkách z lásky je Karel Gott.
2: Cestu znám jen já, ale vám řeknu jí já.
1: A nebo zpěvačka Hana Zagorová.
3: Za každou chvíli s tebou platím víc než se tím.
1: Hrát si budeme hezky česky, dobrý večer.
4: Rádio Blaník. Počasí.
1: Zítra jasno až polojasno, teploty do 31, místy až 34 stupňů Celsia, takže nás čeká pěkný teplý den. Já vám teď nabídnu aktuální informace z dálnice D1, ta je stále neprůjezdná.
4: Blaník za volantem.
1: A na jakém kilometru?
5: Dálnice D1 na trase Praha-Brno je stále na 122. kilometru po dopravní nehodě nákladního vozidla s osobním uzavřena. Řidičům na objízdnou trasu doporučujeme sjíždět exitem 119 Velký Beranov. Z dopravního centra ředitelství silnic a dálnic Zuzka.
1: Smutnou zprávou je, že bohužel tady jedna osoba přišla o život, tak jeďte opatrně, skutečně. Takhle večer už nikam nespěchejte, ať dojedete domů a hlavně celý. Tak za chvíli Petr Novák, přátelství na Entou a já přeji hezký večer.
6: Señoras y señores!
7: Roztančete se do léta v latinskoamerickém rytmu. La Tropical pořádá intenzivní kurz tance pro dospělé.
6: Un, dos, tres!
7: Mix latino, bachata, salsa, dance heels a reggaeton.
6: La Tropical!
7: Přihlaste se hned teď online na www.latropical.cz. La Tropical. Taneční kroky vás naučí všude, ale my vás naučíme tančit.
6: Awarashar!
8: Když vybíráte maso pro rodinu, chcete mít jistotu, že víte, odkud je, že je čerstvé, kvalitní a že jste vybrali dobře. Proto v řeznictví Rabit nabízíme výhradně české maso z českých chovů. Maso, u kterého známe celý jeho původ, z české farmy až na náš řeznický pult. Nyní v akci vepřová kýta bez kosti chlazená 1 kg za 99,90. Rabit. 90 řeznictví po celé České republice.
9: Každé ráno se město znovu rozběhne. Světla, tramvaje, výtahy, kanceláře, domovy. Za tím vším jsou lidé, které často nevidíme. Ale jejich práce je vidět všude kolem nás. V Pre hledáme další z nich. Ty, kteří chtějí dělat práci, co udržuje město v chodu. Když ráno rozsvítíte, když přijede tramvaj, když se otevřou dveře a město běží tak, jak má. Přidejte se i vy na pre.cz/kariéra.

0: Skupina e-finance přináší mimořádnou investiční příležitost.
1: Zajištěné e-finance dluhopisy akciemi hotelové skupiny EFI Hotels and Properties. Investujte s ročním výnosem až 9% a získejte jako bonus slevu 20% na ubytování ve kterémkoliv hotelu ze sítě EFI Hotels. e-finance.eu.
2: Kontejnery Siegel, dobrý den.
3: Zdravím, tady čtu, že kontejnery přistavíte i o víkendu.
2: 7 dní v týdnu, třeba i v noci.
3: A jak to děláte?
2: Jednoduše, jsme Siegel.
4: www.siegel.cz.
5: Poletíte z letiště Václava Havla Praha? Máme pro vás 5 jednoduchých tipů pro hladký odlet. Kdy vyrazit, jaké mít doklady, jak se odbavit, co si připravit ke kontrole a co mít v příručním zavazadle. Více na prg.aero/odbavte se.
6: Ratatadadadata, trička, ratatadadadata, potisk, trička, bila, CZ.
7: Ještě nemáš lístky na Hrady? To je třeba napravit.
8: Dan Landa.
7: Mirá.
8: Rybičky.
7: Migové.
8: Jdeme na Hrady.
7: 8 hradů.
8: 8 víkendů.
7: Muzika a pohoda celé léto po celé republice.
8: Dan Landa.
7: Harley.
8: Tomáš Klus.
7: Syndl X.
8: A pozor, lístky za nejlepší cenu koupíš jen do 25. června na www.hrady.cz.
9: Hlavní partneři Krušovice Bohem a Coca-Cola.
7: Tohle není jen festival. To jsou Hrady.
8: www.hrady.cz.
10: Place. Místo, kde nesmíte chybět. Neopakovatelný zážitek během filmového festivalu v Karlových Varech. Place přinese spojení gastronomie, hudby, umění a nočního života. Těšte se na Sophia Loren restaurant i na hvězdy, jako jsou Anastasia, Marek Stracený, Miraj, Lucie Bílá, Queenie a další. Od 3. do 11. července. Poštovní dvůr Karlovy Vary. Place. www.place.cz.
11: Posloucháte Blaník a vyjeli jste někam, kde vám šumí rádio?
12: A nebo se chystáte na druhý konec zeměkoule? I tady si s námi můžete zpívat hezky česky.
11: Pusťte si nás online, kdykoliv a kdekoliv
12: na našem webu radioblaník.cz.

0: Rádio Blaník, počasí. Rádio
1: Blaník. Momentálně máme jasno. Nejnižší noční teploty 18 až 14 stupňů. Čtvrteční obloha zůstane jasná, během dne místy přechodně až polojasná. Nejvyšší denní teploty 29 až 34 stupňů. Na horách bude kolem 25 a foukat bude slabý, proměnlivý nebo severovýchodní vítr. Toliko počasí, Ivana Balkovská, Rádio Blaník.
2: Dotace opravdům po babičce? Ne. Dnes už je to bezúročný úvěr. Renovujte bez úroků. Úrok nula.
3: Zateplení domu, okna, fotovoltaika nebo tepelné čerpadlo.
2: Maxi dotace vše vyřídí za vás. Žádost, úvěr i realizaci.
3: Renovace bez úroků? No jasně. Bezúroční úvěr. Úrok nula.
2: Ozvěte se hned. Maxi dotace CZ.
3: Maxi dotace.
4: Poletíte z letiště Václava Havla Praha? Máme pro vás 5 jednoduchých tipů pro hladký odlet. Kdy vyrazit? Jaké mít doklady? Jak se odbavit? Co si připravit ke kontrole? A co mít v příručním zavazadle? Více na prg.aero/odbavte se.

0: Skupina e-finance přináší mimořádnou investiční příležitost.
1: Zajištěné e-finance dluhopisy akciemi hotelové skupiny EFI Hotels and Properties. Investujte s ročním výnosem až 9% a získejte jako bonus slevu 20% na ubytování ve kterémkoliv hotelu ze sítě EFI Hotels. e-finance.eu.
2: Barvy jsou stále, za každé situace. Dřevo vydrží celé generace. Tuhle fasádu chrání naše impregnace.
3: Jsme Impregnace Soběslav. Naše dřevěné fasády vynikají dlouhou životností, odolností vůči počasí a stálostí barev bez natírání. Ideální řešení pro ty, kteří hledají krásu přírodního dřeva bez starostí. Impregnace Soběslav.cz.
2: Volím dřevo bez obav. Impregnace Soběslav.
4: Poletíte z letiště Václava Havla Praha? Máme pro vás 5 jednoduchých tipů pro hladký odlet. Kdy vyrazit? Jaké mít doklady? Jak se odbavit? Co si připravit ke kontrole? A co mít v příručním zavazadle? Více na prg.aero/odbavte se.
5: Ratatararata, trička, ratatararata, potisk, potisk, trička, potisk, trička, bilabil.cz.
6: Topcentrum.cz, dodavatel pro mistry svého řemesla. Objevte špičkovou zahradní techniku od Milwaukee, Hondy a nově i Husqvarny. Sezóna startuje. Buďte připraveni s tím nejlepším vybavením. Navštivte nás v Rohovládově Bělé, Pardubicích nebo v jediné prodejně Milwaukee Heavy Duty v Praze. Skvělé akce, slevy a kompletní nabídku najdete také online na www.topcentrum.cz. www.topcentrum.cz.

0: Rádio Blaník.
1: Hezky česky.
0: Rádio Blaník, počasí.
1: Rádio Blaník. Momentálně máme jasno. Nejnižší noční teploty 18 až 14 stupňů. Čtvrteční obloha zůstane jasná, během dne místy přechodně až polojasná. Nejvyšší denní teploty 29 až 34 stupňů. Na horách bude kolem 25 a foukat bude slabý, proměnlivý nebo severovýchodní vítr. Toliko počasí, Ivana Balkovská, Rádio Blaník.
2: Poletíte z letiště Václava Havla Praha? Máme pro vás 5 jednoduchých tipů pro hladký odlet. Kdy vyrazit, jaké mít doklady, jak se odbavit, co si připravit ke kontrole a co mít v příručním zavazadle. Více na prg.aero/odbavte se.
3: Atención, señoras y señores!
4: Roztančete se do léta v latinskoamerickém rytmu. La Tropical pořádá intenzivní kurz tance pro dospělé.
3: Stres.
4: Mix latino, bachata, salsa, dance heels a reggaeton.
3: La Tropical!
4: Přihlaste se hned teď online na www.latropical.cz. La Tropical. Taneční kroky vás naučí všude, ale my vás naučíme tančit.
3: Awarashar!
0: Ve vlaku či autobusu.
5: V čekárně u lékaře.
0: A nebo na procházce v lese.
5: Tady všude můžete poslouchat Blaník, i když tam zrovna není klasické rádio.
0: Stačí vám k tomu mobil, tablet nebo notebook. Buďte s námi online.
5: 24 hodin denně na webu radioblaník.cz.

Zapomenem na to, co bylo před náma, je nový den. Zas vyjde slunce až tam, kde budem jen ty a já ruku.

ptačího klína. Někdo má pletky rád, já radši sklenici vína. Žízeň je veliká, život mi utíká, nechte mě příjemně spít. Ve stínu patvíky poslouchat slavíky, zpívat si s nima pít.

0: počasí.
1: Momentálně máme jasno. Nejnižší noční teploty 18 až 14 stupňů. Čtvrteční obloha zůstane jasná, během dne místy přechodně až polojasná. Nejvyšší denní teploty 29 až 34 stupňů. Na horách bude kolem 25 a foukat bude slabý, proměnlivý nebo severovýchodní vítr. Toliko počasí, Ivana Balkovská, Rádio Blaník.
2: Skupina e-finance přináší mimořádnou investiční příležitost.
3: Zajištěné e-finance dluhopisy akciemi hotelové skupiny EFI Hotels and Properties. Investujte s ročním výnosem až 9% a získejte jako bonus slevu 20% na ubytování ve kterémkoliv hotelu ze sítě EFI Hotels. e-finance.eu.
4: Poletíte z letiště Václava Havla Praha? Máme pro vás 5 jednoduchých tipů pro hladký odlet. Kdy vyrazit, jaké mít doklady, jak se odbavit, co si připravit ke kontrole a co mít v příručním zavazadle. Více na prg.aero/odbavte se.
5: Topcentrum.cz, dodavatel pro mistry svého řemesla. Objevte špičkovou zahradní techniku od Milwaukee, Hondy a nově i Husqvarny. Sezóna startuje. Buďte připraveni s tím nejlepším vybavením. Navštivte nás v Rohovládově Bělé, Pardubicích nebo v jediné prodejně Milwaukee Heavy Duty v Praze. Skvělé akce, slevy a kompletní nabídku najdete také online na www.topcentrum.cz. www.topcentrum.cz.

0: Rádio Blaník. Očekávané události. Rádio
1: Blaník. Krásné ráno. Je čtvrtek 25. června. Dnes má svátek Ivan a já mám pro vás přehled očekávaných událostí. Hodinu popoledni proběhne v Kouřimi na Kolínsku slavnostní otevření nové vstupní budovy Muzea lidových staveb. Galerie u Bílého jednorožce v Klatovech přivítá v 6 večer vernisáž Petra Nykla, nazvanou Herbář. V Chodově na Sokolovsku budou osazovat lávku přes Chodovský potok v Poděbradově ulici spolu s opravou ulice u koupaliště a chodníkem v Husově. Stavba patří mezi největší letošní stavební investice města. Ve 3 hodiny odpoledne proběhne v předhradí na Chrudimsku otevření nové expozice Alchymie planet na hradu Rychenburg. A od 10. dopolední se mohou lidé těšit v Bedřichově na Jablonecku na slavnostní otevření nové stezky pro děti s názvem Duhov, putování za světem bytostí. Tolik očekávané události. Hezký den přeje Ivana Balkovská, Rádio Blaník.

Baník. Nechám otevřený dveře, kdyby přišel déšť, nebo ztratila si cestou klíč.

0: Blaník, počasí. Rádio
1: Blaník. Momentálně máme jasno. Nejnižší noční teploty 18 až 14 stupňů. Čtvrteční obloha zůstane jasná, během dne místy přechodně až polojasná. Nejvyšší denní teploty 29 až 34 stupňů. Na horách bude kolem 25 a foukat bude slabý, proměnlivý nebo severovýchodní vítr. Toliko počasí, Ivana Balkovská, Rádio Blaník.
2: Skupina e-finance přináší mimořádnou investiční příležitost.
3: Zajištěné e-finance dluhopisy akciemi hotelové skupiny EFI Hotels and Properties. Investujte s ročním výnosem až 9% a získejte jako bonus slevu 20% na ubytování ve kterémkoliv hotelu ze sítě EFI Hotels. e-finance.eu.
4: Poletíte z letiště Václava Havla Praha? Máme pro vás 5 jednoduchých tipů pro hladký odlet. Kdy vyrazit, jaké mít doklady, jak se odbavit, co si připravit ke kontrole a co mít v příručním zavazadle. Více na prg.aero/odbavte se.
5: Place. Místo, kde nesmíte chybět. Neopakovatelný zážitek během filmového festivalu v Karlových Varech. Place přinese spojení gastronomie, hudby, umění a nočního života. Těšte se na Sophia Loren Restaurant i na hvězdy, jako jsou Anastasia, Marek Stracený, Miraj, Lucie Bílá, Queenie a další. Od 3. do 11. července. Poštovní dvůr Karlovy Vary. Place. www.playce.cz.
6: Proudy řeky táhnou k nám tvou ne-